0: Espresso macchiato.
1: Chcete zažít něco nezapomenutelného? Vyberte si na lksobě.cz. Navštivte dílny nebo farmy regionálních výrobců a vyrobte si či poznávejte, jak vzniká něco hezkého. Ano, na webu lksobě.cz najdete inspiraci pro vaše výlety. Lokální značky na jednom místě, to je Liberecký kraj Sobě.
2: Každý den přináší nové výzvy.
3: Ať už pečujete o své blízké, nebo sami hledáte jistotu a pohodlí.
2: Ontex Turnov je tu pro vás. Staňte se Ontexákem jako operátor seřizovač a tvořte s námi výrobky pro jednodušší život.
3: Více na práce Ontex.cz. Zdraví, krása a pohoda? Ano, to vám přináší Royal Sun. Královské opalování pro radost ze života. Slunce volá. Od 16. června chytni letní akci na permanentky v Royal Sun a připrav svoji pokožku na léto. Více na Instagramu a Facebooku Royal Sun. Royal Sun v Liberci u Kulturáku. Když vybíráte pití pro děti, chcete, aby bylo opravdu zdravé. V moštovně Lažany lisujeme poctivé mošty z českého ovoce, bez chemie a konzervantů. Moštovna Lažany. České mošty z českého ráje. Pro zdraví dětí a celé rodiny. Moštovna Lažany. Pravá chuť ovoce. Autokoutek.
4: Na jediné adrese nejvíce značkových autosalonů v regionu.
5: Ideální místo pro výběr vašeho vozu.
4: Výhodné financování.
5: Pro nové i ojeté vozy.
4: Ale jen u Autokoutek.
5: Dobrá adresa pro váš vůz.
4: www.autokoutek.cz.
5: Již 30 let.

0: Hit Radio Kontakt.
1: Zařaď vyšší rychlost a dej plný plyn z DGS. Vyrábíme díly pro auta, která jezdí po celém světě, a budujeme týmy, které míří dopředu. Hledáme nové kolegy pro závody ve Frýdlantě a Liberci. Naskočit může každý. Přidej se k nám. DGS, s vášní pro lehkost.

0: Vidíš, ty dva mají rande a jdou si pro mě. Potřebujou schladit.
1: Ha, viděla jsi ten pohled? Jak na mě mrkla? To je dortomilka.
0: Ať už máte chuť na osvěžující gelato nebo poctivý dort, v Gelato della Vita si vybere každý. Denně čerstvé gelato, dorty z těch nejlepších surovin i sladké chvíle, na které se nezapomíná. Gelato della Vita. V Liberci, Dolním Hanichově a naproti radnici. Gelato.dv.cz.
2: Hledáte kámen, který se nerozpadne dřív než nálada v pondělí ráno? CS Kámen Plus. V kamenolomu Dubičná Ukravař na Českolipsku už přes 20 let jako jediní v Česku ručně štípeme čedič. Dlažba, kostky, obrubníky, stavební i okrasný kámen. Když kámen, tak od profíků. CS Kámen CZ.
3: Zařaď vyšší rychlost a dej plný plyn z DGS. Vyrábíme díly pro auta, která jezdí po celém světě a budujeme týmy, které míří dopředu. Hledáme nové kolegy pro závody ve Frýdlantě a Liberci. Naskočit může každý. Přidej se k nám. DGS. S vášní pro lehkost.
4: Hit Radio.
5: She work it, girl, she work the bowl, she break it down, she take it low, she's fine as hell, she's about the dough, doing a thing right on the floor, and money, money she making, look at the way she's shaking, make you wanna touch her, wanna taste her, have you lustin' for her, going crazy, face it.

0: místo pro výběr vašeho vozu.
1: Výhodné financování.
0: Pro nové i ojeté vozy.
1: Ale jen u Autokoutek.
0: Dobrá adresa pro váš vůz.
1: www.autokoutek.cz
0: Již 30 let.

0: Vidíš, ty dva mají rande a jdou si pro mě. Potřebujou schladit.
1: Viděla jsi ten pohled, jak na mě mrkla. To je Dortomilka.
0: Ať už máte chuť na osvěžující gelato nebo poctivý dort, v Gelato della Vita si vybere každý. Denně čerstvé gelato, dorty z těch nejlepších surovin i sladké chvíle, na které se nezapomíná. Gelato della Vita. V Liberci, Dolním Hanichově a naproti radnici. Gelato.dv.cz.
2: Hledáte kámen, který se nerozpadne dřív než nálada v pondělí ráno? CS Kámen Plus. V kamenolomu Dubičná Ukravař na Českolipsku už přes 20 let jako jediní v Česku ručně štípeme čedič. Dlažba, kostky, obrubníky, stavební i okrasný kámen. Když kámen, tak od profíků. CS Kámen CZ.
3: Zařaď vyšší rychlost a dej plný plyn z DGS. Vyrábíme díly pro auta, která jezdí po celém světě a budujeme týmy, které míří dopředu. Hledáme nové kolegy pro závody ve Frýdlantě a Liberci. Naskočit může každý. Přidej se k nám. DGS, s vášní pro lehkost.

0: Hit Radio Kontakt. Hit Radio Kontakt.
1: Autokoutek.
2: Na jediné adrese nejvíce značkových autosalonů v regionu.
1: Ideální místo pro výběr vašeho vozu.
2: Výhodné financování.
1: Pro nové i ojeté vozy.
2: Ale jen u Autokoutek.
1: Dobrá adresa pro váš vůz.
2: www.autokoutek.cz.
1: Již 30 let.
3: Než investujete miliony do rekonstrukce, zajistěte si přehledný a odborný plán celé renovace. Renovační pas od Comfort Group je technický audit domu s ekonomickým řešením. Plán, kterému rozumíte vy i vaše banka. comfort@group.cz

0: Městské divadlo Jablonec nad Nisou odehraje ve středu 17. června nové představení Jiřího Lábuse s jeho kolegy z legendární Ypsilonky s názvem Záskok. Herecké hvězdy studia Ypsilon jako Jiří Lábus, Martin Dejdar, Jan Jiráň a další jsou totiž pověstní svou schopností totální improvizace, kterou předvedou i v komedii Záskok. Čeká vás tak naprosto unikátní představení, jaké se v podobě, ve kterého uvidíte, už nebude opakovat.
1: Mami, kdy pojedeme na ten výlet do světa z kostek?
2: Brzo, ale nejdřív se stavíme v Čery.
1: A proč?
2: Mrknout se na auto.
1: A proč?
3: Protože v autosalonech Čery teď pořídíte rodinné SUV Čery již od 519 tisíc korun. A navíc každý návštěvník hraje o vstupenky do Legolandu. Seznam autosalonů najdete na cherrymotor.cz.
4: Sklářské slavnosti Nový Bor 19. a 20. června. Sklářský trh, vláček po sklářských firmách, hudba, brownies, We Are Domy, Adam Ďurica, Boogie Boys, chůdaři, ohnivý lunapark, jídlo a pití. To jsou sklářské slavnosti 19. a 20. června.
5: Housebrand Café per favore?
6: Si, signora.
7: Housebrand. Tuhle kávu si zasloužíte pít. Housebrandkáva.cz.
8: Podnikám a potřebuju půjčit, ale banky na mě kašlou.
9: Řešení je úvěr od Acema.
8: Ale já potřebuju půjčit hodně.
9: Řešení je Acema.
8: Ale já potřebuju půjčit tak 10 milionů.
9: Řešení je Acema.
8: A co když potřebuju 20 milionů?
9: Řešení je Acema.
8: A 30?
9: Acema.
8: A 40?
9: Acema.
8: A 50?
9: Acema. Jde to i bez banky.
10: Tahické léto v Aquapal z Praha už je tady.
11: Zábava vlny tobogány.
12: Co vás čeká?
11: Porce exotiky a k tomu divoká řeka.
12: Plno tobogánů a skluzovek.
11: Tak všichni rychle do plavek.
12: Nemusíš mít letenku, na e-shopu kup si vstupenku.
11: Relax, drinky, animace.
12: To je nekonečné moře legrace jak z tahické pláže.
11: Tak co vy na to? Kdo z vás se ukáže?
10: Aquapalace Praha, tahické léto. Zábava na celý den. Více na aquapalace.cz.
13: Bydlet o úroveň výš?
14: Můžete i vy.
13: Rezidence Level 21. Družstevní bydlení 21. století v centru Mladé Boleslavy.
14: Nepotřebujete hypotéku. Stačí vám jen 25% z ceny bytu a můžete bydlet v novém.
13: Rezidence Level 21. Výstavba zahájena. Rezervujte si svůj byt včas.
14: Rezidence Level 21.cz.
15: Na Königsteinu se otřásá země. Pevnost Königstein v saském Švýcarsku. Jen 20 minut od českých hranic. Mohutné hradby, nádherné výhledy a celodenní zábava pro děti i dospělé. Novinka, zážitková rekonstrukce, útok na Königstein. Zažijte pevnost Königstein na vlastní kůži. Vše i v češtině.
16: Auto Koutek.
17: Na jediné adrese nejvíce značkových autosalonů v regionu.
16: Ideální místo pro výběr vašeho vozu.
17: Výhodné financování.
16: Pro nové i ojeté vozy.
17: Ale jen u Autokoutek.
16: Dobrá adresa pro váš vůz.
17: www.autokoutek.cz.
16: Již 30 let.
18: Hledáte kámen, který se nerozpadne dřív než nálada v pondělí ráno? CS Kámen Plus. V kamenolomu Dubičná ukravař na Českolipsku už přes 20 let jako jediní v Česku ručně štípeme čedič. Dlažba, kostky, obrubníky, stavební i okrasný kámen. Když kámen, tak od profíků. CS Kámen.cz.
19: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Juke se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dílerů Nissan. Více na Nissan.cz.

0: Mami, kdy pojedeme na ten výlet do světa z kostek?
1: Brzo, ale nejdřív se stavíme v Cherry.
0: A proč?
1: Mrknout se na auto.
0: A proč?
2: Protože v autosalonech Cherry teď pořídíte rodinné SUV Cherry již od 519 tisíc korun. A navíc každý návštěvník hraje o vstupenky do Legolandu. Seznam autosalonů najdete na cherrymotor.cz.
3: Chcete stabilní práci a k tomu náborový příspěvek 50 tisíc korun? Společnost TOS Varnsdorf hledá posily na pozice frézař a horizontář. Podmínkou je výuční list v oboru mechanik seřizovač nebo obrávěč kovů. Podrobnosti najdete v sekci kariéra na webu tosvarnsdorf.cz nebo volejte 412 351 121. tosvarnsdorf.cz.

0: maso z Klatov. Dobré kuře z Klatov. www.dzklatovy.cz.
1: On air.
2: Online.
1: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
3: Krásné ráno, je přesně 6 hodin a jsou to první zprávy, vítejte u nich. Téměř 3/4 Čechů užívají návykové látky. Vyplývá to z výroční zprávy Národního monitorovacího střediska pro drogy a závislosti za loňský rok. Nejčastějším problémem zůstává tabák a alkohol. Denně nebo téměř každý den kouří v Česku přes 1,5 milionu lidí a zhruba milion osob pravidelně pije alkohol. Až milion Čechů má navíc potíže se zneužíváním léků. Evropská komise doporučuje Česku zvýšit daň z nemovitosti a navázat ji na tržní hodnotu realit. Ve své nové zprávě uvádí, že zdanění bydlení je u nás v porovnání s unijním průměrem velmi nízké. Podle Bruselu by tento krok mohl pomoci zvýšit dostupnost dlouhodobého pronájmu. Tuzemští ekonomové jsou ale skeptičtí a varují, že by se vyšší daň naopak promítla do nárůstu nájemného. A pojďme také na sport. Argentina se raduje z úspěšného vstupu do mistrovství světa ve fotbale. Poslední šampioni porazili Alžírsko 3-0. Hlavní rozdíl na hřišti udělal fenomenální kapitán jeho Američanů Lionel Messi, který střelil ve svých 38 letech hat-trick a dosáhl na několik zajímavých met. Messi například už vyrovnal německého útočníka Miroslava Klozeho v počtu gólů v historii světových šampionátů. Už jich má také 16. V dalších zápasech porazila Francie Senegal 3-1 díky dvěma gólům Kyliana Mbappého, dvakrát se trefil také Erling Haaland a jeho Norsko porazilo Irák 4-1. A teď už pojďme na zprávy z regionu.
4: Silnice mezi Hrádkem nad Nisou a Rynolticemi prochází obnovou. Liberecký kraj ji opravuje díky společnému přeshraničnímu projektu s Poláky. Celkem to vyjde na 173 milionů korun. Jedná se o úsek dlouhý 9 kilometrů. Silnice je sice kvůli opravě uzavřená. Po části mezi Rynolticemi a Černou Louží už se ale dá s opatrností projet. Uzavírka bude trvat do konce roku. Na severu Čech bude dneska oblačno až zataženo, přechodně i polojasno. Přehánky jen ojediněle. Nejvyšší teploty naměříme mezi 19 až 23 stupni.
1: Sleduj a vyhrávej! Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.

0: začíná snídaně šampionů s Michalem, Jasmin
1: a Filipem.
0: Snídaně šampionů.
1: Ano, je to tak, 6 hodin, 3 minuty, my vás tady vítáme, krásné ránko vám všem, kdo jste se nás pustil k tělu. Jasmin, ahoj.
2: Ahoj.
1: Čau, Filipe.
3: Krásné ráno.
1: Filip Lejček je tu s námi dnes. Filipe, v kolik ty normálně vstáváš, čověče? Když jako nevstáváš sem.
3: Běžný všední den,
1: no.
3: Třeba v 10.
1: jaký to je takhle v 6 ráno, co? Jaký máš pocity?
3: No, nepříjemný, vždycky, když mi šéf napíše, jestli to nevezmu tady za Davida, tak přemýšlím, co bych si vymyslel za výmluvu. Tentokrát jsem žádnou neměl, tak tady budu až do pátku.
1: Nemáš mít na kavču náhodou?
3: Půjdu si udělat. Udělám vám taky?
1: Dvakrát.
2: To je dobře.
1: Třikrát.
2: Neskutečný. Tak
1: podívejte se, jaký tady máme kolegy.
3: David už se nevrátí.
1: My tě milujeme. Tak krásné ráno vám všem. Amy McDonald, s tím začínáme. Pojďme na to.
0: Hit Radio Contact.

0: To je neuvěřitelný. On fakt šel, Jasmin. Dneska tady je s námi Filip Lejček místo Davida, zprávař, a pokud jste se přidali až teď, tak nám slíbil, že nám půjde udělat kafe.
1: Ale on umí totiž jako neskutečný kafe.
0: A on se normálně zvednul a odešel, takže tady teďka s náma není, tak šel dělat kafíčko. No tak to teda jako musím říct, to by David neudělal. To je hrozný, co? Když někdo prostě chybí v práci,
1: jo,
0: a ty kolegové...
1: Jo, já minulý týden dva dny, tak já si vás poslechnu zpětně, co
0: my
1: se tady
0: jsme
1: dělali.
0: Se o tobě bavili, jo. Jenom hezky. Já jsem říkal v každém vstupu, že nám chybíš. Jo. V každém vstupu, že jo. Nám chybíš. Já jsem se teda dokonce všimnul, že Filip přišel do práce dřív, než normálně chodívá, jo?
1: Mm-hmm.
0: A nevím teda, on přišel a sednul se k počítači a on ho jenom zapnul a říkám si, kde se bral ty zprávy, jo? Kde se připravoval? Takže to dělal asi doma. Tak mě napadlo, že bychom se mohli zeptat vás, kdo nás posloucháte, okolik minut nebo hodin chodíte dřív do práce a co třeba musíte všechno udělat?
1: To si řekl správně, hodin, kdysi v mém případě, když jsem měla jiný vysílací časy. Když jsem třeba vysílala od 15, tak já byla schopná přijít v 11 hodin, nekecej. Protože jsem si udělala přípravu, teďka jsem povídala si s těma lidma, líbilo se mi tady trávit ten čas. Teďka, když musím stávat takhle, tak většinou je to o půl hodiny dřív, ale dneska o 10 minut.
0: Jasmin, říkám si, není tě hloupý lhát našim posluchačům.
1: Ne,
0: začínáme v 6, jsme tady v 5.59.
1: Ty.
0: A naší práci je prostě zapnout počítače, připravit to, aby to tady hrálo, abyste si mohli užít takhle po ránu spoustu písniček.
1: Takhle, ať nevypadáme úplně blbě, my to máme jako samozřejmě připravený jako předem z jinýho dne, ale když sem přijdeme, tak to se jen zapne počítač.
0: Přesně, no tak nás by zajímalo, jak se jmenujete, odkud jste, okolik dřív chodíte do práce a případně, co teda musíte všechno ve vaší práci udělat, aby to všechno fungovalo. Tak napište nám to na 777-937-777, pošlete nám to, my se k tomu vrátíme. A teď Lost Frequencies, The Feeling. 6 hodin, 9 minut, dneské ráno, zítra rádia.

0: Lost Frequencies, The Feeling, 6 hodin 11 minut, posloucháte Hit Radio, snídaní šampionů. Ptali jsme se vás, jak se jmenujete, odkud jste, od kolik dřív chodíte do práce a případně, co jsou ty první věci, které musíte v práci udělat, aby všechno fungovalo. Minuta šampionů startuje teď.
1: Jana Bruntál chodí tak o 15 minut dřív a to jenom proto, aby si ujasnila, co vlastně bude dělat, protože nikdy neví, co jí čeká.
0: Eva Ledeč nad Sázavou chodí o 5 minut dřív, pustí počítač a kávovar.
1: David Žasler stává s rezervou radši, v práci má pak ještě cca 10 minut do začátku a to hlavně snídá.
0: Renata Lipno chodí o půl hodiny dřív, připravovat nic nemusí.
1: Marcel Plzeň chodí o půl hoďky dřív, vezme papíry, nastartuje autobus a vyráží rozvážet lidi do práce.
0: Martin Křepice většinou na čas akorát dneska zaspal.
1: Kuba Praha do práce chodí o hodinu dříve, dělá vždy od 7 do nebo 19, v klidu si udělá kávičku a převezme pacienty, dělá sestru na áru.
0: Petr Uherský Brod vyleze z baráku, sedne do auta, nastartuje a je v práci.
1: Martina z Prahy je kolbeňák a taky v práci už o 45 minut dřív, připraví papíry, zapne vše od počítačů a tiskáren a jde si vysílat kávu.
0: A co mě teda pobavilo, zpráva od Marušky, jo? Ahoj, já zrovna jdu do práce, pracuju od 6, dneska to zkrátka nevyšlo. 6 hodin 12 minut. Maruško, a tak co no?
1: Přesně, Maruško, o nic nejde.
0: Ale, takhle, důležitý, jestli tam není šéf. Pokud šéf chodí, klasika, třeba až na 9:30, tak to je v pohodě. Tak vy, kdo třeba nestíháte na 6, jeďte opatrně, spěchejte pomalu, ať se nic nestane. Ono se to bez vás nezblázní. Krištof a Dominik Aláďa, Půlnoční říh, další muzika, kterou pro vás na Hit Radio hrajeme právě teď.
1: A úplně nově.
0: A úplně nově, to je pravda. Těšit se můžete i na LP Girls Go Wild a to všechno tady ve snídaní šampionů. Krásné ránko. Mám

0: Tohle LP a Girls Go Wild, hladíte středeční Hit Radio, 6 hodin 20 minut, s vámi Michal, Jasmin a Filip, krásné ránko.
1: Tak co, kolik lidí bylo podle vás vzhůru dobrovolně v čas 4.56? Nemyslím teďka zdravotníky, nemyslím pekaře, nemyslím ani nás moderátory, ale tenhle týden je trošičku výjimečný, protože slunce vychází úplně nejdřív z celého toho dlouhého roku. Včera teda úplně nejdřív, ale ani dnešek nezaostává a rozednilo se ještě před pátou. Nicméně mě se na tom líbí, že je to takový jako ilegální čas, co opravdu patří v tu chvíli jenom vám, pokud jako ještě nepracujete, tak nepatří šéfovi, nepatří dětem, prostě nikomu, jenom vám.
0: Já teda musím říct, a možná to máte podobně, vy kdo ladíte, já si užívám ranní cestu autem, právě sednu do auta, nevím, v 5.30 a jedeš a svítí mi takhle do zpětného zrcátka to nízký slunce a říkám si, to je hezký. A zrovna dneska, když jsem jel, tak si říkám, jak to vlastně vypadá v zimě, no? No, bude tma, že jo, do 9 a pak bude tma už od 3 odpoledne, takže opravdu jako užívám si to. Ale kdo si to moc neužívá, tak jsou určitě rodiče, kteří musí večer uspávat děti. To je moc prýma, jo, když pošleš v 8 dítě do postele a svítí tam prostě slunce ještě do té místnosti, takže nic moc.
1: Nic moc, ale užijte si to zatím, jo. Takový ten čerstvý, krásný vzduch po ránu, to ticho všude, to světlo. To nejlepší na tom je, že nejdelší den v roce máme teprve před sebou, takže tam si můžete ještě ukrajovat něco pro sebe.
0: No, chystá se letní slunovrat. Léto začíná v neděli 21. června, takže den bude nejdelší, noc nejkratší. Tak pak už se ty dny začnou zase pomalu zkracovat a už nám nebude svítit do obličeje slunce ráno v 5, už to tak nebude, ale ještě máme spoustu času, spoustu týdnu. Za malou chvíli další parádní hity, Taylor Swift, taky Linkin Park, tady na Hit Radio, tak hezké ráno vám všem.
2: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz.
3: Vše pro vaši grilovačku pořídíte u nás. Tento týden Gemerka Botanika s optimálním poměrem hořčíku a vápníku za 12,90. Bohemia Mini, elegantní perlivé víno v plechovce za 26,90. A Budvar Výčepní, pivo z národního pivovaru za 9,90. Až do 23. června. Kaufland.
4: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Nyní dámská toaletní voda Versace Versens 100 ml jen za 1232 korun. Allegro Days jen do 22. června. Když něco, tak Allegro.
5: Ahoj Niky, tak co, kam dneska vyrazíme?
6: Hele, co ocení sa?
5: Zase, včera jsem tam byla na rande.
6: A jo, já tam byla o víkendu s manželem a dětmi na obědě.
5: Ale vadí to?
6: Vždyť víš, že je to sázka na jistotu.
5: To je fakt.
7: Parkování bez nervů, kafe na úrovni. Já si dám sushi, ty zase ten svůj burger. Značka Ideál.
6: Tak vidíš, ve 4 jsem tam jak na koni.
8: Spojte příjemné s příjemným v OC Nisa Liberec.
9: Ústecký kraj vás zve na den plný adrenalinu, techniky a zábavy.
10: V sobotu 20. června ožije letiště Ústí nad Labem velkolepými ukázkami zásahu hasičů,
11: policie, záchranářů i armády České republiky.
10: Uvidíte vrtulníky, speciální techniku, práci profesionálů v akci a chybět nebudou ani interaktivní stanoviště a program pro děti. Přijďte zažít den plný emocí, napětí a nevšedních zážitků pro celou rodinu. V sobotu 20. června na letišti Ústí nad Labem.
12: Delta Sport, Česká Lípa. Specialista na elektrokola. Autorizovaný prodej a servis elektrokol. Zátěžové testy a repase všech typů baterií. Diagnostika a tuning motorů Bosch, Brose a Bafang. Česká Lípa, sídliště Špičák, budova Centrál. Více na webu deltasport.cz.
13: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Uzené tofu Nature's Promise večí za 12,90 a rajčata keříková s apkou za 27,90. Albert.
14: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
15: Slyším, Datart nákupy?
14: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev.
16: Už nemusíte čekat na lepší cenu. Velké spotřebiče AEG nyní pořídíte se slevou až 20%.
15: To je mazec.
16: Datart, opravdový elektrospecialista.
17: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
18: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy.
19: V Penny fandíme českému fotbalu. Proto dáváme zaměstnancům volno. Zítra v 17.30 zavíráme prodejny a jdeme fandit. Penny. Nakupte si dřív hezky česky.
20: Běhej Lesy Jizerská. Proběhni se 29. srpna z Bedřichova po stopách legendární jizerské padesátky. Čekají tě ikonická místa jako Hřebínek, Smědava nebo Jizerka. Vyber si trasu 5, 11, 23 nebo 50 kilometrů a užij si jedinečnou atmosféru Jizerských hor. Registruj se na běhejlesy.cz.
21: Na Nové Kunratické fandíme sportu. Nazujte tenisky a vyběhněte do přírody přímo ze dveří. Nová Kunratická. Moderní bydlení na úpatí Jizerských hor.
22: Tradice, ekologie a odpovědná recyklace? To je Kovošrot Group CZ. Zpracováváme kovy, papír, plasty i auta. Více na Kovošrot CZ.
23: Nejlepší dopravní servis a Bára Purkartová. Řidiči opatrně na Litoměřicku. Komplikace v dopravě nám teď hlásíte na průtahu obcí Podsedice, kde došlo k nehodě osobáku se srnkou. Dávejte si tam pozor.
24: Chceš si nechat zahrát hit podle sebe? Každou středu večer hrajeme na přání. Svůj hit si objednej na webu hitradio.cz. Hitradio.cz. Hitradio Kontakt.

0: Tohle milujeme všichni. Taylor Swift na Hit Radio, minutu po půl sedmé. Dobré ráno. Michal, Jasmin a Filip s vámi. A Filip má...
1: Ranní update.
0: Je to tvoje, Filo. Krásné ráno, jdeme na to. 60-letý muž přilezl plot letiště na portugalském ostrově Madeira a běžel po runway, aby stihl letadlo, které se už připravovalo ke startu. Cíle ale nedosáhl, protože jej zadržela ostraha, které své počínání vysvětloval tvrzením, že prostě pospíchal a letadlo musel stihnout. Estonský provazochodec Jan Rose předvedl ve Varšavě další neuvěřitelný kousek. Na pouhých 19 mm širokém laně přešel mezi dvěma nejvyššími polskými mrakodrapy. Trasu dlouhou půl kilometra zdolal ve výšce 180 metrů nad zemí za zhruba půl hodiny. No a kanadská policie zatkla muže, který 16 let létal jako pilot pro společnost Air Canada s padělaným osvědčením. 55-letý Paul Logan u aerolinek pracoval v letech 1997 až 2013. Na podvod se přišlo poté, co se neúspěšně pokusil získat práci u jiné letecké společnosti. Muž je teď obviněný z padělání a podvodu a hrozí mu mnohaleté vězení.
2: Ale přišlo se na to až v 59, to je hustý zase.
3: Ty papíry nechat, ne? Tak když jako ukázal, že umí.
2: Jasně.
3: Člověk by čekal, že v letectví se kontroluje každý šroubek a každý papír šestkrát a borec prostě... Takzvaně se ukázalo, že na papíry to nelítá. Čumba vamba, hezký ráno.

0: Jsme si dali celibát, slza, Hit Radio 6.37, hezké ráno. Otázka na vás, co vám přijde jako největší nebezpečí v městském parku? Co? Psi bez vodítka? Šílený cyklisti? No, tak ne. Je to nová pouliční mafie. Veverky.
1: Jak veverky?
0: Policie v několika českých městech varuje před agresivními veverkami. Prý je lidí krmí tak moc, že nás teďka berou jako chodící automaty na jídlo. Jo? Takže třeba v Praze nebo v Plzni už hlásí případy, kde tyhle potvory útočí nejenom na psy, ale třeba skáčou přímo k dětem do kočárku.
1: Hele, tak já normálně začínám věřit mojí mámě, o který jsem si myslela, že přehání. Nešlo teda po veverku, ale přijde mi, že zvířata obecně teďka začínají být nějaký agresivnější. Mm-hmm. A volala mi, že na mě útočí nějaký pták. Říkám, mami, jaký pták, prosím tě. A ona, no, ono to vypadá jako vrána, ale má to šedou hlavu. A říkám, jo, ty taky vídám, no, a ty jsou v pohodě, ne? Prej. Ne, on mě sleduje až k baráku a jde i po psovi. A úplně jako měla, úplně byla v háji z toho.
0: Nekoukala náhodou mamka večer předtím na film Ptáci od Hitchcocka? No, jak se to já nevzala v tělu. Ale to je neuvěřitelný, tak ty veverky jsou prostě, to jsou drzí veverky, ale jo, pozor. Já to úplně vidím, jak sedí na té větvi v té kožený bundě, přesně jak z Rychlý roty, louská to kešu a říká parťákovi, hele, tam jde borec s kočárkem, jdem ho vybrat, 100% má u sebe piškoty, ale jo, jdem na to.
2: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách.
3: Maximální úspora v Tetě. Sleva 40% na celou značku Gillette. Náhradní hlavice, strojky, pěny pro muže i ženy. Nebo objevte zubní pastu Lakalut Active za skvělých 59,90. Více na tetadrogerie.cz.
4: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
5: Franto, co koupíme dětem za vysvědčení? Zmrzlinováč?
6: Já bych koupil rákosku.
7: Zmrzlinovače a rákosky najdete na domo-elektro.cz.
8: Kdo šetří, má za 3.
9: Za 500 maxi, za 500. Při nákupu v Baumaxu nad 5000 dostaneš slevu 500 korun na další nákup. Ale pozor, akce platí jen do 21. června.
8: Super, jedeme hned. Dnes nakoupíme.
9: Zítra ušetříme.
8: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
10: Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
11: No včera bylo pozdě.
12: Naštěstí je tu onlinetextil.cz. Široký výběr a rychlé dodání. Trička, mikiny, bundy, čepice. Všechno na jednom místě. Onlinetextil.cz. Nakupte jednoduše online.
13: 3 dny zábavy v České Lípě. Město Česká Lípa srdečně zve 19. až 21. června na tradiční městské slavnosti, kde se

0: 3D filmy. Na hlavním pódiu vystoupí Michal David, Turbo, Michal Hrůza nebo Tereza Kerndlová. Vstup zdarma, těšíme se na vás. Více na www.mucl.cz.
1: Co se tady děje?
2: Co se chystá?
3: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
4: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
3: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
5: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
6: Vyberte si třeba hrachové lusky, kilo za 99,90 a cibuli lahůdkovou, svazek za 12,90 až do 23. června.
5: Čerstvé jako z Kauflandu.
7: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
8: No to, že jsi mladý projektant s mokrým diplomem, ještě nemusí znamenat, že budeš kreslit jen ploty a zahradní domky. Teda alespoň ne u nás v Sudopu. Jsme Sudop Praha a nabízíme profesionální výzvy i mladým absolventům. Chceš se podílet na projektování třeba Smíchovského nádraží nebo vysokorychlostních tratí? Tak se podívej na projektantbudoucnosti.cz. Svoji budoucnost najdeš právě tam. Sudop Praha. Pojďte v tom s námi.
9: www.projektantbudoucnosti.cz.
10: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
11: Slyším, Datart nákupy?
10: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev.
12: Využijte je k pořízení super odolných chytrých hodinek Garmin Fenix 8 s výdrží až 29 dní.
11: To je mazec.
10: Datart, opravdový elektrospecialista.
13: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan X-Trail se zvýhodněním až 210 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na Nissan.cz.
14: Nejlepší dopravní servis a Bára Purkartová. Bourá se na Českolipsku. Vážnou nehodu máme hlášenou u obce Zákupy, kde se srazily dva osobáky. Je to se zraněním. Místo nehody je teď průjezdné jen jedním pruhem.
15: Mami, proč máme všechno od konceptu?
16: To jen se zeptej, tatínka.
17: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
18: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
19: Tak jo, šampioni. Zpátky k hitům na Hit Rádiu.

0: Na středeční ráno naprosto geniální pan Sheeran Sapphire v 6 hodin 50 minut. Michal, Jasmin, Filip s vámi, hezké ránko.
1: Myslím si, že všechny výlety spojuje jedna věc a to je takový to, že když zažijete nějaký spackaný výlet, tak si ho pamatujete vlastně mnohem víc a líp, než kdyby se tam všechno povedlo do posledního puntíku. A přesně na tyhle ty výlety teďka vzpomínáme a hledáme je v naší terapii Venkem s For Campingem.
0: Třeba taková Pavla si s partnerem vyrazila pod Tatry zdolat Slavkovský štít. Jenže ještě než pořádně začali, ruplo jí v zádech, pak teda přišla zastávka v lese, několik velmi agresivních mravenců, 12 kousanců na místa, kde fakt nechcete. Vedro, oteklej zadek, skoro bez vody a pokaždý, když se myslela, že už je nahoře, tak se objevil další kopec. No a výsledek na Slavkovský štít by ji dneska nedostali ani párem volu. A právě o tom to je, chceme slyšet váš úplně nejlepší, nejhorší výlet, nejspackanější trip ever, který byl v tu chvíli katastrofa, ale dneska se mu smějete nejvíc.
1: Pavla nám tuhle historku poslala na web Hitrádia a to můžete udělat i vy. Pozor, nejlepšího autora příběhu odměníme už v páteční snídaní šampionů a to luxusníma výhrama od For Campingu. Takže schválně, co byla vaše cestovní pohroma?
0: Napište nám to na web, komplet detaily podrobnosti najdete na hitradio.cz a my se moc těšíme na vaše příběhy.
2: Terapii venkem i soutěžní ceny přináší For Camping. Vybavte se na všechny cesty na forcamping.cz.

0: Run. Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Radia.cz a v DABu.
1: Hledáš jistotu v práci, která má budoucnost? V CIS System stvoříme silná spojení, moderní výroba, čisté prostředí a tým, na který se můžeš spolehnout. Přidej se k nám. Navštiv nás na cissystems.cz. CIS Systems. Tvoje budoucnost začíná tady.
2: Objevte svět potěšení a smyslnosti. Od jemných olejíčků, prádla, kosmetiky až po produkty, které rozproudí vaši fantazii. Růžový slon vám bez ostychu poradí. Udělejte si radost na www.růžovýslon.cz.
3: Ty ještě pořád věříš, že značkový hadry jsou kvalitnější? Já ne. Oblíkám se bez potisku. www.bezpotisku.cz.
4: Jaké pantofle?

0: Buffy.
1: Hi, this is Ed Sheeran.
2: Hi, this is Madonna.
3: Sviany k lepšímu létu prostě patří. Vychutnejte si tradičně vařené české pivo i dnes. Sviany, srdeční záležitost.
4: On air.
2: Online.
4: I v aplikaci Radia.cz. Hit Radio.
5: Krásné ráno, za chvíli je 7 hodin a další zprávy s Filipem Lejčkem, vítejte u nich. Rozvody v Česku by se mohly v budoucnu výrazně zjednodušit a zrychlit, počítá s tím chystaná novela občanského zákoníku. Lidé by nově nemuseli absolvovat dvě samostatná soudní řízení, rozvod i péče o děti by se řešily najednou. Návrh se zaměřuje na nejlepší zájem dítěte, ruší škatulkování na střídavou či výlučnou péči a chce v zákoně jasně deklarovat nepřijatelnost fyzických trestů při výchově. Bourovčík toulavý je vcelku nenápadný motýl, jeho housenky ale zamořily části Berlína. Jejich jedovaté chloupky působí svědivé vyrážky a někomu i dýchací potíže. Někteří obyvatelé hlavního města v Německu se proto v posledních týdnech snažili vycházet z domu jen v nutných případech. Druh se s postupným oteplováním šíří čím dál víc na sever Evropy a německá metropole si problému všimla už v minulých letech. Na fotbalové mistrovství světa zářily největší hvězdy současnosti. Argentina porazila Alžírsko 3-0 a to především díky Lionelovi Messimu, který nastřílel hattrick. Francie si poradila se Senegalem 3-1, kdy se dvakrát trefil Kylian Mbappé. Dva góly Erlinga Haalanda pak nasměrovali Norsko k výhře 4-0 nad Irákem. Právě teď je v plném proudu zápas mezi Rakouskem a Jordánskem a Rakušané vedou po prvním poločase zatím 1-0. A teď už pojďme na zprávy z regionu.
6: Česká inspekce životního prostředí řeší tři luxusní treehousy pod Ještědem u Křižan na Liberecku. Podle úřadů vznikly na černo, bez stavebního řízení a souhlasu orgánů.

0: ochrany přírody. Česká inspekce životního prostředí už za porušení zákona uložila pokuty. Stavební úřad v Osečné nyní vede řízení o odstranění staveb. Píše to server iDnes.cz. Maximální teploty se dneska budou pohybovat mezi 19 až 23 stupni. Bude většinou oblačno až zataženo, přechodně i méně oblačnosti a ojediněle se může přidat i přeháňka.
1: Jsme v ET.

0: si. Dokázal jsi to. Jako šampion. A teď si dej snídaní šampionů s Michalem a Jasmin.
1: Ahoj.
2: Hezkou středu.
0: Snídaně šampionů.
1: To je vlastně docela dobrý poznatek, Jasmin. Mně vůbec nedošlo, že je středa, já mám úterý.
2: Tak to je opravdu velká zásluha. Ano, to jsem se posnažila.
1: A teda. Možná to máte podobně, a což je teda ta lepší varianta, jako jo? Že si myslíš, že je o den míň a ono je o den víc, to je bomba.
2: Zůstaňte s náma, každopádně, ať máte středu, nebo úterý, nebo čtvrtek. Už za chviličku se vrátíme do doby, kdy se o přestávce ve škole neskrolovalo, ale řešili se piškvorky a školní lásky a tak, protože to vypadá, že starý časy se vracej a proč, to si řekneme.
1: Do školních lavic velký návrat po Pitbullovi. Rain Over Me, hezké ráno.
0: Hit Radio Kontakt.

0: Rain Over Me, já teda doufám, že pršet už nebude, posloucháte Hit Radio 7.06, krásné ránko.
1: Představte si ten šílený šok, kdy ve škole zazvoní na přestávku a děti místo toho, aby vzali do ruky telefon, tak prostě jenom zvednou hlavu, jdou si hrát, jdou si povídat a tak. Jo, obrovská změna by to byla. Nicméně od září 2027 by mohl platit zákaz používání mobilů v základních školách. Vláda to má v plánu prosadit a možná si spoustu dětí, který nás třeba teďka poslouchají a jedou do školy dřív třeba, tak si říkají, a co budeme jako dělat? No to, co jsme dělali my tehdy.
0: No jasně, já teda, ať se to na jednu stranu zdá jako prýma věc zakázat dětem mobily, tak si nemyslím, že to je úplně dobrý nápad to udělat ze dne na den, jo? Protože představ si, zakaž někomu něco, na čem je závislý, jo?
1: No zbývá ruka čtvrt, to je v pohodě.
0: Jo, takže možná tak jako postupně si na to odvykat, ale nevím, jako, je to takový dvousečný za mě, jo? Nicméně, co jsme teda my dělali o těch přestávkách, tak jestli můžu zaspomínat na svoje školní léta, nebo že my jsme hráli pogy.
1: Jo, pogy.
0: My jsme si vyměňovali kartičky s hokejistama, vlastně jsme si pořád hráli, povídali si mezi sebou, namáčeli třeba, a teďka to neberte jako návod, jo? Vy, kdo nás poslouchá, ty děti, naváčili jsme toaleťák do vody, házeli ho přes celou třídu, kopali si balonem, až jsme urvali rozhlas a rozbili umyvadlo. To byly ty přestávky, to byla ta tradice, a ne, že prostě sedíš se sklopenou hlavou toho telefonu a jedeš na Instagram.
1: Já jakožto holka jsem to měla trošku nudnější, samozřejmě v pozdějších letech jsme řešili tam jako ty lásky, že jo, ty kluky prostě a co nám tam vyvádějí, ale jinak buď jsem po přestávce dopisovala úkoly, co jsem zapomněla, anebo jsem naopak na šprťáka si ty úkoly dělala předem, jakoby.
0: No a co náš Filip? Jak to vypadalo u tebe ve třídě? My jsme podobně, ne mladý, podobně mladý jsme, že jo?
2: Podobně mladý, tak, přesně tak. No, pokud jsme hráli taky, já si ještě pamatuju, Pokémony, Beyblade jsme točili.
1: Beyblade,
0: počkej, nekecej.
2: Beyblade jsme točili. No, a nebo jsme k tomu nepotřebovali hodně, třeba jsme si položili lavice na zem, udělali jsme si takovou hokejovou arénu, měli jsme pingpongový míček, malý hokejky a hráli jsme tehdy, už tehdy jsme hráli teda o pár korun, třeba o 5 korun, jo, za jednu přestávku, tak si zhold nekoupil bombony potom o to druhý pauze.
0: Počkej, s položením lavic na zem si mi připomněl naprosto ultimátní zážitek. My jsme měli ve třídě na zdi takový polystyrenový prostě desky a na tom byly napíchaný různý prospekty, jo, a tak dále. A nás nenapadlo nic jiného, než že jsme ty polystyrenové desky prostě rozbili na kuličky a pak nám přišel říct učitel, ať to teda zametem. Tak nenapadlo nás nic lepšího, než že jsme si z lavic udělali doma hrablo. A samozřejmě představ si, jak dopadly rohy těch lavic. Jo. To bylo ohlodaný. Takový jsme byli, jo, takový jsme byli my. Ale užili jsme se.
2: Lepší
0: to,
2: než koukat na Reelska. Za mě.
1: Přesně. A jaký jste byli vy? Jaký jste byli vy, to nám dejte vědět. 777-937-777. Co jste dělali o přestávkách?
0: Pojďme se v myšlenkách vrátit do školních let. Těšíme se na vaše příběhy, vrátíme se k tomu. No a teď samozřejmě posíláme další parádní hity. Tohle je K-pop, což ocení i ti nejmenší Golden na Hit Radio. Hezké ráno.

0: Trocha reggaetonu ve středu ráno rozhodně neuškodí. 7:45, Shakira, Wyclef Jean na Night Radio. Hezké ránko.
1: Od září roku 2027 se na základních školách nejspíš zakážou mobilní telefony. A tak jsme společně zaspomínali na naše školní léta, na to, co jsme vlastně jako dělali o přestávkách, když ty telefony ještě nebyly. No a jak jste to měli vy, to už taky víme.
0: Přišlo od vás opravdu spousta zpráv, za to moc díky, píše třeba Katka. Dobré ráno. My, holky, jsme si o přestávkách a tajně i při hodinách dost četli knížky Lenky Lancové, protože to, kde ostatní spisovatelé udělali tři tečky, to LL prostě popsala. Takže my se vlastně vzdělávali, protože to bylo něco jako rubrika v bravíčku Láska, sex a něžnosti. A jinak jsme si dost často navzájem dělali propiskou tetování, pokreslovali jsme si navzájem celá předloktí. Skvělý.
1: To je fakt. Martin, my jsme třeba na záchodech hráli čáru o 10 halíře a 20 halíře. Klasika ve třídě nebo na chodbě se kopelo hakisákem a jo, krvavé klouby a s 20 korunama, toho bylo tolik.
0: Hakisák, mě to nikdy nešlo, já jsem do toho, tak dvakrát, třikrát jsem to dal a pak nic.
1: No. Ale krvavý klouby, to byla mega bolest, to mě učil
0: jasně,
1: brácha tehdy.
0: Jasně. Dělali jsme taky. Taky píše Renča, dobré ránko, u nás se házela mokrá houba, byl to mazec, dokavať to nespadlo na pleš nejpřísnějšího učitele. Ten dotyčný pak měl minimálně 3 dny důtku, když se učitel špatně vyspal, tak byla ředitelská. Jste super. A mokrá houba, tak to u nás taky teda lítalo v éteru a nejhorší bylo, ona, cítíte tu vůni ty houby?
1: Vůni,
0: no, vůni, to se asi říct úplně nedá, no.
1: Lucie z Bruntálu píše, jaj, no tak to byly vylomeniny. Chleba s paštikou na stropě, dokud nespadl na učitelku při hodině, nebo nástěnka s odpadkama. Tehdy jsem měla za nástěnku zodpovídat já a byly zrovna 3 dní schůzky. Nechyběla tam, jaj, ženská potřeba s červenou od fixy.
0: Hezký. Taky píše anonym, já chtěl taky napsat, my jsme měli třídy naproti oknama k sobě a hráli bitvy přes okna, několik jsme jich rozflákali.
1: Lenka Kladno, guma, holky pochopí, skákali jsme o každé přestávce a kdo neuměl sestavu, byl mimo. Tyjo, za mě už se guma moc neskákala, ale mamka mi o tom vyprávila, takže typuju ročník 70, třeba něco takového.
0: Tak gumu jsme teda nikdy nedělali, no. A píše třeba i Pavel, čau, tak to já jsem ještě o generaci starší a my jsme čáru s cečkama hráli, popřípadě jsme měnili mezi sebou, anebo sandokana, nebo hoňka na chodbách školy. Tak ještě, že to bylo na chodbách školy. Tak, milé děti, a to je prozatím vše z inspirace na vaše dnešní přestávky.

0: Welcome to Hit Radio, tohle jsou Simple Plan. 7.22, krásné ráno, šampioni. Za malou chvíli další parádní muzika, něco letního, tanečního. DJ Antoine, The Beat Shakers, Mašerí, to k vám letí za chvíli. No a taky připomínáme, že budete soutěžit o voucher na 5000 korun do máje na Národní třídě v Praze, tak rozhodně nechoďte daleko od rády a hezké ráno.
1: Chceš si nechat zahrát hit podle sebe? Každou středu večer hrajeme na přání. Svůj hit si objednej na webu hitradio.cz. Hitradio.cz. Novinka na českém trhu. Užitkové vozy Tenax.

0: efektivní užitkové vozy. Vše na tenax.auto.eu.
1: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například Hello ovocná svačinka různé druhy XXL balení za 10,90. Coca-Cola osvěžující nealkoholický nápoj 2 litry za 29,90. A Linteo Baby dětské vlhčené ubrousky za 19,90. Až do 23. června. Kaufland.
2: Není nic příjemnějšího, než se za letního dne ponořit do chladivé, křišťálově čisté vody. A takovou vodu můžete mít i vy ve vašem bazénu. V odborných centrech Bauhaus máme připravenou bohatou nabídku bazénů, filtrací a další potřeby pro letní radovánky.
3: Bauhaus, když se to má podařit.
4: Právě jste naladili Radio Fortuna. Tady servírujeme ty nejlepší fotbalové hity. Držte se, bude to jízda. Vsadím se, že vás tohle zvedne ze sedačky. A teď všichni, mexická vlna. Tohle bude dlouhá noc. Fortuna, dostane tě do hry.
5: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti osob mladších 18 let na hazardní hře.
6: trenirkarna.cz.
7: Hej ty, ne ty, chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalhotky se slevou 30%? Není problém, klikni na trenirkarna.cz, napiš kód rádio a jede to! 30% na všechno s kódem rádio. Dnes objednáš a zítra máš.
6: trenirkarna.cz.
8: Friedland se baví. Sobota 20. června. Hudba, tanec, divadlo, sport, koncerty. The Ushu Open. Adam Mišík, The People, Claymore, ACCZ. Otevřené muzeum i vstup na věž. Skvělé jídlo a pití. Friedland se baví. Sobota 20. června.
9: Třídím doma, třídím venku, třídím, když venčím svoji fenku. Třídím v bytě, třídím na chatě, třídím v lese, třídím na maturitním plese. Třídím v leže, třídím u vody za běhu, třídím v létě, třídím v zimě na sněhu. Třídím skromně, třídím hodně. Mám tip, úplnou tutovku, sešlápnu, vytřídím každičkou plechovku. Třídění kovu je opravdu moje, šetřím tím energii i přírodní zdroje. Vytříděný kov se už nikdy nestratí a v mnoha podobách se k nám zpět navrátí. Třídím vždy a všude, tak to bylo, je a bude. Má to smysl. Přijďte odpad.
10: Ekokom. Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 79,90. A kapsičky pro kočky Felix, 44 kusů, s apkou za 269 korun. Albert. Dle srovnání k 10.6.
11: Zcela nová Kia K4. Vůz, ze kterého nespustíte oči. Sportovní design a dynamika. Velký vůz pro rodinu i podnikání. Kia K4. Již od 470 tisíc korun. Nyní i ve verzi kombi.
12: Nová Kia K4 na vás čeká v Autonord Česká Lípa. Autonord.cz.
13: Hit Radio. Značka zmizela. Mapa nedává smysl a signál zůstal dole pod kopcem. Bludný kořen si překročil už 4x a žena hrozí rozvodem. Někdy se z nejspackanějšího výletu stane ten legendární, na který nezapomeneš. Hit Radio a For Camping ordinují terapii venkem. Napiš nám na náš web tvou vzpomínku na nejspackanější výlet a vyhraj luxusní výbavu od For Camping na další dobrodružství. Terapie venkem na Hit Radio.
14: Terapie venkem i soutěžní ceny přináší For Camping. Vybavte se na všechny cesty na forcamping.cz a zkoušejte na prodejnách po celém Česku.
15: Nejlepší dopravní servis a Bára Purkartová. Následky po nehodě se pořád ještě odstraňují na Českolipsku. Dávejte si pozor u obce Zákupy, kde se srazily dva osobáky. Asi do 15 minut by to tam mělo být průjezdné.
16: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách.
17: A všech podcastových platformách.
16: Hit Rádio Kontakt.

0: Co jsme slíbili, to jsme zahráli DJ Antoine The Beat Shaker s Mášerí. 7 hodin 30 minut, ladíte Hit Radio a Filip má ranní update.
1: Ranní update.
2: Krásné ráno, spící muž prožil v nákupním centru pořádný šok, když se probudil pevně sevřený v masážním křesle. Přístroj kvůli technické chybě selhal a odmítal zákazníka pustit ze svého sevření. Zoufalý muž nakonec musel přes sociální sítě X požádat o pomoc veřejnost a hasiče. Záchranáři ho z mechanické pasti osvobozovali několik desítek minut. No a tradiční africký král z Ghany se po své korunovaci vrátil zpět ke svému původnímu řemeslu v Kanadě. Panovník Eric Manu dál pracuje jako řadový zahradník a seká trávníky ve městě Surrey. Ve všechny vydělané peníze a dary od kanadských občanů posílá své domovské oblasti na rozvoj zdravotnictví. No a nečekané překvapení čekalo ve schránce na ženu z amerického státu Michigan. Dorazil jí totiž pohled, který byl podle poštovního razítka odeslán před rovnými 100 lety. Historický lístek z roku 1926 obsahoval osobní vzkaz a byl doručen v perfektním stavu. Pošta dodnes nedokázala vysvětlit, kde dopis celé jedno století ležel.
3: Jedno století, víme jistě, že to byl Michigan a ne Česko?
2: No, jako je to divný, že to není samozřejmě tady třeba Pelhřimov, ale je
3: vlastně
2: to Michigan.
3: Vlastně si říkal, že i v dobrém stavu, takže Česko to nebylo.
4: A takhle paní měla rozhodně štěstí, že jí do schránky nepřistál lísteček adresát nezastižen. By si počkala dalších 100 let. Pojďme soutěžit. Celý tento týden v rychlé pětce vyhráváte voucher do Levels v máji House of Fun na Národní třídě v Praze v hodnotě 5000 korun. Teď za 100 let na Hit Rádiu. Ano, přijde další pohled. Hezké ráno.
5: Kdyby hora mohla vyprávět

0: do Levels. Zabůra. Za 100 let na Hit Rádiu 7.35.
1: Rychlá pětka.
0: Ano, máme pro vás voucher do Levels v My House of Fun na Národní třídě v hodnotě 5000 korun.
2: Kdo byste House of Fun v Mayi neznali, tak je to nádherný, obrovský, několikapatrovej prostor. Přes 150 arkádových her, minigolf, kulečník, šipky, Formule 1 simulátory, taky bar, diskoška, je to tam nádherný, obrovský a prostě boží.
0: Zabavíte sebe, zabavíte děti, no a kdo vyrazí gratis, možná bude David. Davide, hezké ráno.
3: Dobré ráno, hezký den.
2: Ahoj.
0: David Sklecan, tak pokud se ti zadaří vyhrát, nebudete to mít sem do Prahy úplně daleko, tak pověz, s kým bys si vyrazil, kdyby si vyhrál tady ten voucher na 5000 do Máje?
3: No, vyrazil bych s dětma, asi s manželkou, a máme teď tady výměnného studenta z Německa, tak kdyby se to povedlo zprocesovat dneska nebo zítra, tak je s ním.
0: Tak to musí dopadnout. Tak jdeme na to, Dave.
1: Otázka první. 5 vteřin na odpověď.
2: Když závodíš a předběhneš druhýho, jsi první nebo druhý?
3: První.
2: Cože?
3: Je druhý.
2: Jo.
0: My jsme si říkali, jestli to dát nebo nedat, že to je takový chytáček, ale klaplo to. Pojďme dál.
1: Otázka druhá. 4 vteřiny na odpověď.
0: Davide, jak se jmenuje ovoce, ze kterého se dělá štrůdl?
3: Z jablek.
0: Ano.
1: Otázka třetí. 3 vteřiny na odpověď.
2: Jaký máme v Čechách název pro nejteplejší roční období?
3: Léto.
0: Ano.
1: Otázka čtvrtá. 2 vteřiny na odpověď.
0: Budeš vědět, jak se léto řekne anglicky?
3: The summer.
0: Yes. Mm-hmm. A pátá otázka.
2: Jak se jmenuje pták, který neumí lítat a žije v Antarktidě?
3: Tam žádný jako i není.
2: Takový černobílej.
3: Jo, tučňák. Sorry.
0: Davide, vyrážíte do Levels My House of Fun s rodinou a i se studentem z Německa, který je u vás na výměnném pobytu.
3: Tak jo, moc děkuju.
0: není zač, ještě řekni, co tě čeká takhle při středě, máš to hodně dneska?
3: Jo, mám hodně pracovních schůzek, hlavně online teda, no.
0: Jo, takže videokoly. No tak zvládni to, Davide, voucher posíláme, moc si to v máji užijte a zase někdy ozvy, budeme se těšit.
3: Jo, moc krát děkuju, ahoj.
2: Ahoj. Jako trošku mě vykolil, že tam žádný takový není, ale pak
0: si,
2: mu to došlo.
0: Já jsem si taky říkal, tyjo, tak on tam možná fakt žádný není, jo, teďka co s tím budeme dělat? Dobře, dopadlo to. Tak opět zítra další voucher v hodnotě 5000 korun, tady čeká na někoho z vás.
1: Rychlá pětka, ve snídani šampionů na Hit Rádiu.
4: V srdci Prahy je Máj, místo, kde se nenudíš, a to přímo na Národní třídě. Levels, Fly Vista, Back in Time a spousta dalšího. To je My House of Fun. Přijď se pobavit. House of Fun Prague.cz.
1: Hit Radio Kontakt.

0: Tři čtvrtě na osm za dvě minuty, Michal Šulte a Rehab na Hit Rádiu. Dobré ránko.
1: Před chviličkou s náma v rychlý pětce soutěžil David a po soutěži mimo éter ještě komentoval svůj dnešní výkon a říkal, že si občas v autě při poslechu toho, jak soutěží ostatní, říká, jak tohle a tamto nemohl někdo vědět, jestli někdo není jako blbej a tak. A že dneska to byl teda on, tak za prvé, není blbej nikdo a za druhý to ukazuje, že Češi jsou prostě vtipní a že si umíme udělat srandu i sami ze sebe, což krásně nahrává tomu, co jsme vám chtěli říct a z čeho máme jako radost. Že Češi jsou prej nejvtipnější národ na světě, aspoň podle nějakého internetového webu The Top Tens, kde jsme se o první místo podělili s Belgičanama.
0: No a důvodem má být náš suchý humor, sarkazmus a schopnost dělat si legraci i z vážných situací. Jo? Jenom pozor, nejde o žádný vědecký průzkum, ale o čistě subjektivní hlasování uživatelů na internetu a tak si říkám, jestli jsme si to tam nenaklikali sami, jo. Ale i kdyby, to jedno, já s tím prostě 100% souhlasím, protože my jsme přeci národ, který dokázal postavit celou svoji kulturu na Járovi Cimrmanovi.
1: Ježiš,
0: jasně.
1: No.
0: A vlastně ten náš humor je tak trochu přijdeme obranný mechanismus, abychom se z toho všeho ne...
1: nezbláznili.
0: Ano, děkuju za to slušné slovo. Takhle, sranda musí být, i kdyby na chleba nebylo. Alegranda bude i tady v éteru, budeme rádi, když s náma zůstanete. Imagine Dragons, Believer a Kamerad Be Mine, další muzika pro vás za malou chvíli. A samozřejmě potěšíme i vás, kdo nás máte sebou na cestách, přidáme aktuální dopravu. Tak hezké ránko.
2: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz.
3: V parcelboxech vám nechají balík uložený jen dva dny? To jako vážně? Pořiďte si raději Boxík. Vlastní chytrou schránku na balíky a žádná zásilka vám už nikdy neuteče. Boxík. Váš balík, vaše pravidla. Více na boxeek.boxík.cz.

0: levný, rychle a kvalitně do vašich klubových barev. Jděte na kupmerch.cz, e-shop pro kluby a organizace.
1: Proč energii jen kupovat, když můžete mít vlastní elektrárnu? Čanda Solar. Specialisté na fotovoltaiku pro firmy i domácnosti. Řešení na míru včetně dotace přináší investici, která dává smysl. Chandasolar.cz. Energie, která pracuje pro vás. Čanda Solar.
2: Autonašrot.cz.
3: Výkup a ekolikvidace aut i autovraků všech značek.
2: Volejte 776 823 833.
3: Autonašrot.cz.
2: Přijedeme, vůz vykoupíme za nejlepší cenu.
3: A zdarma odvezeme.
2: Volejte 776 823 833.
0: Gepy, přívěsy Liberec. Scháníte vozík? Na zahradu, stavbu i kolem domu? Gepy, přívěsy Liberec. Vozíky skladem, rychlé dodání a servis, na který je spoleh. Dříve Ganet, dnes Gepy, přívěsy Liberec. Pavlovice, dole v zatáčce pod hokejkou. Přívěsy Liberec.cz.
4: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
5: Vyberte si třeba hrachové lusky, kilo za 99,90 a cibuli lahůdkovou, svazek za 12,90 až do 23. června.
4: Čerstvé jako z Kauflandu.
6: Přibalte dětem na prázdniny vyletněný balíček od Vodafonu. K mobilnímu tarifu dostanete neomezená data na léto a chytrý lokátor jen za korunu. Stavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
7: Totální výprodej v zahradnictví Spomyšl. Sleva až 70% na tisíce rostlin. Uvolňujeme sklady pro letní novinky. Nakupujte výhodně přímo u nás ve Spomyšli nebo online na zahradnictvíspomysl.cz. Zahradnictví Spomyšl. Vaše online zahradnictví.
8: Nisa Street Drift 2026. Nejnavštěvovanější driftingový závod sezóny už 21. června. Večerní battle Top 32. Kryté divácké zóny, koncert Paulího Garanda, Food Zona Merch. Tohle bude banger. Vstupenky na ticketportál.cz nebo na místě. Užij si s námi tenhle závod kolem nákupního centra Nisa Liberec.
9: 178 tisíc korun dolů. Volkswagen Caddy teď skladem v Autonord. Víc asi vědět nepotřebujete. Snad jen, že je to limitovaná nabídka. Autonord. 5 měst na sever od Prahy. Jsme na začátku vašich cest. www.autonord.cz.
10: Svůj vysněný bazén můžete mít už letos. Objevte Recohome. Naší specializací jsou realizace bazénů, včetně bazénového okolí a komplet zahrad na klíč. Moderně, kvalitně a efektivně. A bohaté zkušenosti máme také s rekonstrukcemi rodinných domů, bytů, ale třeba i chalup a chat. Recohome. Vytváříme domov nejen uvnitř. Splňte si svůj sen na www.recohome.cz.
11: Nejlepší dopravní servis a Bára Purkartová. Nehodu dvou osobních vozidel máme hlášenou na Liberecku. Opatrně mezi Janovým dolem a Světlou pod Ještědem, kde kvůli zranění zasahují i záchranné složky. Můžete se tam zdržet.
12: Mami, proč máme všechno od konceptu?
13: To jen se zeptej, tatínka.
14: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
15: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
16: Ráno na Hit Rádiu pokračuje. Snídaně šampionů s Michalem a Jasmin.

0: Tohle je kamarád Be Mine. A taky středeční hit rádio 7.54, posloucháte Snídaní šampionů. Dobré ránko. Fotbal už dávno není jenom o gólech a bodech v tabulce, ale o tom, kolik lidí vás sleduje na sítích. No a pro nás se zajímavou informací přišel tady Filip, co se stalo v zápase Cap Verde Španělsko. Tak jestli byste nám to mohl vyprávět, mě to teda fascinuje, přijde mi to úplně neuvěřitelný.
1: No ten zápas samozřejmě měl dopadnout podle expertů 5-6-0 pro Španěly, ale on skončil 0-0. Velkou zásluhu na to měl golman Cap Verde, který se jmenuje Josimar Díaz, ale jeho přezdívka je Vozíňa.
0: No.
1: A on chytal tak skvěle, že vychytal všechny ty šance Španělů. No a představte si, že před zápasem měl na Instagramu 50 tisíc sledujících, aha, po zápase to bylo 5,5 milionu a teď mám otevřený jeho profil, včera to bylo 7,3 a dneska, teď aktuálně Vozíňa, 11,2 milionu. Mimochodem během rána mu zase 100 tisíc přibylo. No a je to tak nová hvězda, přitom tenhle golman chytá až druhou portugalskou ligu. Dokonce chytal ještě před 2 lety za slovenský Trenčín.
2: Co to je to?
0: Takhle, jestli je přísloví, který jako tohle reflektuje, tak to je přišel k tomu, jak slepým houslem, jako jo. Co je víc, jo? Co je víc?
1: To je neuvěřitelné.
0: Co je víc? To je neskutečný.

0: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.
1: Tak jsem tady na ten komín, paninko.
2: Je, rád vás vidím. To nám ten rok zase utekl.
1: My se o komín postaráme bezpečně, spolehlivě a kvalitně. Liberecké komíny CZ.
3: Housebrand Café, per favore?
4: Si, signora.
5: Housebrand. Tuhle kávu si zasloužíte pít. Housebrandkáva.cz.
6: Sekání trávy nemusí být dřina, může to být radost. Gentleman's Tools Turnov nabízí sekací traktůrky pro každou zahradu i větší pozemek. Výkon, pohodlí, skvělá cena a zajištěný servis. Nasedni a sekání tě začne bavit. Gentleman's Tools posune vaši zahradu a sekání na vyšší úroveň. EchoOnline.cz.
7: Zastavit v pneuservisu Šišmiš v České Lípě se vyplatí. Šištění a plnění klimatizací. Rovnání aludisku. Výprodej pneumatik a aludisku. Mrkni na pneušišmiš.cz.
8: Hi, this is Ed Sheeran.
9: Hi, this is Madonna.
10: Sviany k lepšímu létu prostě patří. Vychutnejte si tradičně vařené české pivo i dnes. Sviany, srdeční záležitost.
0: On air.
9: Online.
0: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
11: Krásné středeční ráno, je minuta po osmé a s ní další zprávy s Filipem Lejčkem, vítejte u nich. Zpráva železnic varuje před nebezpečným chováním dětí a mladistvých na kolejích. S blížícími se prázdninami totiž přibývá případů, kdy hazard

0: radují se životem kvůli fotkám na sociální sítě. Jde hlavně o chůzi po traťových kolejích, přebíhání před jedoucími vlaky nebo lezení na vagony pod troleje s vysokým napětím. Drážní inspekce proto spouští novou preventivní kampaň. Chybějící údaje v evidenci sociálního zabezpečení mohou lidem výrazně zkomplikovat a protáhnout žádost o důchod. Podle České správy sociálního zabezpečení lidem v přehledech nejčastěji chybí záznamy o studiu, o odpracovaných letech v 90. letech nebo o době péče o dítě. Úřad proto doporučuje zkontrolovat si své konto s předstihem a chybějící dokumenty včas doložit. A pojďme také na sport. Českému tenistovi Jakubovi Menšíkovi nevyšel přechod z antuky na trávu. Na turnaji v Londýně vypadl hned v prvním kole po třísetové bitvě se 37-letým Francouzem Adrianem Manarinem. 19-letý Čech sice dokázal první sadu vyhrát, další dvě ale ztratil v tiebreakcích. Na britské trávě se naopak dařilo Jiřímu Lehečkovi, který do druhého kola postoupil. A teď už pojďme na zprávy z regionu.
1: Silnice mezi Hrádkem nad Nisou a Rynolticemi prochází obnovou. Liberecký kraj ji opravuje díky společnému přeshraničnímu projektu s Poláky. Celkem to vyjde na 173 milionů korun. Jedná se o úsek dlouhý 9 kilometrů. Silnice je sice kvůli opravě uzavřená. Po části mezi Rynolticemi a Černou Louží už se ale dá s opatrností projet. Uzavírka bude trvat do konce roku. Na severu Čech bude dneska oblačno až zataženo, přechodně i polojasno. Přehánky jen ojediněle. Nejvyšší teploty naměříme mezi 19 až 23 stupni.
2: Chceš si nechat zahrát hit podle sebe? Každou středu večer hrajeme na přání. Svůj hit si objednej na webu hitradio.cz. Hitradio.cz.
3: Dobré ráno, šampione.
4: Ať zrovna vyhráváš, nebo ráno dáváš jen tak,
5: jsme tady pro tebe.
4: Jsme tvoje snídaně šampionů s Michalem a Jasmin.
6: Hezké ránečko.
3: Krásnou středu vám všem. Snídaně šampionů. Dneska máme jedno zajímavý výročí. Prozradím, že pětiletý. Tak s náma zůstaňte, dozvíte se, co to za výročí je a týká se nás všech.
6: No tak počkejme na to. Miles Smith Stargazing zkrátí čekání. 8.04, hezké ráno z Hit Radio.
4: Hit Radio Kontakt.

0: Takhle vám hraje středeční Hit Radio, 7 minut po 8. Miles Smith. Dobré ránko.
1: Kdy jste naposledy stáli ve frontě proto, abyste si mohli zavolat? Já tipuju, že dávno a že někdo třeba vůbec nikdy. My dneska máme jedno takový nostalgický výročí. 5 let od toho, kdy zmizela v Česku poslední telefonní budka. Ta poslední stála v Hlubini na Příbramsku a tím, že se odstranila, tak vlastně skončila celá ta éra jedna.
0: Počkej,
1: a už je to 5 let.
0: To není možný, 5 let. Já si pamatuju, a možná i vy, kdo posloucháte, jak bylo spousta článků a videí z toho, jak se právě ta poslední budka odstraňovala. 5 let není možný. Já bych řekl, že to je třeba 2 roky, takže 5.
1: Takže 5 a úplně jsem si jako zaspomínala, jak mě ty budky vždycky děsily. Tak to sluchátko, na který chmatal každej, jo. Já se ho bála prostě vzít do ruky, nebo stihnout všechno říct včas, že jo.
0: Občas byly ty sluchátka opálený od zapalovače, to si pamatuje. Ono i ten číselník taky, nebo občas nevypadal úplně jako v Oaklandu. Ale teda za mě byly budky super, jo. Byly třeba dobrý, když jste se potřebovali schovat před deštěm. To bylo fajn, jo. Taky se v ní dalo milovat, akorát bylo blbý, že bylo vidět na nohy, jo. Taky se z ní volalo, to jsme tady nakousli na linku bezpečí.
2: No, to se volalo samozřejmě, děti měly takový zlozvyk, protože to byla linka zadarmo, tak se tam samozřejmě dělali taky ty falešní hovory. To úplně samozřejmě na to nespomínám rád, ale možná každý, kdo byl dítě, tak aspoň jednou to prostě udělal. Takže za to se samozřejmě stydíme, takhle zpětně 25 let zpátky, ale co se dá dělat.
0: Pojďme se takhle přiznat veřejně, kdo to udělal, ať zvedne ruku tady ve studiu.
1: Jo, tak kluci jste super.
2: Jasmin
0: nás tady praskla. No, a taky tam na tom bylo krásně vidět, jak stát věří českým občanům, jo? Protože zlatý stránky tam byly přidělaný na řetězu.
2: No, ono to stejně bylo ohlodaný většinou a zůstal tam jenom ten řetěz s tou pevnou vazbou a vlastně nic, no.
0: Přesně, ty zvedal Martina Vomáčku tady z Příbramy třeba a chtěl jsi najít to číslo a to bylo ohořelý, jo.
2: Nebo slepený.
1: Tak vy, naši posluchači, máte nějaký historky z telefonní budky?
0: To já si pamatuju, tam byly přece ty karty vlastně, ne? Ty dobíjecí karty.
2: Dobíjecí kartu jsi to tam vlastně dal, vypadalo to jak kreditní karta a tam si měl takzvaný jednotky, no. A když ti došly, no, tak si prostě skončil. A to myslím se ale následovalo až potom, co se tam házeli drobásky, nebo jestli to bylo kombinovaný, to teď už nevím.
0: Já se vám musím přiznat, jo, já jsem věřil hrozný kravině, že prý, když se dali ty telefonní karty do lednice do mrazáku, tak se tam ty jednotky dobily.
2: To jsme zkoušeli tak.
0: Počkej, takže to byl takovej hoax tenkrát, jako.
2: Přesně tak.
0: Aha, no nic tak.
2: Nefungovalo to.
0: Vy, kdo nás posloucháte, možná jsme otevřeli spoustu vzpomínek ve vašich hlavách, tak jakou speciální vzpomínku máte na telefonní budkovi? Komu jste z ní volali? Co jste v ní zažili? Koho jste v ní splodili, chceme vědět všechno. Pošlete nám to na WhatsApp jako hlasovku na 777-937-777 nebo klasicky zprávou. Budeme za to moc rádi a za malou chvíli se k tomu vrátíme. Teď Nickelback.

0: Alfarben, Baby Goodbye, minutu po čtvrt na devět, tohle je Hit Radio. Dobré ráno. Jasmin objevila extrémně zajímavou a vlastně až trošku strašidelnou věc, protože už je to 5 let zpátky, co v České republice zmizela poslední telefonní budka. Tak řešíme telefonní budky. Jakou speciální vzpomínku máte právě na telefonní budky vy?
1: Hanka píše, krásné ráno přeji všem, já jsem dělala uklízečku telefonních budek a teda hrůza, špína, nepořádek každý den, ale dalo se to zvládnout. Vaše posluchačka Hanka, jste boží, děkujem.
0: Děkujeme
1: a ty
0: za zprávu.
1: Boží.
0: Děkujeme. Veronika píše, ahoj, jeli jsme se základní školou na druhém stupni na výlet, začal strašný slejvák. Kolik se vejde do telefonní budky puberťáků učitelé žasly? Krásný den, Veronika.
1: Klárka ještě, dobrý den, u nás před bytovým domem stála telefonní budka. My děti jsme měli její telefonní číslo. Když se setmělo, volali jsme do ní i z domova, když někdo šel kolem a čekali, až to zvedne a pak ho strašili.
0: To je vlastně pravda. U nás na sídlišti, když jsme tenkrát bydleli, tak byla budka a pořád tam někdo volal, jo. Ono to bylo strašně nahlas, furt tam někdo volal a přišlo mi, že to byl přesně někdo, kdo seděl v tom křoví a čekal a strašil kolem jdoucí.
1: A tak to je jako hororový, že jo, představa, že je večer, teďka nikde nikdo, jenom ty seš v dálce, přicházíš k té budce, jdeš okolo ní a teďka to tam drnčí, že jo, v
0: té tmě. Teď je to sídliště, že jo, no jo. Taky od vás dorazila spousta hlasovek, pojďme na tu od Tomáše.
2: Ahoj, tady Tomáš, já mám taky dobrý vzpomínky na tyhle ty telefonní budky, když byly ještě korunový, tak tam byly ty seznamy, že jo, jakoby zlatý stránky, jo, ale to byl ten klasický telefonní seznam, pak z toho udělali zlatý stránky. No a do toho jsme vždycky koukli, někoho jsme si tam vylosovali, vrazili jsme tam korunu, zavolali jsme někomu, A bylo to třeba, dobrý den, tady Česká pošta, máte tušku a papír a ty lidi, jo, máme, tak si pište. A oni, jo, dobře, jdeme psát, ale v sobotu, oni psali v sobotu a v neděli bude tma jak v prr. No a takovýhle prostě různý srandičky. Tak zatím, čau.
0: To je skvělý, to je skvělý. Tomáš se vrně bavil. Tak máme hlasovku od Lucie.
3: Ahoj, tady Lucie. Já jsem 92, takže za mě všechny ty budky byly průhledný, že moc plodit se v tom nedalo, jedině večer, nebo všechny tyhle ty služby se musely provádět prostě večer, aby tam nebylo vidět, ale vždycky jsme volali na ty linky zadarmo, takový ty, co začínaly 800 něco, tak to byla největší naše zábava samozřejmě, mobily jsme neměli, jo, ale bylo to úplně skvělý, tak se mějte, ahoj.
1: To s tou průhledností byl i můj point tady mimo éter, že vlastně asi taky pamatuju jenom průhledný, takže...
0: No takhle, ono jich bylo asi víc druhů, jo. Bylo potřeba najít tu, která měla polepený boky.
1: Pane jo? Bože, to...
0: Ale říkám, nohy prostě byly vidět, to bylo blbý, no.
1: Měli jsme tu ještě super zprávu od Indry. Dobré ráno, tak jednu hezkou historku mám. Je to už 30 let, co jsme byli na vandru v Doxech. Jedna kamarádka šla zavolat domů, že je v pořádku a td. Hodila tam 5 korun a když dovolala a potvrdila sluchátko, tak ten bůr vypadl. Hned nás napadlo zavolat na horkou linku 0609. Zavolej nám do klubu. Poslouchali jsme 27 příběhy od slečen a když jsme sluchátko pověsili, bůr zas vypad. Asi kouzelná 5 koruna.
0: Počkej, za 5 kačku se dovolat na horkou linku, jo. To bylo třeba tak na jednu pikovteřinu.
1: No, a ne 27 minut příběhy oslečen. Wow.
0: Kouzelná budka. Enrique Iglesias na Hit Radio. Hezké ráno.

0: Enrique Iglesias a Nadia. Tohle jsou hity pro vaše lepší ráno. 8.23 na Hit Radio. Na co se těšit za malou chvíli, tak kromě toho, že přidáme dopravu pro vás, kdo nás sledíte na silnicích, tak přihodíme i další parádní muziku. Eva Farna, Miraj. Vzpomeneš si, no a zvládneme i Sunrise Avenue Hollywood Hills tady na Hit Radio. Dobré ráno.
1: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Radia na Spotify a všech podcastových platformách. A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Qashqai se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na nissan.cz. Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
2: Chci novou podlahu. Krásnou i praktickou.
3: Tak to musíme do Spoltexu.
2: Hele, mají i japonské vinylové podlahy Tajima.
3: A kusové koberce i PVC v prodejně Spoltex v Pobočné ulici ve Vratislavicích nebo na e-shopu.
2: Tak už pojeď.
3: Spoltex.cz.
4: Denso Liberec slaví 25 let a vy můžete být u toho. V sobotu 5. září od 10 hodin vás čeká den otevřených dveří plný zábavy, japonské kultury, skvělého jídla i prohlídek závodu. Program pro malé i velké až do 5 hodin. Vstup zdarma. Denso vás srdečně zve.
5: 4 dny, jedno město, nekonečno zážitků, to jsou Colors of Ostrava. 15. až 18. července v Dolních Vítkovicích. 21 Pilots, Lord, Teddy Swims, Moby, Tata Boys, LP, Mirai, Skank NNC a stovka dalších. K tomu desítky debat fóra Melting Pot, divadla, stand-upy, workshopy a filmy. Více na Colors.cz. Generálními partnery jsou Česká spořitelna, T-Mobile, Moravia Steel.
6: Hit Radio Kontakt jede za vámi. Vidíme se na slavnostech, koncertech a festivalech. Potkáte se s námi ve fanzóně. Vezeme tisíce výher. Poslouchejte Hit Radio Kontakt, ať víte, kde se bavit.
7: Pořádným slavnostem a akcím prostě vždycky patří Svijany, tradiční české vynikající pivo. Svijany, srdeční záležitost.
6: Zábavní automatikom. Zábava na vaše party, oslavy i firemní akce. Vybírejte a objednávejte na zábavníautomaty.com.
8: Vedro jako na Sahaře? Máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma, v kanceláři i na chalupě. Přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil. Mobilní klimatizace Senkor již od 5999 korun v prodejní síti Datart. Senkor.
9: CCC začal výprodej. Stovky modelů až o 50% levnější. A s členstvím v Modivo Club Gold ušetříte dvojnásob. Nakupujte ve výprodeji a získejte 10% cashback. Neváhejte, nakupujte v prodejnách CCC, v aplikaci a na ccc.eu.
10: Chcete zažít letní pohodu se stylovým zahradním nábytkem, vůní grilovaného jídla, terasu mít zastíněnou pergolou a večer svítit designovými lucernami? Přijďte si k nám do odborných center Bauhaus vybrat ze široké nabídky sezónního zboží a zažijte ji také. Bauhaus, když se
11: to má podařit. Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Uzené tofu Nature's Promise větší za 12,90 a rajčata keříková s apkou za 27,90. Albert.
12: Mami, kdy pojedeme na ten výlet do světa z kostek?
13: Brzo, ale nejdřív se stavíme v Cherry.
12: A proč?
13: Mrknout se na auto.
12: A proč?
14: Protože v autosalonech Cherry teď pořídíte rodinné SUV Cherry již od 519 tisíc korun. A navíc každý návštěvník hraje o vstupenky do Legolandu. Seznam autosalonů najdete na cherrymotor.cz.
15: Nejlepší dopravní servis a Bára Purkartová. Dávejte si teď pozor v Děčíně. Nehodu tam máme hlášenou v Benešovské ulici. Došlo k ní u sjezdu z Kamenické, kde se srazilo osobní auto s dodávkou. S opatrností tam projedete.
16: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio Kontakt.

I tento hit od Miraj na letošních Hradech CZ dostane zelenou. A kdyby vám to bylo málo, tak zveme všechny klienty kooperativy do Playhouse. Chillzona, fotbálek a čisté toalety bez fronty. Kooperativa. Pojišťovna pro život, jaký je.

0: parádní letní song Sunrise Avenue Hollywood Hills na Hit Radio. 8.35, ale to už se k nám taky konečně pomalu vrací. Je tady s námi Filip a ten má další ranní update.
1: Ranní update.
2: V Americe vznikla nová internetová seznamka s názvem Mouse Mingle, která je určená výhradně pro milovníky pohádek od Disneyho. Zakladatel webu tvrdí, že pro skalní fanoušky je těžké najít partnera, který by sdílel jejich vášeň pro zábavní parky a animované filmy. Portál uspojil tisíce párů, které jako ideální první rande volí výlet do Disneylandu. Švédská studentka našla na sociálních sítích dívku z Irska, která vypadá jako její jednovaječné dvojče. Dívky přitom nejsou vůbec příbuzné a narodily se v naprosto jiných zemích. Když se obě studentky poprvé osobně setkaly v Dublinu, jejich podoba šokovala i samotné rodiče. Vědci tvrdí, že každý člověk má na světě v průměru 7 genetických dvojníků. No a americká umělkyně Laurie Anderson uspořádala na Times Square v New Yorku unikátní koncert určený výhradně pro pejsky. Hudební vystoupení bylo přenášeno na speciální frekvenci, kterou lidské ucho vůbec nedokáže zachytit. Na neobvyklou kulturní akci dorazily stovky majitelů se svými čtyřnohými mazlíčky. Podle chovatelů zvířata na tóny reagovala velmi klidně.
3: Tak to bych z pozice hudebnice taky mohla začít dělat koncert pro psy, ježiš, na tom člověk zarobí, podle mě teda.
4: Mně se teda povedlo sehnat záznam z toho koncertu.
5: Psi nás milují. Lidé už začali natahovat ruku, že nás přeladí.
4: Doufám, že jste si to užili, pesani. Kaoma.
5: Lambáda, byla by škoda odladit jinam. Tohle je taky za mě jeden z nejletnějších hitů, které kdy v historii vznikly. Připomínáme, že to je srdcovka a ty si můžete dát s Jirkou Pelnářem mezi 12. a 13. jejich dohromady 5 plus jednu vaši. Tak pojďme si to společně užít. Kaoma, Lambáda a středeční Hit Radio s vámi Michal, Jasmin a Filip a přejeme fantastické ráno.

0: Roma, Lambada 8.40. Ladíte středeční rádio. Dobré ráno. Eva Farná. Ještě se k tomu vrátíme, ano, Eva Farná má za sebou hat-trick. Třetí a poslední koncert v Edenu skončil včera a pokud se nepletu, někdo tady ve studiu byl na tom koncertě dvakrát. Co Jasmin, jaký to bylo po druhý? Bylo tam něco jiného, novýho oproti tomu prvnímu koncertu?
1: Byla jsem na prvním a na třetím a na ten třetí jsem kvůli zase svýmu koncertu přišla o hodinu později, takže nemůžu soudit začátek, nestihla jsem to od začátku, ale bylo tam jiný to, že tam samozřejmě byli třeba jiný hosti, jo, že na prvním byla Ester Ledecká, na druhým byl Ben Kristoval, na třetím byl Jakub Štáfek a takhle na nějaký songy, že se střídali hosti. Byla tam poprvé Kateřina Marie Tichá třeba, jasně, s Mirajem taky. Takže byly tam nějaký novinky, ale jinak samozřejmě ta show jakoby už byla stejná. Co mě trošku mrzelo, ale vlastně to strašně chápu, že já jsem se na prvním Edenu strašně smála nějakým věcem, nějakým vtipům. Mm-hmm. A když jsem tam byla po druhý, tak ty vtipy zazněly znovu, takže mi došlo, že to jsou plánovaný vtipy. Ale ono, když něco funguje, tak to prostě dáš znova, to je jako jasný.
0: Jasně, to je jak tady u nás rádu. Podívej se na mě. Přesně. Já to opakuju furt dokola, funguje to, jo. Ale já jsem teda nebyl ani na jednom koncertu, trochu mě to mrzí. Ale včera jsem vlastně na něm trochu byl, protože sedím doma v obyváku, vytrali jsme otevřený balkonovky a moje mi říká, ty slyšíš to, jak to tady nějak jako duní? Já říkám, to není možný, teď Eden je od nás 4 kilometry, jo? A normálně najednou z ničeho, já jsem se zaposlouchal a slyším. A ty basy, ne? Hlavně jako basy. 4 kilometry vzdušnou čarou, tak jsem vylez na balkon a tak jsem si zpíval.
1: To mi přijde zvláštní, protože my, když jsme pozdě teda přicházeli do toho Edenu, tak jsme stáli přímo před Edenem a bylo úplný ticho, strašně dlouho a neslyšeli jsme nic, takže tohle mě jako překvapuje. Nicméně, stáli lidi před Edenem, který se tam nedostali, neměli lístky, ale vychutnávali si to i před tím Edenem a jako bylo to znovu skvělý.
0: No takhle možná tip pro vás, já už jsem to teda taky udělal, tak na vás, kdo se nedostalo, nebo kdo jste třeba neměl čas vyrazit na tenhle koncert, tak samozřejmě sociální sítě, YouTube, všechno to funguje, záznamy z koncertu snad ze všech možných úhlů, takže pokud se vám nebude líbit tenhle úhel, můžete si najít další video.
1: Funguje, ale zas má člověk FOMO, vím, že spousta kamarádek byla strašně smutných, že to vidí na tom internetu a jsou z toho úplně hotoví a nemohli tam.
0: Chceme to vysvětlit, fear of missing out,
1: že vám něco unikne, jo. Máte z toho strach, nebyli jste tam, jste z toho smutní.
0: Tak jestli z toho strach nemáte, tak na YouTube najdete koncert ze všech možných úhlů. U nás tady na Hit Rádiu za chvíli najdete další skvělý hity Lady Gaga a Abrakadabra. Hezké ráno.
2: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Rádio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda. The power of dreams.
3: Pozor v Jablonci, 19. června otevíráme Half Price. Čekají na vás světové značky za výjimečné ceny. Oblečení, obuv, doplňky, bytové dekorace, sportovní vybavení, doplňky pro zvířata a dokonce i občerstvení z celého světa. Vše na jednom místě. Prvních 50 zákazníků získá poukázku na nákup. Nenechte si ujít otevření 19. června v Central Jablonec. Half Price. Great Brands.
4: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
5: Vyberte si třeba hrachové lusky, kilo za 99,90 a cibuli lahůdkovou, svazek za 12,90 až do 23. června.
6: Čerstvé jako z Kauflandu.
7: Zavratné megaslevy!
8: Čím více nakoupíte, tím více ušetříte. Rozdáváme kupony na okamžité slevy až do 10 000 korun. U nás najdete svůj trend. Maybelix. Buďte in.
9: Tahitské léto v Aquapalace Praha už je tady!
10: Zábava vlny tobogány.
11: Co vás čeká?
10: Porce exotiky a k tomu divoká řeka.
11: Plno tobogánů a skluzovek.
10: Tak všichni rychle do plavek.
11: Nemusíš mít letenku, na e-shopu kup si vstupenku.
10: Relax, drinky, animace.
11: To je nekonečné moře legrace jak z tahitské pláže.
10: Tak co vy na to? Kdo z vás se ukáže?
9: Aquapalace Praha, tahitské léto. Zábava na celý den. Více na aquapalace.cz.
7: Ústecký kraj vás zve na den plný adrenalinu, techniky a zábavy.
12: V sobotu 20. června ožije letiště Ústí nad Labem velkolepými ukázkami zásahu hasičů,
7: policie, záchranářů i armády České republiky.
12: Uvidíte vrtulníky, speciální techniku, práci profesionálů v akci a chybět nebudou ani interaktivní stanoviště a program pro děti. Přijďte zažít den plný emocí, napětí a nevšedních zážitků pro celou rodinu. V sobotu 20. června na letišti Ústí nad Labem.
13: Není nic příjemnějšího, než se za letního dne ponořit do chladivé, křišťálově čisté vody. A takovou vodu můžete mít i vy ve vašem bazénu. V odborných centrech Bauhaus máme připravenou bohatou nabídku bazénů, filtrací a další potřeby pro letní radovánky.
14: Bauhaus, když se to má podařit.
15: Vedro jako na Sahaře? Máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma, v kanceláři i na chalupě. Přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil. Mobilní klimatizace Senkor již od 5999 korun v prodejní síti Planeo.
16: Senkor.
17: Hledáš práci ve výrobě? Nečekej na lepší příležitost. Vivaplast právě hledá nové operátory a seřizovače, moderní technologie, silné zázemí a odměna, která odpovídá tomu, co umíš. Vivaplast. Přidej se k týmu, který jede naplno. www.viva.cz.
18: Jak ty ještě pořád věříš, že značkový hadry jsou kvalitnější? Já ne. Oblíkám se bez potisku. www.bezpotisku.cz.
19: Mami, kdy pojedeme na ten výlet do světa z kostek?
20: Brzo, ale nejdřív se stavíme v Cherry.
19: A proč?
20: Mrknout se na auto.
19: A proč?
21: Protože v autosalonech Cherry teď pořídíte rodinné SUV Cherry již od 519 tisíc korun. A navíc každý návštěvník hraje o vstupenky do Legolandu. Seznam autosalonů najdete na cherrymotor.cz.

0: Does Nothing, Aleš Eriksen na Hitrádiu v 8.52 a my doufáme, že ti naši kluci budou zítra na hřiště dělat všechno, protože už zítra hrajeme na mistrovství světa ve fotbale proti JARu, Jihoafrická republika. Prý jsme papírový favoriti, ale víte jak.
1: My tady máme mezi sebou toho nejlepšího, kde o tom s náma může mluvit, protože je i komentátor zápasů Fíla, že jo?
2: Je to tak, jenom abych uvedl na pravou míru, já nekomentuji ty český zápasy, jasně, ale v televizi dělám jiný utkání. Každopádně mohli bychom ten JAR zkusit tak jako vyčistit, že jo, když už to mají v názvu. Hrajeme teda proti ním v 18 hodin zítra, je to klíčový zápas, ten první jsme prohráli totiž s Jižní Koreou.
0: Jak to vidíš ty, protože když se sadíme ještě na zápas Španělsko Kapverdy, tak tam nějaký blázen vsadil $1 000 000 na to, že Španělsko Kapverdy smázne a ono to skončilo nerozhodně.
2: 0-0 to skončilo. 0-0,
0: takže je to takhle, je to za tebe jako, jakožto za komentátora světový šampionát překvapení?
2: No, těch překvapení už tam bylo hodně, ale největší právě Španělsko Kapverdy. Mm-hmm. Já bych si teda na tenhle zápas asi nevsadil, ale kdybych si měl vybrat a tipnout, já si myslím, že Češi vyhrajou 2-1, což by nám dávalo jako pěknou naději pro postup. A hlavně, kdo nemá rád stávání, tak tenhle zápas hrajeme v 18 hodin, ten poslední 25. s Mexikem ve 3 ráno, takže jestli chcete normální čas, teď je možná poslední šance zase na 20 let dopředu.
0: Takže zítra skvělá příležitost. Takže Filip říká 2-0. Kolik myslí Jasmin? Já nemám, takhle, já tomu nerozumím.
1: Jasmin
0: já
1: nemyslí, Jasmin ty fotbal vůbec jako nezvládá.
2: Já jsem říkal 2-1, myslím, ale.
1: Jo, 2-1.
2: No, vidíš to, no. Je to výhra.
1: Tak já jsem
0: říkám,
1: s Fílou.
0: Já ten fotbal nějak nevnímám. Takže zítra Česká republika a JAR. Teď Two Colors, Safrudo, Cynical, Hit Radio 8.54. Dobré ránko.

0: Tak čím jiným zakončit středeční snídaní šampionu na Hit Radio, než tímhle Cynical, Two Colors, Suffer Duo, Chris de Serendi, a my se opravdu už jdeme rozloučit.
1: Slyšíme se zase zítra od 6 do 9, tak doufáme, že budete na značkách taky a že si to společně užijeme.
2: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.
0: Teď už vám přejeme hezký den, užijte si další muziku po 9 a zítra ráno v 6.00.
1: Ahoj.
0: Čau.
3: Nejlepší dopravní servis na severu Čech. A řidiči, pozor, dejte v Děčíně, v Benešovské ulici u sjezdu z Kamenické se střetlo osobní auto s dodávkou, tak tady počítejte s omezením provozu. No a Novosplynu dneska sundejte taky na trase mezi Jabloncem nad Nisou a Vrchlabím. Na úrovni Poniklé budou u Krajnice probíhat údržbové práce. Tak i tady bacha na to, dobře dojeďte a vaše dopravní info volejte na 800 900 952.
2: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia.cz.
4: Jezdi ve vlastním stylu s novým Seat Arona. Kompaktní SUV s výrazným designem, vylepšenými full LED světlomety a interiérem, který tě pohltí. Do města i za dobrodružstvím. Seat Arona. Každá ulice je příležitost. Každá zatáčka, nový zážitek.
5: Autonord. Váš autorizovaný prodejce vozů Seat. www.autonord.cz.
6: U nás Bile rozhodně nakoupíte výhodně.
7: Jihočeské trvanlivé mléko plnotučné v Bile klubu za 12,90 a velkopopovický kozel 11 kaplech při koupi balení za 16,75 za kus.
6: Bile, to dobré začíná u nás.
8: Mami, kdy pojedeme na ten výlet do světa z kostek?
9: Brzo, ale nejdřív se stavíme v Cherry.
8: A proč?
9: Mrknout se na auto.
8: A proč?
10: Protože v autosalonech Cherry teď pořídíte rodinné SUV Cherry již od 519 tisíc korun. A navíc každý návštěvník hraje o vstupenky do Legolandu. Seznam autosalonů najdete na cherrymotor.cz.
11: Teď je ten správný čas na mleté kuřecí maso z Klatov. Dobré kuře z Klatov. www.dzklatovy.cz.
2: On air.
6: Online.
2: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio Kontakt.
12: Je 9 hodin, krátké zprávy pro sever Čech má Denisa Mečířová, hezké dopoledne. Jablonecký úřad je nejpřívětivější v kraji. Ministerstvo vnitra České republiky vyhodnotilo magistrát v Jablonci nad Nisou jako nejlepší v Libereckém kraji v soutěži Přívětivý úřad 2026. Ministerstvo zaujal především portál Jablonečana, což je webová aplikace, která slouží k bezpečné elektronické komunikaci občanů s magistrátem bez nutnosti osobní návštěvy. Novou koncepcí armády by se dnes měla za účasti prezidenta Pavla zabývat Bezpečnostní rada státu. Pavel má dorazit na část zasedání, která se bude týkat obrany a bezpečnosti. Rada by mohla projednávat i možné zpřísnění režimu pro ruské diplomaty přijíždějící do Česka z jiných zemí v schengenském prostoru. Evropský parlament dnes rozhodne o nových unijních právních předpisech, které mají zefektivnit navracení občanů třetích zemí pobývajících v Evropské unii nelegálně. Návrh počítá mimo jiné s povinností migrantů spolupracovat s úřady nebo se vznikem tzv. Návratových center mimo území Evropské unie.
2: Fotbalový servis.
12: Lionel Messi přepisoval historii. Argentinští fotbalisté zahájili cestu k obhajobě zlata na mistrovství světa ve velkém stylu, když v Kansas City porazili Alžírsko 3-0. A jejich kapitán Messi, který jako první fotbalista nastoupil už na 6. šampionátu, rozhodl svůj dvoustý zápas v modrobílém dresu hetrikem a přepisoval rekordní tabulky. Na mistrovství světa dal už 16 branek, stejně jako dosud nejlepší Němec Miroslav Klose. Na severu Čech máme aktuálně 15 až 18 stupňů. Dneska bude polojasno až oblačno, ojediněle se může objevit i přehánka. Nejvyšší teploty se budou pohybovat mezi 20 až 24 stupni.
2: Hit Radio Kontakt.
3: A teď už startujeme společný dopoledne. Krásnou středu od mikrofonu přeje Silvie Válková. Tak jak se dneska máte? Jak se vstávalo? Jak se jelo do práce? Já doufám, že u vás je všechno v cajku. Ještě si to ale trochu vyšperkujeme. My spolu dneska probereme cestování autem po Liberci a jak si ho aspoň trochu zpříjemnit.

0: Houdini, to nám zní éterem Hit Rádia Kontakt. Takhle my jsme si odstartovali společný 3 hodinky. A rovnou tak jdeme na silnice v našem regionu, no. Co si budem povídat, je to tady docela divočina. Máme tady třeba velkou uzavírku u Svorů, která se dotýká spousty z vás, a taky už nám začalo dopravní omezení v Liberci na 35 na mostech u Sněhuláka. Kvůli tomu doprava v Liberci docela kolabuje, přesně jak bylo předpovězeno, a proto si myslím, že je důležitější víc než kdy jindy se pobavit o tom, co vás během cestování po našem regionu tak jako drží nad vodou, díky čemu máte ty cesty příjemnější, co vám vždycky dokáže sklidnit tepovku. No, schválně mi to pojďte napsat a může to být fakt cokoliv. Jo, třeba oblíbený hit, zastávka na benzínce, kde si dáte párek v rohlíku, nebo oblíbený spolucestující, se kterým je každá cesta zážitek. Tak dejte vědět, díky čemu se vám na severu Čech jezdí o něco líp. Tohle je číslo k nám do studia.
1: WhatsApp Hit Rádia Kontakt 606 825 404.
0: A tohle jsou další hity Poetika a Zkouším žít, to za váma posílám právě teď. Krásný dopoledne.

jsem netvrdil, že vidím všechno správně. Jako člověk mám dvě oči, jejich pohled někdy klame. A v hlavě mám zmatek často větší, než je zdrávo. Když ta ozvěna tam

nezískáš ve škole. Lidi hrají cizí role, pak i život musí bolet. Díky za každou tu chvíli, díky, že ty chvíle cítím. Díky za slunce, co svítí, díky druhým za ty

0: Miloš Sluníčka, ani to nechybí v našem dopoledním rozjezdu na Hit Radio Kontakt. Tohle byly Super High a Nika. My jsme si tady spolu před malou chvilkou otevřeli téma cestování po našem regionu a taky to, co vám ho dokáže zlepšit. Je to tady samá uzavírka, takže ano, je potřeba to vyvážit něčím příjemným a mně se moc líbí zpráva od Alči. Ahoj Silvi, zdravím všechny do rádia. Mně cesty vždy zpříjemní Hit Radio Kontakt a ta vaše nakažlivá dobrá nálada. S vámi ani stání v koloně není tak hrozné. Je, tak ale to si mě teď ale úplně zahřála u srdce s touhle zprávou. To je fakt jako strašně milý, díky za to. Přišla taky skvělá zpráva od Milana, který píše, když mi někdo pustí zip. Tohle je rozhodně taky jeden z těch světlejších momentů z našich silnic, takže ano, všem, co poctivě zipujou, děkujeme takhle veřejně. Vy jste prostě největší frajeři. No a na závěr zpráva od Soni. Ráno jezdím do práce s kolegyní, se kterou si vždy na dopravní situaci zanadáváme společně. To se pak hned jede lépe. Takže Soně, ty potřebuješ u sebe takovýho spolunadavače. Jo, to chápu. Málo co dokáže dva lidi tolik stmelit jako společný nadávání na stejnou věc. Moc díky za všechny zprávy a pozor, i my vám to cestování maximálně zpříjemníme. A to nejen naším playlistem. Každý den odpoledne tady rozdáváme 2000 korun na benzín a naftu. K tomu si víc řekneme už za chvilku, tak na to určitě počkejte.
1: Friedland se bude v sobotu bavit. Oblíbená akce Friedland se baví plná koncertů, sportu, tance i dětských atrakcí je opět tady. Můžete se těšit třeba na koncert Adama Mišíka nebo českou parkourovou reprezentaci a spoustu dalšího. Co se bude celou sobotu ve Friedlandu dít, vám na Hit Radio Kontakt prozradí starosta Dan Ramzer. Nalaďte si nás ve středu.
2: Kompletní rozhovor najdete v podcastech Hit Radio Kontakt.
3: Stylové SUV Hyundai Tucson přijíždí v limitované edici Go Check s nabídkou automatické převodovky či pohonu všech kol za polovinu ceny.
4: Oblíbené SUV na vás čeká v Autonord v Terezíně již za méně než 670 tisíc nebo 6200 korun měsíčně. Autonord.cz.
5: Friedland se baví. Sobota 20. června. Hudba, tanec, divadlo, sport, koncerty. The Ushu Open, Adam Mišík, The People, Claymore, AC/CZ. Otevřené muzeum i vstup na věž. Skvělé jídlo a pití. Friedland se baví. Sobota 20. června.
6: Vše pro vaši grilovačku pořídíte u nás. Tento týden Gemerka Botanica s optimálním poměrem hořčíku a vápníku za 12,90. Bohemia Mini, elegantní perlivé víno v plechovce za 26,90. A Budvar Výčepní, pivo z Národního pivovaru za 9,90. Až do 23. června. Kaufland.
7: Na velikosti? Záleží. Proto je šířka našeho sortimentu opravdu veliká. Ekondomy.cz. 20 000 položek pro vaši lásku skladem a diskrétně.
8: Kdo šetří, má za 3.
9: Za 500, maxi za 500. Při nákupu v Baumaxu nad 5000 dostaneš slevu 500 korun na další nákup. Ale pozor, akce platí jen do 21. června.
8: Super, jedeme hned. Dnes nakoupíme.
9: Zítra ušetříme.
8: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
10: trenirkarna.cz.
11: Hej ty, ne ty, chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalhotky se slevou 30%? Není problém, klikni na trenirkarna.cz, napiš kód radio a jede to! 30% na všechno s kódem radio. Dnes objednáš a zítra máš.
10: trenirkarna.cz.
12: Gepy, Přívěsy Liberec. Scháníte vozík? Na zahradu, stavbu i kolem domu? Gepy, Přívěsy Liberec. Vozíky skladem, rychlé dodání a servis, na který je spoleh. Dříve Gamet, dnes Gepy, Přívěsy Liberec. Pavlovice, dole v zatáčce pod hokejkou. Přívěsy Liberec.cz.
13: Týden pro vaši zdravou krásu je tady. Dermotýden v lékárnách Dr. Max, to jsou oblíbené dermokosmetické značky za výhodné ceny. Přijďte si pro své kosmetické favority. Akce probíhá od 15. do 21. června v lékárnách Dr. Max pro členy klientského programu.
14: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Juke se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na nissan.cz.
15: Hledáš jistotu v práci, která má budoucnost? V CIS Systems tvoříme silná spojení, moderní výroba, čisté prostředí a tým, na který se můžeš spolehnout. Přidej se k nám, navštiv nás na cissystems.cz. CIS Systems. Tvoje budoucnost začíná tady.
16: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny. Na nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
17: Není nic příjemnějšího, než se za letního dne ponořit do chladivé, křišťálově čisté vody. A takovou vodu můžete mít i vy ve vašem bazénu. V odborných centrech Bauhaus máme připravenou bohatou nabídku bazénů, filtrací a další potřeby pro letní radovánky.
18: Bauhaus, když se to má podařit.
19: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
20: Slyším Datart nákupy?
19: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Už nemusíte čekat na lepší cenu. Velké spotřebiče AEG nyní pořídíte se slevou až 20%.
20: To je mazec.
19: Datart, opravdový elektrospecialista.
21: Na Königsteinu se otřásá země. Pevnost Königstein v saském Švýcarsku. Jen 20 minut od českých hranic. Mohutné hradby, nádherné výhledy a celodenní zábava pro děti i dospělé. Novinka, zážitková rekonstrukce, útok na Königstein. Zažijte pevnost Königstein na vlastní kůži. Vše i v češtině.
22: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
23: Vyberte si třeba hrachové lusky, kilo za 99,90 a cibuli lahůdkovou, svazek za 12,90 až do 23. června.
24: Čerstvé jako z Kauflandu.
25: Volkswagen přiváží limitovanou edici Love, do které se hned zamilujete. Skvěle vybavené Polo Love již od 379 tisíc korun při využití protiúčtu, nebo T-Cross Love a Taygo Love rovněž za skvělé ceny.
26: Navíc vám rádi spočítáme auto na úvěr nebo měsíční paušál s kompletní péčí. Přijďte si pro modely Volkswagen Love do Autonord.
27: Hit Radio.
28: Zlepši si náladu.
27: Zlepši si náladu.

0: Black Amber, Belong Together a Hit Radio Kontakt na hodinkách 5 minut po 9:30. Taky slíbila, že spolu mrkneme na to, jak si u nás vyhrát dvojku na benzín nebo naftu. Kamarádi, vy už to znáte, když nám pošlete zprávu nebo nahrajete hlasovku na náš WhatsApp a řeknete nám, kde to stojí, kde jsou na silnicích komplikace, můžete si za to vyhrát plnou nádrž. Takže až pojedete do práce nebo z práce a narazíte někde třeba na bouračku nebo na nepříjemnou uzavírku, zúžení, cokoliv, všechno nám to dejte vědět a my vám natankujeme. Takže když takhle budeme držet spolu a budeme si předávat tyhle důležité informace ze silnic, tak nás nic nemůže překvapit a prostě to spolu všechno zvládneme. No, tak připomínám číslo k nám do studia.
1: WhatsApp Hit Radio Kontakt 606 825 404.
0: Sem nám pište a posílejte hlasovky o tom, jak to vypadá na cestách a já už k tomu servíruju další porci skvělé muziky. Na značkách je ready skupina Lucie, tak jejich Amerika. Jdeme na to.

0: Na samotný konec světa nás teď vzala Miley Cyrus a my vás zase společně s naší Denisou Mečířovou vezmeme do městského Jabloneckého divadla. Právě tady se bude hrát nový představení, který bude mít hvězdný obsazení. Pojďme na to mrknout.
1: Městské divadlo Jablonec nad Nisou odehraje ve středu 17. června nové představení Jiřího Lábuse s jeho kolegy z legendární Ypsilonky s názvem Záskok. Herecké hvězdy studia Ypsilon jako Jiří Lábus, Martin Dejdar, Jan Jiráň a další jsou totiž pověstní svou schopností totální improvizace, kterou předvedou i v komedii Záskok. Čeká vás tak naprosto unikátní představení, jaké se v podobě, ve kterého uvidíte, už nebude opakovat. Jablonec nad Nisou čeká mimořádná sportovní událost. Od 18. do 21. června se tu bude konat mistrovství Evropy v kulečníku. Do Jablonce se tak sjede evropská špička klubových týmů, kteří se utkají v pestré a dynamické disciplíně Five Pins. Více vám poví předseda kulečníkového klubu TJ Bižuterie Jablonec Petr Bušanský. Už ve čtvrtek na Hitrádiu Kontakt.
2: Kompletní rozhovor najdete v podcastech Hitrádia Kontakt.
3: Spolehlivý a rychlý internet v Libereckém kraji. To je Sferianet. Kvalitní pokrytí a rozsáhlá optická síť. To je Sferianet. Bezkonkurenční ceny s rychlostí až 1000 megabitů. To je Sferianet. Internet, televize, volání. To je Sferianet. Volejte 480 000 000. Sferia.cz.
4: Říká se, že štěstí si za peníze nekoupíte. Plně elektrické BMW iX1 teď ale můžete mít jen za 831 tisíc korun bez DPH. A tomu my říkáme štěstí. Nyní s úrokem 0%. Kontaktujte svého prodejce BMW a zažijte tu pravou radost z jízdy.
5: Informujte se u svého autorizovaného dílera BMW Kartek Liberec. Více informací a širokou nabídku nových i ojetých vozů naleznete na www.kartekgroup.com. Kartek Liberec.
6: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
7: Vyberte si třeba hrachové lusky, kilo za 99,90 a cibuli lahůdkovou, svazek za 12,90 až do 23. června.
6: Čerstvé jako z Kauflandu.
8: Auto na šrot CZ.
9: Výkup a ekolikvidace aut i autovraků všech značek.
8: Volejte 776 823 833.
9: Autonasrot.cz.
8: Přijedeme, vůz vykoupíme za nejlepší cenu.
9: A zdarma odvezeme.
8: Volejte 776 823 833.
10: Chcete zažít letní pohodu se stylovým zahradním nábytkem, vůní grilovaného jídla, terasu mít zastíněnou pergolou a večer svítit designovými lucernami? Přijďte si k nám do odborných center Bauhaus vybrat ze široké nabídky sezónního zboží a zažijte ji také.
11: Bauhaus, když se to má podařit.
12: Nisa Street Drift 2026. Nejnavštěvovanější driftingový závod sezóny už 21. června. Večerní battle Top 32. Kryté divácké zóny, koncert Paulího Garanda, Food Zona Merch. Tohle bude banger. Vstupenky na ticketportal.cz nebo na místě. Užij si s námi tenhle závod kolem nákupního centra Nisa Liberec.
13: Totální výprodej v zahradnictví z Pomyšl. Sleva až 70% na tisíce rostlin. Uvolňujeme sklady pro letní novinky. Nakupujte výhodně přímo u nás ve Spomyšli nebo online na zahradnictví-spomyšl.cz. Zahradnictví z Pomyšl. Vaše online zahradnictví.
14: No to, že jsi mladý projektant s mokrým diplomem, ještě nemusí znamenat, že budeš kreslit jen ploty a zahradní domky. Teda alespoň ne u nás v Sudopu. Jsme Sudop Praha a nabízíme profesionální výzvy i mladým absolventům. Chceš se podílet na projektování třeba Smíchovského nádraží nebo vysokorychlostních tratí? Tak se podívej na projektantbudoucnosti.cz. Svoji budoucnost najdeš právě tam. Sudop Praha. Pojďte v tom s námi.
15: www.projektantbudoucnosti.cz.
16: CCC začal výprodej. Stovky modelů až o 50% levnější. A s členstvím v Modivo Club Gold ušetříte dvojnásob. Nakupujte ve výprodeji a získejte 10% cashback. Neváhejte, nakupujte v prodejnách CCC, v aplikaci a na ccc.eu.
17: V parcelboxech vám nechají balík uložený jen dva dny,
15: To jako vážně? Pořiďte si raději Boxík. Vlastní chytrou schránku na balíky a žádná zásilka vám už nikdy neuteče. Boxík. Váš balík, vaše pravidla. Více na boxeek. Boxík.cz.
17: Co se tady děje?
18: Co se chystá?
19: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
20: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
19: BYD, světový lídr v super úsporných technologiích. BYD.com.
21: S profesorem v kabinetu oddávám se internetu. Ničeho však nelitujem, my tam spolu stárnetujem.
22: Stárnet. Ostatní vás k internetu jenom připojí. S námi budete stárnetovat. Moderní internet www.starnet.cz.
23: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Velké XXL balení Actimel 12 kusů s apkou za 89,90. Nebo Pilsner Urquell 8 pek za 229 korun. Albert. Dle srovnání k 10.6.
24: Hit Radio Kontakt.
25: Zlepši si náladu.
26: Zlepši si náladu.

0: Na hodinkách už za 2 minutky 10. Pojďme mrknout, jak to aktuálně vypadá na silnicích v našem regionu. Nejlepší dopravní servis na severu Čech a řidiči, pozor, dejte na příjezdu do České Lípy od Nového Boru. V Borské ulici došlo ke střetu osobního auta se Srnou, tak tady počítejte s omezením provozu. No a nohu z plynu sundejte taky na trase Turnov-Liberec. U Jeřmanic stojí v jízdním pruhu porouchaná dodávka, tak i tady bacha na to. Na cestách se opatrujte, dobře dojďte a vaše dopravní info volejte na 800 900 952.
1: Mami, proč máme všechno od Konceptu?
2: To jen se zeptej, tatínka.
3: Detaily. V Konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
4: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
5: MPO Matrace. Poctivá česká výroba, kvalitní materiály a ruce našich mistrů. Vyrobí vše. Na míru, dle vašich potřeb. Navštivte naši prodejnu MPO Matrace v Liberci na Mydlářské ulici nebo na mpo-matrace.cz.
6: Housebrand Café, per favore?
7: Si, signora.
8: Housebrand. Tuhle kávu si zasloužíte pít. Housebrandkáva.cz.
9: Připraveni na letní zážitky? K vodě i na výlety? S Penny vždy výhodněji. Navíc fakci. Zmrzlina Rios, různé druhy, kus za 9,90 a paprika žlutá, kilo za 39,90. Penny.
10: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Coca-Cola Normal nebo Coca-Cola Zero 1,75 litru za novou běžnou cenu 34,90. Nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
11: Sviany k lepšímu létu prostě patří. Vychutnejte si tradičně vařené české pivo i dnes. Sviany. Srdeční záležitost.
12: On air.
13: Online.
12: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Kontakt.
14: Je 10 hodin, krátké zprávy pro Liberecký kraj, Děčínsko a Šluknovsko a Denisa Mečířová. Národní ústav duševního zdraví podporuje možnost zákonem stanovit zákaz používání mobilů na základních školách během vyučování. Nadměrné vystavení mobilním zařízením a sociálním sítím má vztah k depresivním a úzkostným symptomům, narušenému spánku a nižší životní spokojenosti dětí. Olympiáda dětí a mládeže se blíží. Úplně poprvé proběhne v Praze. Dorazit má přes 4 000 sportovců. Už tuto neděli událost odstartuje slavnostním zahájením. To nám přiblíží projektová manažerka akce Radana Kubešová.
15: Můžete se těšit na nástupy výprav, kde poprvé nastupují všichni sportovci, opravdu jako na těch velkých olympijských hrách. Rozhodně zapálíme oheň a českou hymnu zaspívá zajímavá mladá osobnost a program potom zpestří vzdušná akrobacie. Je světový taneční soubor Zirka Roch a na závěr zaspívá Ben Kristoval.
14: To všechno se odehraje v neděli od 17.30 na stadionu v Edenu. Liberecký kraj sem vysílá více než 300 sportovců, kteří budou bojovat celkem ve 22 disciplínách. Vzácnost u nás i ve světě. V areálu Domu přírody v Oldřichově v Hájích našel školák na škole v přírodě raritního šneka. Má levotočivou ulitu. Je to poměrně velká vzácnost. Levotočivou ulitu má totiž zhruba 1 z 10 000 šneků. Velká fanzóna přímo v centru Liberce. Liberec chystá na zítřejší zápas Česka s JAR fanzónu na náměstí před radnicí. A fotbalem to tady bude žít celý den. Můžete se těšit třeba na exhibici Walking Football reprezentace, freestyle fotbalovou exhibici, koncert Kuby Děkana, no a samozřejmě promítání zápasu na velkoplošné obrazovce. Celý den pak zakončí laser show na budově radnice. V Hejnicích je 17 stupňů, v Novém Boru 19 a v Krásné Lípě 18. Dneska bude na severu Čech polojasno až oblačno, jen výjimečně přeháňka a maximální teploty mezi 20 až 24 stupni.
12: Hit Radio Kontakt.
0: A teď už si rozjíždíme další společnou hodinu. Silvie Válková stále s vámi a 10. dopolední startujeme s peckou Freed from Desire.

Taky jsme na malou chvilku zvolnili tempo. Tohle byl Alex Warren a jeho Ordinary na Hit Radio Kontakt. A já navrhuju v tom pohodovém tempu ještě zůstat a k tomu si třeba i naplánovat, co podniknout. Kamarádi, skvělá akce nás čeká 18. července v Semilech. V areálu Fabrika bude tradiční festival řemesel. Těšit se můžete na víc jak 50 řemeselníků a živé ukázky jejich práce. Budou tady taky regionální pivovary, komentované prohlídky, ateliéry umělců, dílničky pro děti. A to není všechno. K tomu všemu nás čeká taky skvělý hudební program. Vystoupí třeba Marta Jandová, Ondřej Ruml a spousta dalších skvělých jmen, takže rozhodně je to akce, na kterou když vyrazíte, tak nebudete litovat. No a protože my vám tady rádi děláme radost, tak pro vás máme volňásky právě sem na festival řemesel v Semilech. Vyhrát si je můžete fakt snadno. Stačí, když mrknete na naše sociální sítě Facebook, Instagram a napíšete nám sem pod soutěžní příspěvek, z jakého řemesla máte největší respekt. Čeho se tak trochu bojíte, že byste se do toho sami nepustili a radši si na to zavoláte profíka. Tohle nám napište do komentářů a my dneska, zítra a v pátek někomu z vás dáme vždycky dva lupeny v odpolední show. Takhle snadný to je, tak šup na naše sociální sítě, nezapomeňte nás tady sledovat, ať vám neutečou další soutěže a my už jedeme dál. Právě teď už za váma posílám Avičiho. Krásný dopoledne.

0: Hit Radio Kontakt.
1: Zlepši si náladu. Hit
2: Radio. Nechám otevřený dveře, kdyby přišel déšť, nebo ztratila si cestou klíč. Kdyby z krásy všech těch frází zůstal jenom kýč. A jestli táhne tě to dál, možná nevíš proč, ale nedá se to jen tak svlíct. Je to všechno nebo nic.

0: Jack and Jack a Hit Radio Kontakt. Další skvělá společnost ke středeční dopolední kávě na hodinkách 10.22. My tady na Hit Radio Kontakt společně hrajeme o lupeny na festival řemesel. Vy nám píšete pod soutěžní příspěvek, jakýho řemesla se tak trochu bojíte, že na něj vždycky radši zavoláte odborníka, a já jsem si tady i tak jako přemýšlela, z čeho mám vlastně největší strach já. No jednoznačně je to elektřina. To je něco, do čeho se prostě fakt pouštět nechci. Nedávno se mi i stalo, když jsme kupovali nový boiler, tak nám ho známej sice zapojil, ale špatně, že nefungoval. Odjel, já na to pak koukám, že to prostě nejde, tak to fotím, volám mu a on na to, jo, já jsem omylem jenom prohodil ty dva drátky, tak to přehoďte do té druhé dírky. No vůbec, jako, do tohohle se vrtat, to je za mě jedno velký no-go. Naštěstí, ale můj partner i můj táta jsou profíci, mám pocit na všechno, takže chlapi to spolu zvládli a na ně se nemusel volat ten elektrikář, takže tohle je za mě řemeslo, do kterého bych se třeba já osobně nikdy nepouštěla. Respekt všem elektrikářům. A jak to máte vy, to nám pište pod soutěžní příspěvek na našem Facebooku a Instagramu. Připomínám, že si za to můžete vyhrát volňásky na festival řemesel, který bude v Semilech už 18. července, tak pište, pište. A já k tomu už za malou chvilku posílám další hity. Fajn středu. Hit
1: Radio. Dopravní hlídka Hit Radia Kontakt. Kdo ví nejlíp, co se děje na silnicích severních Čech? No přece ty, tak buď kámoš a dej vědět, jaká je cesta. Dostanej za to benzín zdarma. Napiš nám nebo pošli hlasovku na náš WhatsApp 606 825 404. O tom, kde jsi, jak se ti jede a kde jsou problémy. Každý den dáme jednomu z party naší dopravní hlídky plnou nádrž. Jsme Hit Radio Kontakt, tvůj parťák na silnicích severních Čech.
2: Připraveni na letní zážitky? Léto v Penny jede na plné obrátky. Přijďte si vybrat. Batušky na výlety, plážové tašky nebo repráčky a sluchátka jsou nyní výhodně za nákupy v Penny.
3: Laundry Point. Revoluce v čištění oděvu. 20 let zkušeností, profesionalita a péče, která prodlužuje životnost vašeho šatníku. Odevzdejte oděvy pohodlně do nejbližší elektronické skřínky nebo sběrného místa. Objednávku i platbu vyřídíte online, rychle a bez starostí. Najděte svůj Laundry Point a přesvědčte se sami. Laundrypoint.cz.
4: Hledáte nový domov v Liberci? Najdete jej na Nové Kunratické. Bydlete v nejvyšším standardu, kde jsou předokenní žaluzie, podlahové topení i rekuperační jednotka s samozřejmostí. První etapa s moderními byty právě v prodeji. Vyberte si svůj byt na novákunratická.cz.
5: Chcete stabilní práci a k tomu náborový příspěvek 50 000 korun? Společnost TOS Varnsdorf hledá posily na pozice frézař a horizontář. Podmínkou je výuční list v oboru mechanik seřizovač nebo obráběč kovů. Podrobnosti najdete v sekci kariéra na webu tosvarnsdorf.cz nebo volejte 412 351 121. tosvarnsdorf.cz.

0: Rychlostí, rychle a kvalitně do vašich klubových barev. Jděte na kupmerch.cz, e-shop pro kluby a organizace.
1: Zastavit v pneuservisu Šišmiš v České Lípě se vyplatí. Čištění a plnění klimatizací. Rovnání aludisku. Výprodej pneumatik a aludisku. Mrkni na pneušišmiš.cz.
2: Ústecký kraj vás zve na den plný adrenalinu, techniky a zábavy.
3: V sobotu 20. června ožije letiště Ústí nad Labem velkolepými ukázkami zásahu hasičů,
2: policie, záchranářů i armády České republiky.
3: Uvidíte vrtulníky, speciální techniku, práci profesionálů v akci a chybět nebudou ani interaktivní stanoviště a program pro děti. Přijďte zažít den plný emocí, napětí a nevšedních zážitků pro celou rodinu. V sobotu 20. června na letišti Ústí nad Labem.
4: Ještě nemáš lístky na Hrady? To je třeba napravit.
5: Dan Landa.
4: Mirá.
5: Rybičky.
4: Migové.
5: Jdeme na Hrady.
4: 8 hradů.
5: 8 víkendů.
4: Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
5: Dan Landa.
4: Harley.
5: Tomáš Klus.
4: Single X.
5: A pozor, lístky za nejlepší cenu koupíš jen do 25. června na www.hrady.cz.
6: Hlavní partneři Krušovice Bohem a Coca-Cola.
7: Tohle není jen festival.
8: To jsou Hrady.
5: www.hrady.cz.
9: Hrdým partnerem festivalu Hrady.cz jsou Tesco Mobile a limitovaná edice SIM karty Extra Data. Jen u Tesco Mobile dostanete extra 30 GB dat gratis a opakovaně.
10: Jezdí ve vlastním stylu s novým Seat Arona. Kompaktní SUV s výrazným designem, vylepšenými full LED světlomety a interiérem, který tě pohltí. Do města i za dobrodružstvím. Seat Arona. Každá ulice je příležitost. Každá zatáčka, nový zážitek.
11: Autonord, váš autorizovaný prodejce vozů Seat. www.autonord.cz.
12: Sekání trávy nemusí být dřina. Může to být radost. Gentleman's Tools Turnov nabízí sekací traktůrky pro každou zahradu i větší pozemek. Výkon, pohodlí, skvělá cena a zajištěný servis. Nasedni a sekání tě začne bavit. Gentleman's Tools posune vaši zahradu a sekání na vyšší úroveň. echoonline.cz.
13: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Hrozny révy bílé, 0,5 kg za 39,90 a Häagen-Dazs zmrzlina od 420 ml za 99,90. Bila, to dobré začíná u nás.
14: Scháníte práci? Scháníte práci v Liberci? Zavedená chráněná dílna Service Plus stále nabírá zaměstnance. A také nabíráme zaměstnance se zdravotním postižením. Pro každého máme jistotu práce v této nejisté době. Více na Service Plus. Těšíme se na vás.
15: Serviceplus.cz.
16: Čekat na lepší cenu? Už není na co.
17: Zahrada Galas nabízí poslední nové rodinné byty za staré ceny.
16: I hned k nastěhování a bez hypotéky. Stačí jen 20% ceny bytu.
17: Zahrada Galas. Moderní družstevní bydlení v Liberci, Františkově.
16: Zahradagalas.cz.
18: A budu mít vlastní pokojík v novém bytečku.
16: Hit Radio.
19: Zlepši si náladu.
16: Zlepši si náladu.

Rose, Bruno Mars a Apathé, i to nám zní éterem, hit rádia Kontakt. Středeční dopoledne v plném proudu a kamarádi, já tady taky koukám na předpověď počasí. Vypadá to nadějně, dneska a zítra ještě nic moc, ale potom od pátku nás čekají tropické třicítky, tak že by to léto konečně dorazilo. Já už se třeba strašně těším na ty teplý večery, kdy si s partou řeknete, že si jen tak hodíte něco na grill a ona se z toho omylem stane párty do 4 do rána, na kterou pak ještě vzpomínáte další půl rok. Nebo na ty večery, kdy sedíte s rodinkou u ohně, bavíte se o všem možným a máte pocit, jak kdyby se čas na chvilku zastavil. Tohle všechno k létu prostě neodmyslitelně patří. Stejně tak jako naše oblíbená summer party v éteru Hit Rádia Kontakt. Právě tu odstartujeme už tenhle pátek ve 3 odpoledne a opět vám budeme celý víkend servírovat ty nejlepší letní hity za posledních 30 let. No tak, abyste tu atmosféru správný summer party pořádně nasáli už teď, abyste nemuseli čekat až na ten víkend, pojďme si spolu teď dát jeden ikonický letní megahit, který vás z práce přenese na brazilský karneval. Mucho Mambo a skupina Chef, to je pro vás.

0: Shelton a Blood Running na Hit Radio Kontakt. Za chvilku už 10:45 a my kamarádi razíme do Friedlandu. Už v sobotu tady bude oblíbená akce Friedland se baví a co všechno nás tady čeká, na co všechno se můžeme těšit, to ví naše Denisa Mečířová. Předávám slovo.
1: Oblíbená akce Friedland se baví je opět tady. Co všechno nás letos ve Friedlandu pobaví, probereme s panem starostou Danem Ramzerem. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Pane starosto, akce Friedland se baví, která bude už tuhle sobotu, proběhne na několika místech ve Friedlandu. Začněme na náměstí. Co se tady bude všechno dít?
2: Tak náměstí je vlastně středobodem té akce pro veřejnost. Budou tam 4 velké koncerty. V 11 hodin proběhne přehlídka Lidových škol umění Lidušek, takzvaná Zuš Open. Ve 2 hodiny Adam Mišík, v 16 hodin The People, 19 hodin Kalimoři se svojí keltskou muzikou a v 21 hodin Revival AC.cz.
1: Teď se přesuneme ke kostelu, kde se budou konat komentované prohlídky kostela, ale to není vše. Co dalšího nás u kostela ve Friedlandu čeká?
2: No, je to hodně. Bude tam vlastně koncert, krásný koncert Gaudia Pura, koncert právě navazující na Zuš Open a bude tam několik komentovaných prohlídek, tak se na to moc těšíme.
1: Velká nabídka zábavy pak bude připravená v městském parku. Městský park bude patřit sportu, tanci i dětským atrakcím. Co všechno tady můžeme vidět a zažít?
2: Vlastně je to přehlídka volnočasových aktivit, které poskytuje naše město a naše školy a volnočasové aktivity. Těšit se můžeme na českou parkourovou reprezentaci anebo na oblíbenou kapelu z Friedlandska The Grizzlies.
1: Můžeme se těšit i na nějaké stánky a dobré občerstvení.
2: Já si myslím, že toho dobrého jídla a pití bude hodně a moc se na to těším a určitě budete moc pochutnat spoustu dobrot právě na náměstí Tomáše Garrigua Masaryka a nebo v městském parku u Baráčníků a přitom se můžete koukat na taneční vystoupení Sea O Dance.
1: Ještě se zeptám, v kolik akce Friedland se baví startuje a platí se nějaké vstupné?
2: Akce je zadarmo, startuje v 10 hodin v parku a v 11 hodin na náměstí.
1: Friedland se bude bavit už tuhle sobotu, tak se přijďte bavit s ním. Pane starosto, díky za rozhovor, ať se akce vydaří a nashledanou.
2: Těším se na vás, naslyšenou.
3: Zcela nová Kia K4. Vůz, ze kterého nespustíte oči. Sportovní design a dynamika. Velký vůz pro rodinu i podnikání. Kia K4. Již od 470 tisíc korun. Nyní i ve verzi kombi.
4: Nová Kia K4 na vás čeká v Autonord Česká Lípa. Autonord.cz.
5: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Uzené tofu Nature's Promise větší za 12,90 a rajčata keříková s apkou za 27,90. Albert.
6: Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
7: No včera bylo pozdě.
8: Naštěstí je tu onlinetextil.cz. Široký výběr a rychlé dodání. Trička, mikiny, bundy, čepice. Všechno na jednom místě. Onlinetextil.cz. Nakupte jednoduše online.
9: XXL výprodej v online shop.cz.
10: XXL výprodej pro velký úspěch pokračuje. Přidali jsme tisíce dalších položek. Tento týden v online shop.cz.
9: www.onlineshop.cz.
11: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy.
12: Totální výprodej v zahradnictví z Pomyšl. Sleva až 70% na tisíce rostlin. Uvolňujeme sklady pro letní novinky. Nakupujte výhodně přímo u nás ve Spomyšli nebo online na zahradnictví.cz. Zahradnictví z Pomyšl. Vaše online zahradnictví.
13: Tahle nabídka na vás nepočká. Pevný internet od Vodafonu teď můžete mít už od 199 korun měsíčně na první rok, ale jen do konce června. Tak neváhejte ani minutu a skočte si pro pevný internet do naší prodejny nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
14: 3 dny zábavy v České Lípě. Město Česká Lípa srdečně zve 19. až 21. června na tradiční městské slavnosti, kde si každý najde to své. Koncerty, Luna Park, superhrdinové, Neckiáda, rytíři, koncert v divadle, vědecké pokusy, sport nebo 3D filmy. Na hlavním pódiu vystoupí Michal David, Turbo, Michal Hrůza nebo Tereza Kerndlová. Vstup zdarma, těšíme se na vás. Více na www.mucl.cz.
9: autonašrot.cz.
15: Výkup a ekolikvidace aut i autovraků všech značek.
9: Volejte 776-823-833.
15: autonašrot.cz.
9: Přijedeme, vůz vykoupíme za nejlepší cenu.
15: A zdarma odvezeme.
9: Volejte 776-823-833.
16: Pozor v Jablonci, 19. června otevíráme Half Price. Čekají na vás světové značky za výjimečné ceny. Oblečení, obuv, doplňky, bytové dekorace, sportovní vybavení, doplňky pro zvířata a dokonce i občerstvení z celého světa. Vše na jednom místě. Prvních 50 zákazníků získá poukázku na nákup. Nenechte si ujít otevření 19. června v Central Jablonec. Half Price. Great Brands.
17: Franto, co koupíme dětem za vysvědčení? Zmrzlinováč?
18: Já bych koupil rákosku.
19: Zmrzlinovače a rákosky najdete na domo-elektro.cz.
20: Mami, kdy pojedeme na ten výlet do světa z kostek?
19: Brzo, ale nejdřív se stavíme v Cherry.
20: A proč?
19: Mrknout se na auto.
20: A proč?
21: Protože v autosalonech Cherry teď pořídíte rodinné SUV Cherry již od 519 tisíc korun. A navíc každý návštěvník hraje o vstupenky do Legolandu. Seznam autosalonů najdete na cherrymotor.cz.
22: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například Hello ovocná svačinka různé druhy XXL balení za 10,90. Coca-Cola osvěžující nealkoholický nápoj 2 litry za 29,90. A Linteo Baby dětské vlhčené ubrousky za 19,90. Až do 23. června. Kaufland.
23: Hit Radio. Značka zmizela. Mapa nedává smysl a signál zůstal dole pod kopcem. Bludný kořen si překročil už 4x a žena hrozí rozvodem. Někdy se z nejspackanějšího výletu stane ten legendární, na který nezapomeneš. Hit Radio a For Camping ordinují terapii venkem. Napiš nám na náš web tvou vzpomínku na nejspackanější výlet a vyhraj luxusní výbavu od For Camping na další dobrodružství. Terapie venkem na Hit Radio.
24: Terapii venkem i soutěžní ceny přináší For Camping. Vybavte se na všechny cesty na forcamping.cz a zkoušejte na prodejnách po celém Česku.
25: Kontakt.
26: Zlepši si náladu.
25: Zlepši si náladu.

0: Ta hodina, před námi rychlý pohled na počasí, zprávy a aktuální dopravní info. Jdeme na to! Nejlepší dopravní servis na severu Čech a řidiči pozor, dejte v Jablonci nad Nisou, v Luční ulici na křižovatce s Lipanskou se srazila dvě osobní auta, tak tady počítejte s omezením provozu. No a nohu z plynu sundejte taky na trase z Nového Boru směrem na Liberec, za Rynouticemi bude probíhat údržba zeleně, tak i tady bacha na to, dobře dojeďte a vaše dopravní info volejte na 800 900 952.
1: Tak jsem tady na ten komín, paninko.
2: Je, ráda vás vidím. To nám ten rok zase utekl.
1: My se o komín postaráme bezpečně, spolehlivě a kvalitně. Liberecké komíny CZ.
3: Zavratné megaslevy!
4: Čím více nakoupíte, tím více ušetříte. Rozdáváme kupony na okamžité slevy až do 10 000 korun. U nás najdete svůj trend. Mabelix. Buďte in.
5: 178 tisíc korun dolů. Volkswagen Caddy teď skladem v Autonord. Víc asi vědět nepotřebujete. Snad jen, že je to limitovaná nabídka. Autonord. 5 měst na sever od Prahy. Jsme na začátku vašich cest. www.autonord.cz.
6: Domov začíná v kuchyni. Kvé kuchyně v Turnově. Kuchyně přesně pro vás. Styl, kvalita a nejlepší cena ve své třídě. Kvékuchyně.cz.
7: Sviany k lepšímu létu prostě patří. Vychutnejte si tradičně vařené české pivo i dnes. Sviany, srdeční záležitost.
8: On air.
9: Online.
8: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Rádio.

0: 11 hodin, krátké zprávy pro sever Čech má Denisa Mečířová. V Liberci začne v sobotu oprava tramvajové trati do Lidových sadů. Práce na půlkilometrovém úseku v Masarykově ulici potrvají do 20. prosince. Masarykova ulice bude uzavřená od křižovatky s Vítěznou po křižovatku s Lesní. Objízdná trasa povede ulicemi Vítězná, Husova a Fibichova. Autobusy, které nahradí tramvaje, budou až k muzeu jezdit po trase. Potom se také napojí na objízdnou trasu. Rada vlády pro koordinaci politiky v oblasti závislostí dnes bude řešit další řízení protidrogové politiky. Zasedne poté, co kabinet před měsícem schválil přesun agendy z gesce úřadu vlády pod rezort zdravotnictví. Ještě před zasedáním se premiér Babiš chystá oznámit opatření proti kratomu. Jablonec nad Nisou se stane centrem evropského sportovního kulečníku. V prostorách TJ Bižuterie Jablonec se bude od čtvrtka do neděle konat mistrovství Evropy Cube the Europe Five Pins Club Teams. Disciplína Five Pins je pestrá a dynamická. Hraje se na stole bez děr a hráči musí vlastní koulí trefit soupeřovu, která musí srazit figurky uprostřed stolu. Tak se přijďte podívat, vstup je zdarma. A ještě atletika. Halová mistryně světa Lourdes Gloria Manuel vyhrála na zlaté tretře v Ostravě běh na 400 metrů v novém osobním rekordu 49,74 sekundy. Česká reprezentantka tak vylepšila o 0,3 svůj čas z diamantové ligy v Římě. Teploty se na severu Čech pohybují mezi 17 až 20. Odpoledne budou stoupat maximálně na 20 až 24 stupňů a čeká nás polojasno až oblačno.
1: Hit Radio Kontakt.
2: Krásný středeční dopoledne, to vám od mikrofonu přeje Sylvie Válková a na úvod 11. mám pro vás pecku Overdrive.

to You a Banners, i takhle zní středeční dopolední playlist na Hit Radio Kontakt na hodinkách 14 minut po 11. A kamarádi, je to venku. Průzkumy odhalily tabulku 15 nejpřitažlivějších mužských koníčků. My se ale pojďme zaměřit na top 5, to si myslím, že je nejdůležitější. Takže na pátém místě práce se dřevem, na čtvrtém vaření a u tohle se pojďme na chvilku zastavit, protože ano, když chlap vaří, je to skvělý, když umí vařit, je to ještě lepší, ale... Tady je to velký ale. Já si myslím, holky, že každá z vás mi dá za pravdu. Většinou, když chlap vaří, tak po něm v kuchyni zbyde šílený, ale fakt šílený bordel. Takže sice ano, máme navařeno, ale zase tady vzniká ta práce s uklízením. Takže jo, vaření je rozhodně přitažlivý koníček, ještě přitažlivější, ale podle mě je, když po sobě i uklidí. Pojďme dál, na třetím místě hra na hudební nástroj. No jasně, a teď je přesně to období, kdy prostě za teplý letní noci u ohně někdo vytáhne kytaru. Holky, co vy na to, souhlasíte? No klidně mi to dejte vědět. Na druhém místě máme cizí jazyky, když chlap umí mluvit cizím jazykem. To je prý přitažlivý, takže jako osu jo, proč ne? Tady bych dala jen jednu malou podmínku, pokud nebude mluvit německy. Na tom se asi hromadně shodneme, že na němčině není nic přitažlivého. No a numero uno, ten nejpřitažlivější mužský koníček, ten vám prozradím už za malou chvilku, tak na to určitě počkejte, já si myslím, že vás to překvapí. Teď už ale Coldplay a Beyoncé.

0: Sheeran, velký idol, který tady zapadá do naší tabulky nejpřitažlivějších mužských koníčků. My jsme si řekli, že na třetím místě je hra na hudební nástroj, takže pánové, jestli umíte na kytaru, jste pro nás v podstatě jako tady Ed. Ale jaký další koníčky, když je chlap má, jsou pro nás pro ženy extrémně přitažlivé. Tak je to práce se dřevem, vaření, cizí jazyky. Mimo to se v tabulce umístila třeba i lukostřelba nebo astronomie, jo? To kdybyste, pánové, chtěli být echt originál, no ale jaký? Je to numero uno. Co vévodí týhle tabulce nejpřitažlivějších koníčků? Kamarádi, je to čtení. Takže jestli jste si mysleli, že musíte uběhnout maraton, hrát fotbal nebo hokej, ne, nám úplně stačí, když budete umět číst. Takhle skromný my jsme. Ale jako musím říct, že něco na tom asi bude, je na tom něco tak trochu tajemného, když chlap místo scrollování na telefonu vytáhne tu knížku. Hlavně je tam příslib toho, že každá jeho věta nebude začínat slovy, hele, viděla si to video na TikToku, to je za mě rozhodně zelená vlaječka. No tak holky, klidně mi dejte vědět, co na to říkáte, a my zas trochu popojedeme. Před námi další skvělá muzika, kterou posílám už za malou chvilku, tak zůstaňte s náma na Hit Radio Kontakt a fajn středu. Hit
1: Radio. Jaká byla dnešní snídaně šampionů na Hit Radio?
2: My dneska máme jedno takové nostalgické výročí. 5 let od toho, kdy zmizela v Česku poslední telefonní budka.
3: Taky tam na tom bylo krásně vidět, jak stát věří českým občanům, jo? Protože zlatý stránky tam byly přidělané na řetězu. No, ono to stejně bylo ohlodaný většinou a zůstal tam jenom ten řetěz s tou pevnou vazbou a vlastně nic, no.
4: Přesně, ty zvedal Martina Vomáčku tady z Příbramy třeba a chtěl jsi najít to číslo a to bylo ohořelý, jo.
3: Nebo slepený.
1: Dej si snídaní šampionů na Hit Radio. Od 6 do 9 s Michalem a Jasmin. Svůj vysněný bazén můžete mít už letos. Objevte Recohome. Naší specializací jsou realizace bazénů, včetně bazénového okolí a komplet zahrad na klíč. Moderně, kvalitně a efektivně. A bohaté zkušenosti máme také s rekonstrukcemi rodinných domů, bytů, ale třeba i chalup a chat. Recohome. Vytváříme domov nejen uvnitř. Splňte si svůj sen na www.recohome.cz.
5: Chcete zažít letní pohodu se stylovým zahradním nábytkem, vůní grilovaného jídla, terasu mít zastíněnou pergolou a večer svítit designovými lucernami? Přijďte si k nám do odborných center Bauhaus, vybrat ze široké nabídky sezónního zboží a zažijte ji také. Bauhaus, když
6: se to má podařit. Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozbalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
7: Denso Liberec slaví 25 let a vy můžete být u toho. V sobotu 5. září od 10 hodin vás čeká den otevřených dveří plný zábavy, japonské kultury, skvělého jídla i prohlídek závodu. Program pro malé i velké až do 5 hodin. Vstup zdarma. Denso vás srdečně zve.
8: Třídím doma, třídím venku, třídím, když venčím svoji fenku. Třídím v bytě, třídím na chatě, třídím v lese, třídím na maturitním plese. Třídím v leže, třídím u vody za běhu, třídím v létě, třídím v zimě na sněhu. Třídím skromně, třídím hodně. Třídím v práci, třídím ve škole, třídím, když řídím, i když jedu na kole. Vytřídím krabici od pici, i když se zřídím a mám malou opici. Třídím, když je mi pídně, třídím, když je mi krásně, dobrý texty recykluju a třídím špatný básně. Třídím vždy a všude, tak to bylo, je a bude. Má to smysl. Třiďte odpad.
9: Ekokom. Vozy Škoda v té nejlepší nabídce v regionu.
10: Auto Koutek. Ideální místo pro výběr nového vozu.
9: Nový vůz Škoda již za 399 tisíc korun.
10: Navíc zdarma prodloužená záruka a předplacený servis.
9: Ale jen u Auto Koutek Liberec Vratislavice.
10: Váš autorizovaný prodejce nových vozů Škoda.
9: A také prodejce ojetých vozů Škoda Plus.
10: www.autokoutek.cz.
9: Dobrá adresa pro váš vůz.
10: Již 30 let.
11: Okénko do ohrad a výběhů Zooparku Zelčín.
12: V každém z našich pořadů ze Zooparku Zelčín se věnujeme zooparku jako takovému. Dnes trochu odběhneme od zvířat a výběhu. U mikrofonu je Luboš Peřina a ptáme se ho, jak je to v zooparku s ubytováním. Dá se u vás přespat?
13: Dá se u nás přespat, ubytovat a od zvířat ohrad nebudeme vůbec odbíhat. Stále jim zůstaneme na blízku.
12: Jaké možnosti přenocování Zoopark Zelčín nabízí?
13: Hostům, co jedou třeba z dálky, můžeme nabídnout ubytování v apartmánech. Plně vybavené apartmány až pro 4 osoby s kompletním zázemím a vybavením. V sezóně nabídneme samozřejmě i stravu. Další možností je přijet k nám se stanem, karavanem nebo obytným autem a ubytovat se u nás v kempu. Kemp je umístěný v těsné blízkosti ohrad, takže nepřijdete o žádný zážitek. Vyjdete ráno z karavanu a hned uvidíte námy nebo na Nandu. Největším bonusem kempu je ale určitě večer. Po skončení provozní doby pro veřejnost máte Zoopark Zelčín prakticky jen pro sebe. Takový český safari kemp. Musím se i pochlubit, že jsme letos vyhráli první místo jako pozemek roku na portálu bezkempu.cz pro rodiny s dětmi.
12: Nemám stán, karavan, ani obytňák. Nechci do apartmánu. Co se mnou uděláte?
13: Nabídneme vám například chatky nebo týpík ubytování. U nás vás bez střechy nad hlavou rozhodně nenecháme. Celkovou kapacitu chatek máme až pro 60 osob, ale je tu potřeba říci, že jsou v létě hodně využívány pro školy a školky v přírodě a letní tábory.
11: Přijeďte i vy. Přesvědčte se, jaká ta zvířátka u nás máme. Kousek od Mělníka v Zooparku Zelčín. Zoopark Zelčín.
7: Hledáš práci ve výrobě? Nečekej na lepší příležitost. Vivaplast právě hledá nové operátory a seřizovače. Moderní technologie, silné zázemí a odměna, která odpovídá tomu, co umíš. Vivaplast. Přidej se k týmu, který jede naplno. www.viva.cz.
14: Vedro jako na Sahaře? Máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma, v kanceláři i na chalupě. Přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil a navíc cenově dostupná. Již od 5999 korun. Koupíte na senkor.cz.
15: Senkor.
16: Hledáte kámen, který se nerozpadne dřív než nálada v pondělí ráno? CS Kámen Plus. V kamenolomu Dubičná u Kravař na Českolipsku už přes 20 let jako jediní v Česku ručně štípeme čedič. Dlažba, kostky, obrubníky, stavební i okrasný kámen. Když kámen, tak od profíků. CS Kámen CZ.
17: Hit Radio.
18: Zlepši si náladu.
17: Zlepši si náladu.

Miles Smith, Nice to meet you a Hit Radio Kontakt, ta nejlepší kombinace k dopolední kávě nebo už k obědu, jestli už jste k němu někdo zasedl. Na hodinkách 11 hodin 36 minut před námi je další skvělá hudba, playlist máme nabitý a i dál za váma budeme posílat jen to nejlepší, protože prostě není lepší pocit, než když z rádia slyšíte tu vaši oblíbenou srdcovku. A abyste si tenhle pocit mohli užít a vychutnat naplno úplně každý z vás, i dnešní večer bude patřit jenom vám, kamarádi. Vaše středa s Leou Děngeši. Lea tady po 6. hodině opět bude hrát na přání, takže jestli potřebujete nějakou spruhu, potřebujete slyšet ten váš top hit, nebo jestli třeba chcete někomu udělat radost, dneska večer je na to ten správný čas. Hit si můžete klidně už teď objednat na našem webu hitradiokontakt.cz, takže na to určitě mrkněte a laďte nás i večer po 6. Já už teď posílám další hit a mezi nima taky megahit z přelomu milénia, který v sobě má jednu nestárnoucí pravdu a to, že ty nejlepší věci občas potřebují čas. Morčívu posílám za váma. UN.

0: uteklo, už jsme se dostali k času obědu a to znamená jediný, je čas se rozloučit. Tak moc díky za to, že jste tady s náma na Hit Radio Kontakt i dneska, bylo to fajn, probrali jsme toho spousta. Za malou chvilku budou ode mě ještě třeba Vohnouti nebo Tommy Cash, no a pak vy už víte, co přijde. Jirka Pelnář a Srdcovky, to si dáme hned po 12. hodině, tak se mějte krásně, zvládněte tu druhou půlku dne, ať to v práci hezky utíká a já se na vás budu těšit zase zítra v 9. Čau. Hit Radio.
1: Tahické léto v Aquapalace Praha už je tady.
2: Zábava vlny tobogány.
3: Co vás čeká?
2: Porce exotiky a k tomu divoká řeka.
3: Plno tobogánů a skluzovek.
2: Tak všichni rychle do plavek.
3: Nemusíš mít letenku, na e-shopu kup si vstupenku.
2: Relax, drinky, animace.
3: To je nekonečné moře legrace jak z tahické pláže.
2: Tak co vy na to? Kdo z vás se ukáže?
1: Aquapalace Praha, tahické léto. Zábava na celý den. Více na aquapalace.cz.
4: Prošla jsem tolik obchodů, že už bych si zasloužila vlastní VIP sedačku.
5: Co hledáš? Trůn pro královnu?
4: Skoro. Něco kvalitního, co mi sedne do obýváku.
5: Navštiv nábytek Raž v České Lípě. Mají tam české sedací soupravy Lumko, co ti udělají klidně i na míru. Rozměry, látka, barva, přesně podle tebe.
4: To je jak sen. Kdeže to je?
5: Lumko v nábytku Raž. České sedačky, které vám opravdu sednou. Showroom ulice Mimoňská, Česká Lípa. www.nabytekrasch.cz.
6: Delta Sport Česká Lípa. Specialista na elektrokola. Autorizovaný prodej a servis elektrokol. Zátěžové testy a repase všech typů baterií. Diagnostika a tuning motorů Bosch, Brose a Bafang. Česká Lípa, sídliště Špičák, budova Centrál. Více na webu deltasport.cz.
7: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
8: Vyberte si třeba hrachové lusky, kilo za 99,90 a cibuli lahůdkovou, svazek za 12,90 až do 23. června.
7: Čerstvé jako z Kauflandu.
9: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy.
10: Hit Radio Kontakt jede za vámi. Vidíme se na slavnostech, koncertech a festivalech. Potkáte se s námi ve fanzóně. Vezeme tisíce výher. Poslouchejte Hit Radio Kontakt, ať víte, kde se bavit.
11: K pořádným slavnostem a akcím prostě vždycky patří Sviany. Tradiční české vynikající pivo. Sviany. Srdeční záležitost.
10: Zábavní automatikom. Zábava na vaše party, oslavy i firemní akce. Vybírejte a objednávejte na zábavníautomaty.com.
12: Housebrand Café per favore?
13: Si, signora.
14: Housebrand. Tuhle kávu si zasloužíte pít. Housebrandkáva.cz.
15: Mami, kdy pojedeme na ten výlet do světa z kostek?
16: Brzo, ale nejdřív se stavíme v Cherry.
15: A proč?
16: Mrknout se na auto.
15: A proč?
17: Protože v autosalonech Cherry teď pořídíte rodinné SUV Cherry již od 519 tisíc korun. A navíc každý návštěvník hraje o vstupenky do Legolandu. Seznam autosalonů najdete na cherrymotor.cz.
18: Pozor v Jablonci, 19. června otevíráme Half Price. Čekají na vás světové značky za výjimečné ceny. Oblečení, obuv, doplňky, bytové dekorace, sportovní vybavení, doplňky pro zvířata a dokonce i občerstvení z celého světa. Vše na jednom místě. Prvních 50 zákazníků získá poukázku na nákup. Nenechte si ujít otevření 19. června v Central Jablonec. Half Price. Great Brands.
19: Běhej Lesy Jizerská. Proběhni se 29. srpna z Bedřichova po stopách legendární jizerské padesátky. Čekají tě ikonická místa jako Hřebínek, Smědava nebo Jizerka. Vyber si trasu 5, 11, 23 nebo 50 kilometrů a užij si jedinečnou atmosféru Jizerských hor. Registruj se na běhejlesy.cz.
20: Na Nové Kunratické fandíme sportu. Nazujte tenisky a vyběhněte do přírody přímo ze dveří. Nová Kunratická. Moderní bydlení na úpatí Jizerských hor.
13: Tradice, ekologie a odpovědná recyklace? To je Kovošrot Group CZ. Zpracováváme kovy, papír, plasty i auta. Více na kovošrot.cz.
21: Vedro jako na Sahaře? Máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma, v kanceláři i na chalupě. Přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil. Mobilní klimatizace Senkor již od 5999 korun v prodejní síti Datart.
22: Senkor.
23: Nestihli jste dotaci na tepelné čerpadlo? Nevadí! Pořízením frézovaného podlahového topení získáte tepelné čerpadlo za cenu jako s dotací. Comfort Plus. Podlahové topení bez bourání. Comfortplus.cz. Teplo chytře a úsporně.
24: Hit Radio Kontakt.
25: Zlepši si náladu.
24: Zlepši si náladu.

se domů nad ránem, kvalitním vínem omámen, skřínek se stávaj zatáčky, toší se svět sem na sračky, vedle mě zvrací princezna, nastavím dlaň a požádám.

jako je třeba teď. Mám tisíc otázek, na žádnou vzpomínku si skládám obrázek, z těžkých ran lížu se, včera jsme slavili.

0: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.
0: Nejlepší dopravní servis na severu Čech. Řidiči opatrně ve Frýdlantu. V Husově ulici došlo k dopravní nehodě dvou osobáků, počítejte tady s omezením. A na Liberecku na silnici třetí třídy v Chotyni měl nehodu náklaďák, jezdí se kyvadlově, tak i tady dejte pozor. Vaše dopravní info volejte na číslo 800 900 952.
1: Chceš si nechat zahrát hit podle sebe? Každou středu večer hrajeme na přání. Svůj hit si objednej na webu hitradio.cz.

0: nejlevnějších prodejnách e-obuv ví.
1: Sklářské slavnosti Nový Bor 19. a 20. června. Sklářský trh, vláček po sklářských firmách, hudba, brownies, We Are Domy, Adam Ďurica, Boogie Boys, chůdaři, ohnivý lunapark, jídlo a pití. To jsou sklářské slavnosti 19. a 20. června.
2: Hi, this is Ed Sheeran.
3: Hi, this is Madonna.
4: Teď je ten správný čas na mleté kuřecí maso z Klatov. Dobré kuře z Klatov. www.dzklatovy.cz
5: On air.
6: Online.
5: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
7: Je 12 hodin, dobré poledne u zpráv přeje Lucie Daňková. U vybraných tratí se objevují výrazné žluté cedule. Správa železnic tím spouští nové opatření. Jakou tedy mají funkci, popisuje její mluvčí Nela Frýbová.
8: Lidem v krizové situaci nabídnou okamžitý kontakt na linku první psychické pomoci. Správa železnic tak reaguje na dlouhodobý problém sebevražd na tratích.
7: Iniciativa vznikla ve spolupráci s Národním ústavem duševního zdraví a organizací Cesta z krize. Sporná novela o veřejných rozpočtech bude nejsledovanějším bodem dnešní schůze Senátu. Zákonodárci se k ní dostanou v závěru jednání. Předseda Senátu Miloš Vystrčil očekává košatou diskuzi o předloze, která má umožnit vládě navyšovat výdaje na obranu a strategické stavby nad schválené výdajové rámce rozpočtu do roku 2036. Česká republika, Slovinsko a Albánie loni nesplnili závazek vydávat na obranu 2% HDP. Uvedl to dnes v Bruselu generální tajemník NATO Mark Rutte. Podle něj ale česká vláda tvrdě pracuje na tom, aby se jí podařilo 2% závazek splnit letos. Teď se ještě podíváme k nám.
9: Jablonecký úřad je nejpřívětivější v kraji. Ministerstvo vnitra vyhodnotilo magistrát v Jablonci nad Nisou jako nejlepší v Libereckém kraji v soutěži Přívětivý úřad 2026. Ministerstvo zaujal především portál Jablonečana, což je webová aplikace, která slouží k elektronické komunikaci občanů s magistrátem bez nutnosti osobní návštěvy.
10: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia CZ. Přes apku Rádia CZ.
9: V Zákupech je 21 stupňů, v Jablonci 19 a v Doxech 22. Odpoledne bude na severu Čech polojasno až oblačno, jen výjimečně přeháňka a teploty do 24 stupňů.
11: Srdcovky Hit Rádia a Jirka Pelnář.
12: Nádherné odpoledne přeju, nebo odpoledne začátek odpoledne, je 12 hodin 2 minuty, začínají nám naše oblíbené srdcovky, stejně tak jako každý všední den v pravé poledne. Přeju i dobrou chuť k obědu, já budu servírovat 5 legendárních hitů. A ten šestý pak bude opět na vaše přání. My se dostaneme do roku 1989 a vlastně zároveň i 90, přesně v tomhle přelomu, tak britský duo Erasure vydalo další skvělej hit. Jmenuje se Hvězda a je určen dneska pro vás. Protože jste hvězdy, protože jste pořád v práci. Neválíte se doma. Srdcovka s číslem 1, pojďme si to užít.

0: Přelom 80. a 90. Britští Erasure se srdcovkou číslo 1, Hit Star na Hit Rádiu ve 12 hodin 6 minut.
1: Největší hity,
2: největší srdcovky.
0: Teď si dáme dvě srdcovky hned po sobě. Ta druhá, která bude následovat, ta je fantastická, protože tam uslyšíte všechny vaše oblíbené zpěváky a zpěvačky z 90. let. Bravo All Stars, Let the Music Heal Your Soul. To je nádherný poselství, tak schválně, jestli rozeznáte jednotlivý interprety. No a srdcovka, kterou si dáme teď, tak to je od Rihanny a jmenuje se S&M, zkrátka SM, což by klidně mohla být zkrátka pro sádlo máslo, že jo? tak to asi myslela, ne? Nebo samozřejmě by to teda mohla být zkrátka pro bičík a pouta. To už nechám na vás. Ale trošku mě to teda teď jako motivuje k tématu do dnešních srdcovek. Co kdyby jsme si, když je ta středa, udělali trošku pikantnější srdcovky? Co vy na to? Vzpomenete si, když jste byli malí, jestli za váma přišli vaši rodiče a řekli vám, pojď, musíme si promluvit, něco bych ti chtěl nebo chtěla vysvětlit, kolik vám bylo a jak na to šli. A schválně, jestli i vy, pokud už máte děti, jestli už vy jste měli takovouhle promluvu s vašima dětma, jo? Jak to dělají motýlci a tak. To by mě zajímalo. Dokážete si to vybavit a jak jste se tenkrát u toho cítili, jo? Když jste se o tom bavili s vašimi rodičima, anebo to třeba vůbec nikdy neproběhlo. Pojďme se takhle trošku jako vzdělat, pojďme zavzpomínat a když je to středa, tak jako kdy jindy. 777-937-777 je WhatsApp, sem ke mně na Hit Radio a zároveň můžete jednak posílat zprávy, anebo posílat i hlasovky. No a my si tady dáme Rihannu a sádlo máslo z roku 2010.

0: Kdyby časopis Bravo z 90. uměl zpívat, tak přesně takhle zní. Poznali jste tam Scooter, Mr. President, Justin Timberlake tam zpívá, Squeezer, Backstreet Boys samozřejmě. Tohle jsou Bravo All Stars na Hit Radio. Srdcovka s číslem 3.
1: Největší hity,
2: největší srdcovky.
0: A ano, opravdu tahle parta a vlastně tenhle hit tak vznikl jenom díky časopisu Bravo. Bravíčko, tak to byla naše modla v devadesátkách. Tam jsme se dozvěděli takových věcí a samozřejmě, že všechny nás taky zajímala ta dvojstrana, to si určitě vybavíte, láska, sex a něžnosti, že? Tam jsme opravdu nacházeli rady do našeho života. A přesně o tom dneska jsou i naše srdcovky. Ta rada do života. Kdy se o tom vaši rodiče začali s vámi bavit? 777-937-777 je číslo na WhatsApp do Hitrádia. Mám tady spoustu zpráv a taky hlasovky, tak pojďme na to.
3: Ahoj, já moc zdravím do Hitrádia. No, u nás to rodiče tenkrát vyřešili úplně jednoduše. A místo toho, aby se s námi o tom pobavili, tak mě a bráchovi, protože mám bráchu Bojče, koupili nám knížku, která se jmenovala Na co se ptají chlapci a na co se ptají děvčata. A řekli nám, že všechno důležité, na co se chceme zeptat, najdeme právě v téhle knížce, že se na to nemáme ptát knih, ale máme si to přečíst. Takže jsme se krásně s bráchou vzdělávali a do dnešního dne ji mám doma a musím se nad tím usmívat, když si na to vzpomenu.
0: To je krásný, děkuji za tuhle hlasovku. Jo, to bylo velmi šalamounské řešení. Trošku jiný, tak to měla Lucka, která píše, tak Jiříku, tohle téma jsem tady dnes nečekala, ale musím se smát, protože jsem si vzpomněla na mýho tačku, který mi chtěl dát v 15 letech přednášku. A celý u toho zrudnul, spotil se a koktal tak, že nakonec musela přijít mamka a promluvit si o tom se mnou. Pamatuju si, jak jsme se smáli, ale dnes s odstupem času jsem na něj extrémně pyšná, že to chtěl zkusit opravdu sám. Bravo, krásný. No a co vy, vaše vzpomínky? Jaký to bylo? Kolik vám bylo, když se vaši začali s vámi bavit o intimnostech a chtěli vám říct, že to nakonec v té přírodě funguje jinak, než právě třeba u těch motýlků? Dejte vědět. 777-937-777. My si dáme trošku rocku a trošku funky music dohromady. Tohle je další skvělá parta, která vydala v roce 1998 hit Rocks. Jmenuje se Primal Scream.

0: Pátá srdcovka je pro vás životem zkušenější a moudřejší ročníky. Rok 1981. Paul Young. Come back and stay. Pojď zpátky a zůstaň. Takhle zní 80. léta. Jo, to byla doba, kdy ještě hudebníci používali skutečný hudební nástroje, když dělali muziku. Paul Young, 12.25, posloucháte Hit Radio.
1: Největší hity,
2: největší srdcovky.
0: Jdeme do finále dnešního tématu a to vlastně, jakým způsobem a v kolika letech jste se vy dozvěděli od svých rodičů, jak je to doopravdy s těma motýlkama a květinkama a tak podobně. Tak mám tady moc hezkou zprávu od Elišky, která píše: na piatě sedím a poslouchám rádio a čekám, co se všechno dozvím. Mám dítě ve školce a brzy mě to čeká, tak prosím o rady. Krásný. Tak pojďme na to. Třeba Týna píše: ahoj, tak se mnou to rodiče neřešili, spoléhali na mé starší sourozence a když náš nejmladší měl svoji první velkou lásku, tak jsem za ním přišla a na rovinu se ho jenom zeptala, jestli jsou rozumní a dávají si pozor, a odpověď byla: neboj, nebudeš podruhé babičkou. No a tím skončil tento rozhovor na téma motýlci a kytičky. Zdraví, zdraví Týna. Super. Ahoj Jirko, na toto téma, když jsem se o to začala zajímat, mi bylo sděleno mou maminkou. Moje máma se mnou o tom nebavila, tak já taky nebudu. A bylo, hotovo. Tak jsem se bavila se staršíma kamarádkama. Naštěstí mám zatím malé dcerky 6 a 8 let, zatím mi prochází, že miminko vzniká z čisté lásky, ale asi se tomuto tématu nevyhnu a oproti mé mamince tak chci být upřímná. V dnešní době je upřímnost a vědomost důležitá. Hezký den, Jana. A to je krásný. Tímhle bych to zavřel, protože to je takový jako poselství i pro vás. Pokud vás to jako brzy čeká, nenechávejte to na nějakou knížku. Opravdu, promluvte si o tom sami se svými dětmi, i když to asi nebude nic extra příjemného. Ale prostě na druhou stranu, je to, jak vidíte, něco, co si vaše děti třeba jednou za 20-30 let budou pamatovat, a to tak dobře, že o tom budou psát někomu do rádia. Za chviličku, srdcovka na přání. 777-937-777 je telefonní číslo sem na WhatsApp do rádia. Napište mi, co byste chtěli slyšet, od koho. Pokud nevíte, jak se to píše, tak mi to klidně naspívejte přes hlasovku, já si to nějak domyslím a najdu. A dneska opět posílám k srdcovce na přání ještě dárek navíc, a to 4 lístky na fantastický hudební festival Vysočina Fest.
2: E-kondomy.cz. Pokud si u nás z 20 000 položek nevyberete, tak vás kousnu. Diskrétně a online. E-kondomy.cz. Vše pro vaši lásku.
3: Kdo šetří, má za 3.
4: Za 500 maxi, za 500. Při nákupu v Baumaxu nad 5000 dostaneš slevu 500 korun na další nákup. Ale pozor, akce platí jen do 21. června.
3: Super, jedeme hned. Dnes nakoupíme.
4: Zítra ušetříme.
3: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
5: Není nic příjemnějšího, než se za letního dne ponořit do chladivé, křišťálově čisté vody. A takovou vodu můžete mít i vy ve vašem bazénu. V odborných centrech Bauhaus máme připravenou bohatou nabídku bazénů, filtrací a další potřeby pro letní radovánky.
6: Bauhaus, když se to má podařit.
7: Týden pro vaši zdravou krásu je tady. Dermotýden v lékárnách Dr. Max, to jsou oblíbené dermokosmetické značky za výhodné ceny. Přijďte si pro své kosmetické favority. Akce probíhá od 15. do 21. června v lékárnách Dr. Max pro členy klientského programu.
8: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
9: Vyberte si třeba hrachové lusky, kilo za 99,90 a cibuli lahůdkovou, svazek za 12,90 až do 23. června.
8: Čerstvé jako z Kauflandu.
10: Hledáš jistotu v práci, která má budoucnost? CIS System stvoříme silná spojení, moderní výroba, čisté prostředí a tým, na který se můžeš spolehnout. Přidej se k nám. Navštiv nás na cissystems.cz. CIS Systems. Tvoje budoucnost začíná tady.
11: Totální výprodej v zahradnictví Spomyšl. Sleva až 70% na tisíce rostlin. Uvolňujeme sklady pro letní novinky. Nakupujte výhodně přímo u nás ve Spomyšli nebo online na zahradnictvíspomysl.cz. Zahradnictví Spomyšl. Vaše online zahradnictví.
1: Zastavit v pneuservisu Šišmiš v České Lípě se vyplatí. Čištění a plnění klimatizací. Rovnání aludisku. Výprodej pneumatik a aludisku. Mrkni na pneušišmiš.cz.
12: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy.
13: Stylové SUV Hyundai Tucson přijíždí v limitované edici Go Check s nabídkou automatické převodovky či pohonu všech kol za polovinu ceny. Oblíbené SUV na vás čeká v Autonord v Terezíně již za méně než 670 tisíc nebo 6200 korun měsíčně. Autonord.cz.
14: Čekat na lepší cenu? Už není na co.
15: Zahrada Galas nabízí poslední nové rodinné byty za staré ceny.
14: I hned k nastěhování a bez hypotéky. Stačí jen 20% ceny bytu.
15: Zahrada Galas. Moderní družstevní bydlení v Liberci, Františkově.
14: Zahradagalas.cz.
16: A budu mít vlastní pokojík v novém bytečku.
17: Třídím doma, třídím venku, třídím, když venčím svoji fenku. Třídím v bytě, třídím na chatě, třídím v lese, třídím na maturitním plese. Třídím v leže, třídím u vody zaběhu, třídím v létě, třídím v zimě na sněhu. Třídím skromně, třídím hodně. Mám tip, úplnou tutovku, sešlápnu, vytřídím každičkou plechovku. Třídění kovů je opravdu moje, šetřím tím energii i přírodní zdroje. Vytříděný kov se už nikdy nestratí a v mnoha podobách se k nám zpět navrátí. Třídím vždy a všude, tak to bylo, je a bude. Má to smysl. Přijďte odpad.
18: Ekokom. Sklářské slavnosti Nový Bor 19. a 20. června. Sklářský trh, vláček po sklářských firmách, hudba, Brownies, We Are Domy, Adam Ďurica, Boogie Boys, chůdaři, ohnivý Luna Park, jídlo a pití. To jsou sklářské slavnosti 19. a 20. června.
19: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
20: Maximální úspora v Tetě. Sleva 40% na celou značku Gillette. Náhradní hlavice, strojky, pěny pro muže i ženy. Nebo objevte zubní pastu Lakalut Active za skvělých 59,90. Více na tetadrogerie.cz.
21: Nestihli jste dotaci na tepelné čerpadlo? Nevadí! Pořízením frézovaného podlahového topení získáte tepelné čerpadlo za cenu jako s dotací. Comfort Plus. Podlahové topení bez bourání. Comfortplus.cz. Teplo chytře a úsporně.
22: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. Hit Radio.
23: Zlepši si náladu.
22: Zlepši si náladu.

0: Hans and Boone v hudebním světě pořád tak trochu zelenáč, ale i tak si stihnul získat nás vše srdce. 12.38, posloucháte srdcovky na Hitradio.
1: Největší hity,
2: největší srdcovky.
0: Jdeme na srdcovku na přání, za kterou navíc ještě posílám také i 4 lístky na Vysočina Fest, což je největší multižánrový hudební festival na Vysočině. Když koukám do line-upu, tak vás to bude bavit. Věci, které znáte i z našeho vysílání, například Divokej Bill, Lucie, Miraj, Valda Gang, ty úplně ne, ale třeba v srdcovce někdy zazní. Jsou tam další, jsou tam samozřejmě Činasky. Je tam to opravdu strašně moc. Během pár dní tak si užijete opravdu jako nádherný festival, a to díky Hitrádiu úplně zadarmo. Je to na začátku července. To znamená, kdo pojede na Vysočina Fest? Bude to Alča, která mi píše: ahoj, nechceš zahrát něco od Backstreet Boys z jejich začátku? Jsem dítě 80. a 90. let a vyrostla jsem na nich. No to já říkám Backstreet Boys? Vždycky. A když už teda něco z jejich začátku, tak si dáme první single, který vydali v Americe v roce 1996 a díky kterému získali nejen v Americe, ale po celém světě obrovskou popularitu a vyšplhali se na nejvyšší příčky všech možných světových hitparád. Tady je rok 96.

0: DNA, tedy DNA. V DNA Hitradia tak máme jenom hity. Hity, které vám dělají radost. Před chviličkou tak taky Backstreet Boys, který byli dneska jako srdcovka na přání. Dneska to vyšlo Alče, zítra to třeba vyjde vám. A to opět na čísle 777-937-777. V srdcovkách, tedy v pravé poledne na Hitradiu. I zítra srdcovka na přání bude ještě navíc okořeněná 4 lístky na Vysočina Fest, který bude na začátku července. A pokud náhodou byste chtěli slyšet váš single na přání, tak už dneska, protože je středa, tak můžete mezi 18. a 21. hodinou tady na Hitradiu máme hity na přání, takže na webu hitradio.cz už teď můžete vyplnit formulář, co byste chtěli nechat zahrát, komu a taky dokonce kdy. To všechno tam najdete. Za chvíli nejnovější zprávy, do té doby ještě například Huntrix, tak buďte s námi, buďte s Hitradiem.
1: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například Hello ovocná svačinka různé druhy XXL balení za 10,90. Coca-Cola osvěžující nealkoholický nápoj 2 litry za 29,90. A Linteo Baby dětské vlhčené ubrousky za 19,90. Až do 23. června. Kaufland.
2: Vozy Škoda v té nejlepší nabídce v regionu.
3: Auto Koutek. Ideální místo pro výběr nového vozu.
2: Nový vůz Škoda již za 399 tisíc korun.
3: Navíc zdarma prodloužená záruka a předplacený servis.
2: Ale jen u Auto Koutek Liberec Vratislavice.
3: Váš autorizovaný prodejce nových vozů Škoda.
2: A také prodejce ojetých vozů Škoda Plus.
3: www.autokoutek.cz.
2: Dobrá adresa pro váš vůz.
3: Již 30 let.
4: Spolehlivý a rychlý internet v Libereckém kraji. To je Sferianet. Kvalitní pokrytí a rozsáhlá optická síť. To je Sferianet. Bezkonkurenční ceny s rychlostí až 1000 megabitů. To je Sferianet. Internet, televize, volání. To je Sferianet. Volejte 480 000 000. Sferia.cz.
5: Ústecký kraj vás zve na den plný adrenalinu, techniky a zábavy.
6: V sobotu 20. června ožije letiště Ústí nad Labem velkolepými ukázkami zásahu hasičů,
5: policie, záchranářů i armády České republiky.
6: Uvidíte vrtulníky, speciální techniku, práci profesionálů v akci a chybět nebudou ani interaktivní stanoviště a program pro děti. Přijďte zažít den plný emocí, napětí a nevšedních zážitků pro celou rodinu. V sobotu 20. června na letišti Ústí nad Labem.
7: V CCC začal výprodej. Stovky modelů až o 50% levnější. A s členstvím v Modivo Club Gold ušetříte dvojnásob. Nakupujte ve výprodeji a získejte 10% cashback. Neváhejte, nakupujte v prodejnách CCC, v aplikaci a na ccc.eu.
8: Právě jste naladili Radio Fortuna. Tady servírujeme ty nejlepší fotbalové hity. Držte se, bude to jízda. Vsadím se, že vás tohle zvedne ze sedačky. A teď všichni, Mexická vlna. Tohle bude dlouhá noc. Fortuna, dostane tě do hry.
9: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti osob mladších 18 let na hazardní hře.
10: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
11: Slyším, Datart nákupy?
10: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Využijte je k pořízení super odolných chytrých hodinek Garmin Fenix 8 s výdrží až 29 dní.
11: To je mazec.
10: Datart, opravdový elektrospecialista.
12: No to, že jsi mladý projektant s mokrým diplomem, ještě nemusí znamenat, že budeš kreslit jen ploty a zahradní domky. Teda alespoň ne u nás v Sudopu. Jsme Sudop Praha a nabízíme profesionální výzvy i mladým absolventům. Chceš se podílet na projektování třeba Smíchovského nádraží nebo vysokorychlostních tratí? Tak se podívej na projektantbudoucnosti.cz. Svoji budoucnost najdeš právě tam. Sudop Praha. Pojďte v tom s námi.
13: www.projektantbudoucnosti.cz.
14: 3 dny zábavy v České Lípě. Město Česká Lípa srdečně zve 19. až 21. června na tradiční městské slavnosti, kde si každý najde to své. Koncerty, Luna Park, superhrdinové, Neckiáda, rytíři, koncert v divadle, vědecké pokusy, sport nebo 3D filmy. Na hlavním pódiu vystoupí Michal David, Turbo, Michal Hrůza nebo Tereza Kerndlová. Vstup zdarma, těšíme se na vás. Více na www.mucl.cz.
13: Volkswagen přiváží limitovanou edici Love, do které se hned zamilujete. Skvěle vybavené Polo Love již od 379 tisíc korun při využití protiúčtu, nebo T-Cross Love a Taygo Love rovněž za skvělé ceny.
15: Navíc vám rádi spočítáme auto na úvěr nebo měsíční paušál s kompletní péčí. Přijďte si pro modely Volkswagen Love do Autonord.
16: Hele, vidíš ty dva? Mají rande a jdou si pro mě. Potřebujou schladit.
17: Viděla jsi ten pohled? Jak na mě mrkla? To je dortomilka.
18: Ať už máte chuť na osvěžující gelato nebo poctivý dort, v Gelato Della Vita si vybere každý. Denně čerstvé gelato, dorty z těch nejlepších surovin i sladké chvíle, na které se nezapomíná. Gelato Della Vita. V Liberci, Dolním Hanichově a naproti radnici. Gelato.dv.cz.
19: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně.
20: Jihočeské trvanlivé mléko plnotučné v Bila klubu za 12,90 a velkopopovický kozel 11 kaplech při koupi balení za 16,75 za kus.
19: Bila. To dobré začíná u nás.
21: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radia.
22: Jaká byla dnešní snídaně šampionů na Hit Radio?
23: My dneska máme jedno takový nostalgický výročí. 5 let od toho, kdy zmizela v Česku poslední telefonní budka.
24: Taky tam na tom bylo krásně vidět, jak stát věří českým občanům, jo? Protože zlatý stránky tam byly přidělaný na řetězu. No, ono to stejně bylo ohlodaný většinou a zůstal tam jenom ten řetěz s tou pevnou vazbou a vlastně nic, no.
25: Přesně, ty zvedal Martina Vomáčku tady z Příbramy třeba a chtěl jsi najít to číslo a to bylo ohořelý, jo. Nebo slepený.
22: Dej si snídaní šampionů na Hit Radio. Od 6 do 9 s Michalem a Jasmin.

0: Hodina Stracovek dneska končí stejně taky jako středeční poledne, blíží se 13. hodina, s ní taky nejnovější zprávy a samozřejmě aktuální doprava.
1: Nejlepší dopravní servis na severu Čech. V Liberci se v Hejnické ulici u křižovatky s Nákupní směrem z centra srazily dva osobáky a neprůjezdný je jeden jízdní pruh. Počítejte se zdržením. A na průtahu Libercem směrem na Turnov na mostě přes Sousedskou počítejte s omezením kvůli opravám. Vaše dopravní info volejte na 800.

0: ceny od MOL a CZC. Na nic nečekej. Běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
1: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Uzené tofu Nature's Promise večí za 12,90 a rajčata keříková s apkou za 27,90. Albert. Jaké

0: Bubble V.
1: Hi, this is Ed Sheeran.
2: Hi, this is Madonna.
3: Sviany k lepšímu létu prostě patří. Vychutnejte si tradičně vařené české pivo i dnes. Sviany, srdeční záležitost.
4: On air.
5: Online.
4: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
6: Je 13 hodin, dobré odpoledne u zpráv, přeje Lucie Deňková. Aktuální letní počasí už láká k vodě rybníkům, řekám i koupalištím. Slunce a voda ale přináší i rizika, která často podceňujeme. Jaká základní pravidla doporučuje předseda vodní záchranné služby Českého červeného kříže Daniel Vičan?
7: Když jdu do vody, neměl bych být opilý, protože já podceňuju svoje síly. Pak určitě neskáču po hlavě tam, kde nevím, jak je to hluboké. Dalším základním pravidlem, které lidi podceňují, je, že jsou dlouho vystaveni sluníčku. No a potom, když vstupují rychle do vody, tak samozřejmě může přijít šok z toho přehřátí.
6: Což tedy znamená, že se ve vodě mohou objevit případné zdravotní problémy. Do jednodenní výstražné stávky veřejnoprávních médií se v pondělí 22. června zapojí stovky zaměstnanců. Stávka se projeví také ve vysílání všech programů s výjimkou dětských stanic obou médií, neohrozí ale klíčové funkce veřejné služby. Podrobnější informace sdělí pořadatelé v den protestu. Naši fotbalisté se na mistrovství světa v Americe přesunuli ze základny u Dallasu do Atlanty, a to ke druhému utkání skupiny proti Jihoafrické republice. Po více než dvouhodinovém letu přivítali svěřence trenéra Koubka v dějišti čtvrtečního duelu zamračená obloha a deštivé počasí. Teď se ještě podíváme k nám.
8: Velká fanzóna přímo v centru Liberce. Liberec chystá na zítřejší zápas Česka s JAR fanzónu na náměstí před radnicí. A fotbalem to tady bude žít celý den. Můžete se těšit třeba na exhibici Walking Football reprezentace, freestyle fotbalovou exhibici, koncert Kuby Děkana, no a samozřejmě promítání zápasu na velkoplošné obrazovce.
4: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách.
8: Teploty se na severu Čech pohybují mezi 19 až 22 stupni. Maximálně budou stoupat na 25. Během odpoledne nás čeká polojasno až oblačno.
4: Hit Radio. Jirka Pelnář. Hit Radio.
9: 3 minutky po jedné hodině odpolední posloucháte Hit Radio. Děláte ve školství? Máte občas nervy na pochodu ze školáků? Nejste sami. Mám pro vás tip, který vám trochu schladí hlavu. Je to z Brusonový seriál a mluví učitelům z duše. Dokonce některé scény tak si pouštějí někteří učitelé dokonce i ve zpomaleném záběru anebo několikrát po sobě. O co přesně jde, vám řeknu už za 10 minut a pokud opravdu děláte ve školství, tak si tohle nesmíte nechat ujít. Do té doby Pitbull nebo Miley Cyrus.
4: Hit Radio Kontakt.

Rozier na Hit Radio ve 13 hodin a 13 minut. Posloucháte Hit Radio a já si říkám, pracujete ve školství? Ano, a měli jste někdy, jak se říká, 100 chutí jí nějakému studentovi za jeho chování vůči vám prostě hvízdnout? Jo? Jedna správně trefená dlaně na tvář, která by všechno vyřešila? Prolítlo vám to někdy hlavou? Tak to nikdy neříkejte nahlas, jo? Víte, jak to dneska je? Pozor na to, jo? Ale asi se jako nemůžeme divit, že zbrusunový seriál na Netflixu o učiteli, co tyhle zábrany nemá, tak má takovej celosvětový úspěch. Je to korejský Igor Hnízdo. Jo, je to korejský seriál, ale to vůbec jako ničemu nevadí, naopak. Myslím si, že to bude mít podobný úspěch jako třeba Hra na oliheň. A myslím si, že i spousta učitelů po celém světě si tu první scénku, kdy tenhle Igor Hnízdo srovná jednoho studenta, co šikanuje ostatní ve třídě, pouštěli i několikrát po sobě a možná i zpomaleně. Ten seriál se jmenuje Teach a Lesson, tedy My tě naučíme. A v tomhle případě je to slušnému chování. Ano, uznávám, že v dnešní době a vlastně i obecně je to seriál hodně na hraně, možná vlastně až za hranou, ale ono i tak trošku ukazuje tu druhou stránku mince, že u někoho opravdu prostě platí, že na hrubý pytel hrubá záplata. Měli jste jako děti ve škole podobnou zkušenost s nějakým menším fyzickým trestem? To mě zajímá. 777-937-777 je telefon číslo sem ke mně do studia, pošlete zprávu na WhatsApp, pošlete hlasovku a já vám posílám Evu Farnou.

0: Metr Games na Hit Radio ve 13 hodin 25 minut. Před chviličkou tak jsem mluvil o novém korejském seriálu My vás naučíme, který je ze školního prostředí a je prostě o tom, že jsou učitelé, kteří nemají zábrany a snaží se naučit rozmazlené děti slušnému chování stylem, který my známe z obecné školy. A na WhatsApp Hit Radio, tak mi píšete vaše vzpomínky z vaší školní docházky, nebo respektive z vašeho dětství, a vypadá to, že jsme opravdu jako vyrůstali všichni ve stejné době, která dneska už je teda úplně jiná, že jsme zažili učitele, co po nás házeli svazky klíčů, občas nás srovnali pravítkem, jako třeba tady mám zprávu, že ano, měli jsme třídní, když jsme zlobili, tak jsme se museli chytnout za lavici, vzala nás pravítkem přes zadnici, ale nikdy to nebolelo, ale jenom ta potupa byla, že už jsme si to pamatovali a nezlobili jsme tolik. Další zpráva, ahoj, já jsem jednou dostal pohlavek, ano, vím, zasloužil jsem si to, doma jsem to samozřejmě nemohl říct, protože kdybych doma řekl, že jsem jednou dostal ve třídě od učitele, tak doma dostanu ještě druhou a taky třetí. Tak to prostě u nás bylo. Já si taky pamatuju, že na základní škole jsme měli paní učitelku a když už jsme to s klukama fakt jako přehnali, tak nás táhla po chodbě a držela nás normálně jako za pejzy, ne za uši, ale vedle, za pejzy. A normálně do dneška si pamatuju ještě tu slzu v očích. Jak jsem byl naštvaný, ale jak to bolelo, ale věděl jsem si, nebo byl jsem si jistý, že prostě to je jako právoplatný, jo? Byť to samozřejmě, to taky nikdo nesměl říct nahlas, ale taková tenkrát ta doba byla, nějak to neomlouvám. Na druhou stranu, jak už bylo řečeno, tak na hrubý pytel občas jako hrubá záplata. Takže pokud byste se chtěli podívat, jak to vypadá tedy ve světě, kde je to povolené, tak je to ten nový korejský seriál My tě naučíme, tedy Teach a Lesson. Doporučuji, má to 88% na ČSFD. Za chviličku, Robin Schulz, Dermot Kennedy, hity, které od nás dostávají 100%.
1: Hledáte nový domov v Liberci? Najdete jej na Nové Kundratické. Místo, které je protchnuté klidem i aktivním životním stylem. Komunitní zahrady, grillpointy, sportoviště i školka. Kompletní zázemí pro váš spokojený život. První etapa s moderními byty právě v prodeji. Vyberte si svůj byt na novákundratická.cz.
2: Hele, vidíš ty dva? Mají rande a jdou si pro mě. Potřebujou schladit.
3: Viděla jsi ten pohled? Jak na mě mrkla? To je dortomilka.
4: Ať už máte chuť na osvěžující gelato nebo poctivý dort, v Gelato della Vita si vybere každý. Denně čerstvé gelato, dorty z těch nejlepších surovin i sladké chvíle, na které se nezapomíná. Gelato della Vita. V Liberci, Dolním Hanichově a naproti radnici. Gelato DV.
5: Zařaď vyšší rychlost a dej plný plyn z DGS. Vyrábíme díly pro auta, která jezdí po celém světě a budujeme týmy, které míří dopředu. Hledáme nové kolegy pro závody ve Frýdlantě a Liberci. Naskočit může každý. Přidej se k nám. DGS. Zvážní pro lehkost.
6: Když vybíráte pití pro děti, chcete, aby bylo opravdu zdravé. V moštovně Lažany lisujeme poctivé mošty z českého ovoce, bez chemie a konzervantů. Moštovna Lažany. České mošty z českého ráje. Pro zdraví dětí a celé rodiny. Moštovna Lažany. Pravá chuť ovoce.
7: Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
8: No včera bylo pozdě.
9: Naštěstí je tu onlinetextil.cz. Široký výběr a rychlé dodání. Trička, mikiny, bundy, čepice. Všechno na jednom místě. Onlinetextil.cz. Nakupte jednoduše online.
10: Gepy, přívěsy Liberec. Scháníte vozík? Na zahradu, stavbu i kolem domu? Gepy, přívěsy Liberec. Vozíky skladem, rychlé dodání a servis, na který je spoleh. Dříve Gamet, dnes Gepy, přívěsy Liberec. Pavlovice, dole v zatáčce pod hokejkou. Přívěsy Liberec.cz.
11: Sekání trávy nemusí být dřina, může to být radost. Gentleman's Tools Turnov nabízí sekací traktůrky pro každou zahradu i větší pozemek. Výkon, pohodlí, skvělá cena a zajištěný servis. Nasedni a sekání tě začne bavit. Gentleman's Tools posune vaši zahradu a sekání na vyšší úroveň. echoonline.cz.
12: Přibalte dětem na prázdniny vyletněný balíček od Vodafonu. K mobilnímu tarifu dostanete neomezená data na léto a chytrý lokátor jen za korunu. Stavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
8: Zavratné mega slevy!
13: Čím více nakoupíte, tím více ušetříte. Rozdáváme kupony na okamžité slevy až do 10 000 korun. U nás najdete svůj trend. Mabelix. Buďte in.
14: Okénko do ohrad a výběhů Zooparku Zelčín.
15: V našich pořadech ze Zooparku Zelčín se pravidelně ptáme, co je nového. Dnešním tématem jsou zvířata a Zoopark Zelčín jako takový. U mikrofonu je Luboš Koník. Pane Koníku, na co k vám pozvete naše posluchače?
16: Na zážitky. Jsme volnočasový areál, určený především pro rodiny s dětmi. Ale myslím, že si u nás všichni najdou to své, co je zaujme. Chováme více než 200 kusů zvířat od hospodářských po exotické a jsme největší kontaktní zoopark v Čechách. Ale není to u nás jen o zvířatech. Zoopark Zelčín budujeme od roku 2004, takže letos slavíme 20. výročí a každý rok u nás návštěvníci najdou vždy něco nového. Trampolíny, hrací prvky pro děti, akce pro děti, koncerty. Už několik let nabízíme i splutí klidné Vltavy, která teče okolo nás.
15: Je toho dost, ale skutečně mohou návštěvníci i doohrat?
16: No určitě, to je hlavní myšlenka Zooparku Zelčín. Kontaktní zoopark. Říkáme, že všechna naše zvířata v Zooparku Zelčín jsou kontaktní, ale některá jen za přítomností ošetřovatele. Proto nabízíme i komentované prohlídky, kde si třeba děti mohou pohladit, nakrmit klokany nebo pštrosy emu. Každopádně si děti do syta mohou pomazlit s ovečkami, kůzlátky a podobnou drobotinou. A když budou chtít mít zvířátko jenom pro sebe, můžou si vzít třeba kozu nebo mini prasátko na procházku.
15: Takže za zvířátky do ohrádky? Zooparkzelčin.cz.
17: Přijeďte i vy. Přesvědčte se, jaká ta zvířátka u nás máme. Kousek od Mělníka v Zooparku Zelčín. Zooparkzelčin.cz.
18: Tak jsem tady na ten komín, paninko.
19: Je, rád vás vidím. To nám ten rok zase utekl.
18: My se o komín postaráme bezpečně, spolehlivě a kvalitně. Liberecké komíny CZ.
20: Franto, co koupíme dětem za vysvědčení? Zmrzlinováč?
21: Já bych koupil rákosku.
22: Zmrzlinovače a rákosky najdete na domo@elektro.cz.
23: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hitrádiu, kdekoliv a kdekoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hitrádio.
24: Zlepši si náladu.
23: Zlepši si náladu.

Robin Schulz a James Blunt s hitem OK. 13 hodin 38 minut, posloucháte Hit Radio, taky doufám, že se máte OK. Dívám se tady na předpověď počasí, už jste to viděli? Ty tropy, co se na nás ženou, jo, je tam nějaký déšť, to je jasný, ale pořád, jo, v noci 19 stupňů a přes den 32, místama dokonce v Česku i 35. Tak my jsme na to taky zareagovali po svým, tady u nás na Hit Radio, a chystáme pro vás už tento víkend Summer Weekend. Retro víkendy dobře znáte, tak tohle je něco podobného, akorát s tím rozdílem, že vám budeme hrát ty největší letní hity. A jedním z nich určitě bude taky Holiday od Madony. Ten si dáme i teď.

0: Ve 2:45 posloucháte Hit Radio. Tohle byl Damiano David a hit, kterým si taky umíte spravit věci ve svém autě, protože jakmile vám tam někde něco ťuká, skřípe, dělá to divný zvuky, stačí dát jenom volume doprava a je to hotový, je to vyřešený. Tak nemáte zač. Ano, jsem rád, že Hit Radio posloucháte také v autě. Děláme vždy všechno pro to, aby jsme byli vaším skvělým a ideálním společníkem na cesty. A vy nám můžete i pomoct informovat ostatní řidiče, jak se kde jezdí. Stačí se stát členem naší dopravní hlídky. Podrobnosti najdete mimo jiné také na webu hitradio.cz. No a pokud i třeba dneska mezi 15. a 18. dáte vědět na WhatsApp Hitradia nebo na náš dopravní servis, na naši dopravní linku nějaké aktuální informace, tak se může stát, že my vám potom napíšeme zprávu, že od nás ještě navíc dostáváte kromě poděkování za zprávu taky plnou nádrž zdarma. To pro vás máme i tento týden a i ten týden příští. Vždy, každý den mezi 15. a 18. rozdáváme plné nádrže a to vám, kdo v průběhu celého dne se stanete členem dopravní hlídky Hitradia. Tak šťastnou cestu!
1: Vše pro vaši grilovačku pořídíte u nás. Tento týden Gemerka Botanica s optimálním poměrem hořčíku a vápníku za 12,90. Bohemia Mini, elegantní perlivé víno v plechovce za 26,90. A Budvar Výčepní, pivo z národního pivovaru za 9,90. Až do 23. června. Kaufland.
2: 4 dny, jedno město, nekonečno zážitků. To jsou Colors of Ostrava. 15. až 18. července v Dolních Vítkovicích. 21 Pilots, Lord, Teddy Swims, Moby, Tata Boys, LP, Mirai, Skunk NNC a stovka dalších. K tomu desítky debat fóra Melting Pot, divadla, stand-upy, workshopy a filmy. Více na Colors.cz. Generálními partnery jsou Česká spořitelna, T-Mobile, Moravia Steel.
3: Proč energii jen kupovat, když můžete mít vlastní elektrárnu? Čanda Solar. Specialisté na fotovoltaiku pro firmy i domácnosti. Řešení na míru, včetně dotace, přináší investici, která dává smysl. ChandaSolar.cz. Energie, která pracuje pro vás. Čanda Solar.
4: Auto na šrot.cz.
5: Výkup a ekolikvidace aut i autovraků všech značek.
4: Volejte 776 823 833.
5: Auto na šrot.cz.
4: Přijedeme, vůz vykoupíme za nejlepší cenu.
5: A zdarma odvezeme.
4: Volejte 776 823 833.
6: Novinka na českém trhu. Užitkové vozy Tenax. Odolná, spolehlivá užitková auta s výkonným americkým motorem. Užitkové vozy Tenax. Silný a pracovitý parťák s nízkými provozními náklady. Tenax. Efektivní užitkové vozy. Vše na tenax.auto.eu.
7: Housebrand Café, per favore?
8: Si, signora.
9: Housebrand. Tuhle kávu si zasloužíte pít. Housebrandkáva.cz.
10: Chcete stabilní práci a k tomu náborový příspěvek 50 000 korun? Společnost TOS Varnsdorf hledá posily na pozice frézař a horizontář. Podmínkou je výuční list v oboru mechanik seřizovač nebo obrávěč kovů. Podrobnosti najdete v sekci kariéra na webu tosvarnsdorf.cz nebo volejte 412 351 121. tosvarnsdorf.cz.
11: Frýdlant se baví. Sobota 20. června. Hudba, tanec, divadlo, sport, koncerty. The Ushu Open. Adam Mišík, The People, Claymore, ACCZ. Otevřené muzeum i vstup na věž. Skvělé jídlo a pití. Frýdlant se baví. Sobota 20. června.
12: Nisa Street Drift 2026. Nejnavštěvovanější driftingový závod sezóny už 21. června. Večerní battle Top 32. Kryté divácké zóny, koncert Paulího Garanda, Food Zona Merch. Tohle bude banger. Vstupenky na ticketportal.cz nebo na místě. Užij si s námi tenhle závod kolem nákupního centra Nisa Liberec.
13: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 79,90. A kapsičky pro kočky Felix, 44 kusů, s apkou za 269 korun. Albert, dle srovnání k 10.6.
8: ještě nemáš lístky na Hrady? To je třeba napravit.
14: Dan Landa,
8: Mirá,
14: Rybičky,
8: Migové,
14: jdeme na Hrady.
8: 8 hradů,
14: 8 víkendů,
8: muzika a pohoda celé léto po celé republice.
14: Dan Landa,
8: Harley,
14: Tomáš Klus,
8: Single X.
14: A pozor, lístky za nejlepší cenu koupíš jen do 25. června na www.hrady.cz.
15: Hlavní partneři Penny a pojišťovna Kooperativa.
16: Tohle není jen festival, to jsou Hrady.
14: www.hrady.cz.
17: Hrdým partnerem festivalu Hrady.cz jsou Tesco Mobile a limitovaná edice SIM karty Extra Data. Jen u Tesco Mobile dostanete extra 30 GB dat gratis a opakovaně.
18: Hit Radio. Značka zmizela. Mapa nedává smysl a signál zůstal dole pod kopcem. Bludný kořen si překročil už 4x a žena hrozí rozvodem. Někdy se z nejspackanějšího výletu stane ten legendární, na který nezapomeneš. Hit Radio a For Camping ordinují terapii venkem. Napiš nám na náš web tvou vzpomínku na nejspackanější výlet a vyhraj luxusní výbavu od For Camping na další dobrodružství. Terapie venkem na Hit Radio.
19: Terapie venkem i soutěžní ceny přináší For Camping. Vybavte se na všechny cesty na forcamping.cz a zkoušejte na prodejnách po celém Česku.
20: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. Hit Radio.
21: Zlepši si náladu.
20: Zlepši si náladu.

0: Luis Capaldi zpívá o přežití, nebojte se, taky to dneska přežijete v práci ještě pár hodin, tak se pojďme hezky pustit do té další.
1: Nejlepší dopravní servis na severu Čech. V Liberci, v ulici v Lukách, v úseku mezi ulicema Ještěcká a za domovem probíhají práce na vozovce a provoz je tady částečně omezený. A s omezením počítejte taky v Děčíně, tady se pracuje na kruhovém objezdu v Hankově ulici u odbočky na Slovanskou. Vaše dopravní info volejte na 800 900 952.
2: Mami, proč máme všechno od Konceptu?
3: To jen se zeptej, tatínka.
4: Detaily. V Konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
5: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
6: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
7: Vyberte si třeba hrachové lusky, kilo za 99,90 a cibuli lahůdkovou, svazek za 12,90 až do 23. června.
8: Čerstvé jako z Kauflandu.
9: 178 tisíc korun dolů. Volkswagen Caddy teď skladem v Autonord. Víc asi vědět nepotřebujete. Snad jen, že je to limitovaná nabídka. Autonord. 5 měst na sever od Prahy. Jsme na začátku vašich cest. www.autonord.cz
10: trenirkarna.cz.
11: Hej ty! Ne, ty. Chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalhotky se slevou 30%? Není problém. Klikni na trenirkarna.cz, napiš kód rádio a jede to. 30% na všechno s kódem rádio. Dnes objednáš a zítra máš.
10: trenirkarna.cz.

0: sobotu mohou přesáhnout 34. Od neděle se horko zmírní, ale teploty mohou dál stoupat k tropickým hodnotám. Vláda omezuje prodej kratomu. Látky by mělo být možné koupit až od 21 let, ne od 18. Zakázat by se měl prodej přes internet v e-shopech. Zavést se má pak spotřební daň, DPH se zvedne ze snížené do základní sazby. Takzvaný Lex Kratom společně chystají ministerstva financí a zdravotnictví. Šetrná turistika v chráněných krajinných oblastech nebo údržba turistických tras. To je společný cíl, na kterém se dohodly Agentura ochrany přírody a krajiny a Klub českých turistů. Za agenturu doplní Karolína Šulová.
1: Dohoda podporuje nejen ochranu přírody a to, aby lidé mohli i nadále volně chodit krajinou, ale zároveň i komunitní a vzdělávací projekty. Ty pomohou šířit osvětu o hodnotách české přírody a udržitelném způsobu jejího poznávání.
0: Síť značených turistických tras má být pro turisty zárukou, že se do cíle dostanou bezpečně a bez nežádoucího vlivu na přírodu. Teď se ještě podíváme k nám.
2: V Liberci začne v sobotu oprava tramvajové trati do Lidových sadů. Práce na půlkilometrovém úseku v Masarykově ulici potrvají do 20. prosince. Masarykova ulice bude uzavřená od křižovatky s Vítěznou po křižovatku s Lesní. Objízdná trasa povede ulicemi Vítězná, Husova a Fibichova. Tudy budou jezdit i autobusy, které při výluce nahradí tramvaje.
3: Chceš si nechat zahrát hit podle sebe? Každou středu večer hrajeme na přání. Svůj hit si objednej na webu hitradio.cz. Hitradio.cz.
2: Na severu Čech bude odpoledne polojasno až oblačno, teploty se budou pohybovat mezi 21 až 25 stupni a zítra se ještě víc oteplí. Zítra naměříme až 28 stupňů.
4: Hit Radio. Jirka Pelnář. Hit Radio.
5: Je tady středa, 2 hodiny odpoledne, venku svítí sluníčko, doufám, že máte dobrou náladu, to teď budete potřebovat a pokud máte špatnou náladu, no tak my vám ji zlepšíme. Je totiž před námi naše oblíbená středeční ruleta dvojsmyslů.
4: Hit Radio Kontakt.
5: Tak vybírám i píseň, která se nám k tomu hodí, jmenuje se Ty a tvá ruka. You and your hand, tam si můžete představit cokoliv. Za chvíli

0: Sting s hitem You and Your Hand. Je 14 hodin 6 minut, posloucháte Hit Radio, je středa 2 hodiny odpoledne, no to znamená, pojďme si dát zase takhle pár minut hezky bez obalu v této hyperkorektní době a pojďme si užít taky trošku srandy. Je připravená naše ruleta, ruleta dvojsmyslů, to znamená, že vytočíme se tady téma a já od vás budu chtít, abyste opět popustili uzdu vaší fantazii a psali, co vás napadne, nebo klidně posílali hlasovky a to všechno na jedno jediné telefon číslo, a to 777-937-777. Tak jdeme na to!
1: Co může zaznít v ložnici a...
0: A při stávce. Když se rozhodnete, že budete stávkovat. To je dneska jako hodně aktuální téma, takže stávkuje Česká televize, Český rozhlas, tak co může zaznít v ložnici a během stávky? To mě zajímá. Dejte vědět, ještě jednou, 777-937-777. Co by nás tak mohlo napadnout? Už tady koukám na WhatsApp. Dobrý, tím bych začal a vlastně tím můžeme skončit. Já to dělat nebudu. Dokonalý. Dáme si dva hity, dáme Toma Grinena, dáme Disturbed a pak jdeme na vaše další zprávy. To je skvělý.

Tom Grinen, Little Bit of Love, je 14:15, ale troška romantiky, která se nám hodí, když je teda ta středa. A zároveň, protože už byly dvě odpoledne, tak tady u nás na Hit Rádiu a můžete slyšet velmi nekorektní humor. A pojďme na něj radši hned, než nás smažou, jak se říká. Co může zaznít v ložnici a přistávce, jo? 777-937-777 je telefonní číslo na WhatsApp, kde se můžete i vy trošku odvázat. Tak já jsem to tady lehce scenzuroval a jdeme na to. To znamená, co může zaznít v ložnici a přistávce. Tak Tomáš píše, čau, napadá mě, přidej nebo končím. Dobrý, buď mi přidáš peníze, nebo končím. Je tady další zpráva, taky dobrý. Tak a stačilo by. Zuzka ze Zlína posílá. Celá Česká republika, celé Česko, tak dneska posílá to, co je napadá na téma, co může zaznít v ložnici a přistávce. Jo? Tak tady mám další. Tady je zase lidí. Nebo, sorry, dneska mi stávkuje. Ano. To je tady víckrát, už zase stávkuje. Co pak, stávkuješ? Nebo, co dělá, stávkuje? Ach jo, to doufám, že nikdy, pánové, neuslyšíte. Nikdy, že to neuslyšíte v ložnici, že už vám zase stávkuje. Teda, že už zase stávkuje. Tohle je taky dobrý. Když dáš ty mě, dám já tobě. Ano, hezké. Klidně můžete poslat i hlasovku. Tohle je blbý. Konečně pauza. To bolí, to je blbý. To bych vám taky nepřál. Samozřejmě, i dneska vyberu nejlepší komentář a odměním ho tady speciální cenou od Hit Rádia. Tak pište dál 777 937 777.

0: Lady Gaga na Hit Radio ve 14 hodin 22 minut a to je chvíle, kdy opět zjistíme, jak velký smysl pro humor má naše krásná země, která je srdcem Evropy. Český humor, to je prostě velmi specifický a dnes máme téma, co může zaznít v ložnici a přistávce. Na WhatsApp Hit Radio posíláte zprávy na číslo 777-937-777. Hanka píše třeba, ahoj, já chci přidat. Hanka ví, Hanka zná. Další, s takovým tempem už nevydržím dlouho. Rozumím, teda vůbec nevím, kamarád říkal. Co lasovky?
1: Máme toho dost. Mám toho dost.
0: Skvělý. Další, bez dohody se nehneme z místa. Ano, to je taky krásný. Pokud mi nedáš, co chci, je mi líto, ale nic neodvedu. Hezky. Další hlasovka. Teď tady byla, někam se mi tady schovala. Mi úplně utekla, tak zkusím ještě najít. Tady? Jo.
2: Ahoj, rádio, tak mě napadlo. Buď se hneš, nebo končíš.
0: Dobře. Buď se hneš, nebo končíš. Chápu. Další. Stojí ti to za to? To je chytrý. To je chytrý. No, každopádně, přichází ta chvíle, kdy jednak já vám moc děkuju za všechny zprávy a za druhý, teď vyhlásím tady úplně tu nejlepší, tady naše odborná porota vybrala a tu poslala Šárka. Dobře, poslouchejte, jestli se vám bude líbit tak jako nám. Co může zaznít v ložnici a přistávce? Víš co? Tak si to udělej sám. Šárko, gratuluju. Děkujeme a děkujeme i vám všem ostatním, že jste nám poslali vaše tipy do naší rulety dvojsmyslů. Tak uvidíme, jestli nám vydrží ruleta dvojsmyslů i do příštího týdne. Snad ano. Pokud ano, bude opět ve středu ve 14 hodin tady na Hit Radio se mnou Sirkou Kalnářem.
3: Vedro jako na Sahaře? Máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma, v kanceláři i na chalupě. Přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil. Mobilní klimatizace Senkor již od 5999 korun v prodejní síti Planeo.
4: Senkor. Svůj vysněný bazén můžete mít už letos. Objevte RecoHome. Naší specializací jsou realizace bazénů, včetně bazénového okolí a komplet zahrad na klíč. Moderně, kvalitně a efektivně. A bohaté zkušenosti máme také s rekonstrukcemi rodinných domů, bytů, ale třeba i chalup a chat. RecoHome. Vytváříme domov nejen uvnitř. Splňte si svůj sen na www.recohome.cz.
5: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Kofola 2 litry za novou běžnou cenu 29,90. Nebo čerstvá vejce velikosti M 10 kusů za novou běžnou cenu 49,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
6: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
7: Vyberte si třeba hrachové lusky, kilo za 99,90 a cibuli lahůdkovou, svazek za 12,90 až do 23. června.
6: Čerstvé jako z Kauflandu.
8: Denso Liberec slaví 25 let a vy můžete být u toho. V sobotu 5. září od 10 hodin vás čeká den otevřených dveří plný zábavy, japonské kultury, skvělého jídla i prohlídek závodu. Program pro malé i velké až do 5 hodin. Vstup zdarma. Denso vás srdečně zve.
9: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy.
10: Hit Radio Kontakt jede za vámi. Vidíme se na slavnostech, koncertech a festivalech. Potkáte se s námi ve fanzóně. Vezeme tisíce výher. Poslouchejte Hit Radio Kontakt, ať víte, kde se bavit.
11: Pořádným slavnostem a akcím prostě vždycky patří Sviany, tradiční české vynikající pivo. Sviany, srdeční záležitost.
10: Zábavní automaty.com. Zábava na vaše párty, oslavy i firemní akce. Vybírejte a objednávejte na zábavní automaty.com.
12: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Qashqai se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na nissan.cz.
13: Chcete zažít letní pohodu se stylovým zahradním nábytkem, vůní grilovaného jídla, terasu mít zastíněnou pergolou a večer svítit designovými lucernami? Přijďte si k nám do odborných center Bauhaus vybrat ze široké nabídky sezónního zboží a zažijte ji také. Bauhaus, když
14: se to má podařit. S profesorem v kabinetu oddávám se internetu. Ničeho však nelitujem, my tam spolu stárnetujem.
15: Stárnet. Ostatní vás k internetu jenom připojí. S námi budete stárnetovat. Moderní internet www.starnet.cz.
16: Zastavit v pneuservisu Šišmiš v České Lípě se vyplatí. Čištění a plnění klimatizací. Rovnání aludisku. Výprodej pneumatik a aludisku. Mrkni na pneušišmiš.cz.
17: Chcete zažít něco nezapomenutelného? Vyberte si na lksobě.cz. Navštivte dílny nebo farmy regionálních výrobců a vyrobte si či poznávejte, jak vzniká něco hezkého. Ano, na webu lksobě.cz najdete inspiraci pro vaše výlety. Lokální značky na jednom místě, to je Liberecký kraj Sobě.
18: Chci novou podlahu, krásnou i praktickou.
19: Tak to musíme do Spoltexu.
18: Hele, mají i japonské vinylové podlahy Tajima.
19: A kusové koberce i PVC v prodejně Spoltex v Pobočné ulici ve Vratislavicích nebo na e-shopu.
18: Tak už pojeď.
19: Spoltex.cz.
20: Ilona Čáková s kapelou vystoupí v Hodkovicích. 20. června Ilona Čáková, Hitmakers a Logre. Koupaliště Hodkovice.cz.
21: Vedro jako na Sahaře? Máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma, v kanceláři i na chalupě. Přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil a navíc cenově dostupná. Již od 5999 korun. Koupíte na Senkor.cz.
22: Senkor.

0: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Hitrádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Coldplay na Hit Radio s hitem We Pray, tedy modlíme se. No, to jsme na tom úplně stejně. My se taky modlíme, aby to zítra našim klukům vyšlo, protože zítra nás čeká druhý zápas ve skupině na mistrovství světa ve fotbale. A prostě musíme vyhrát. Tam to jinak nejde. Aby jsme měli nějakou šanci na postup ze skupiny, tak prostě zítra to musí být za 3 body. Hrajeme proti Jihoafrické republice, JAR, SAE, to už je jedno. Prostě důležitý je, že zítra musíme bodovat. A hlavně zítra bychom ten fotbal taky mohli vidět i my, kdo prostě nepatříme úplně mezi ty sovy, nebo netopíry, nebo prostě ti, co fungují v noci. Protože ten zápas se bude hrát v 18 hodin našeho času. Ten další pak bude asi zase ve 3 ráno, takže ne úplně jako pro všechny. Tak zítra, 18 hodin, vele důležitý zápas, momentálně nejdůležitější zápas na celém mistrovství světa. Budeme držet palce v 18 hodin a zítra to potom taky všechno probereme. Ono toho bude samozřejmě mnohem víc. Nicméně dneska ještě, co vás čeká z hitů, například Bruno Mars, anebo holky, tady pro vás mám Spice Girls. Dneska jste si o ně psali i do srdcovek, tak jsem je ještě propašoval ještě do dnešního odpoledního vysílání, takže legendární 90-kový hit Wanna Be, jenom pro vás. No a od 15 hodin samozřejmě naše odpolední show.
1: Už se to blíží. To nejlepší odpoledne na severu Čech.
2: Věřím, že už plánujete na ty první letní dny pořádný výlety, třeba na koupák a nebo někam i dokonce dál. Společně si o tom popovídáme v odpolední show a zároveň mějte na vědomí, že my vám zaplatíme cestu. Máme pro vás totiž taky dneska plnou nádrž, takže leďte odpolední show na Hit Radio Kontakt, ať víte a jste v obraze.

0: Posloucháte Hit Radio Spice Girls Wannabe, děvčata pro vás, tím, že jsem samozřejmě si vzal teď jako slovo a k fotbalu. Vím, že je to více méně hlavně tedy jako mužské téma, i když znám spoustu dívek, co také fandí fotbalu, tak snad vám Spice Girls udělali radost. Pojďme ale od sportu k filmu. Víte, nebo slyšeli jste o tom, že na začátku příštího roku budou v kině nový Bobule? Jasně, legendární Bobule. V roce 2008 mimochodem vyšel úplně první díl, už to za chvilku bude 20 let, což je jako úlet. Tak Bobule půjdou do kina a vždycky tak Bobule mají nějaký hit. Jednička, víme, pamatujeme si Atentát, že jo, skupina Krištof, pamatujeme si, asi jako bychom dali dohromady všechny ty ústřední melodie nebo ústřední písně ke každému filmu. Tak kdo tentokrát naspívá píseň pro Bobule a Bobulky? Nevíte, co? Můžete se buď nechat překvapit, to znamená, že teď si zacpěte uši, protože zítra ten člověk dorazí sem ke mně na Hit Radio, na rozhovor. Zítra tady bude, a teď pozor, zaspat už, jestli to nechcete slyšet, Ondra Ruml. Jo, těším se na něj strašně moc. Zítra s ním probereme samozřejmě film, probereme s ním, jak se vlastně skládá hudba a texty pro film, když už víme, co se tam všechno bude odehrávat. A bude to zajímavý, těším se na to moc a snad uslyšíme nějakou ukázku. Nevím, necháme se překvapit. Zítra tady na Hit Radio, to znamená ve 12 hodin srdcovky, to je jasná věc. Ve 13 hodin tak nás čeká náš rozhovor a ve 14 hodin tradiční pořad Pravda nebo Bullshit. Opět na další, ne, zítra je čtvrtek, zítra máme nepopulární názor, tak to bude velmi tenký let, tak to se těším o to víc. Já jsem Jirka Pelnář, jsem rád, že posloucháte Hit Radio a zítra ve 12 hodin si to zase tady spolu užijeme. Tak se smějte a zůstaňte dál s námi od 15 hodin odpolední show.
1: Co se tady děje?
2: Co se chystá?
3: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
4: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
3: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
5: Prošla jsem tolik obchodů, že už bych si zasloužila vlastní VIP sedačku.
6: Co hledáš? Trůn pro královnu?
5: Skoro. Něco kvalitního, co mi sedne do obýváku.
6: Navštiv nábytek Raš v České Lípě. Mají tam české sedací soupravy Lumko, co ti udělají klidně i na míru. Rozměry, látka, barva, přesně podle tebe.
5: To je jak sen. Kdeže to je?
6: Lumko v nábytku Raš. České sedačky, které vám opravdu sednou. Showroom ulice Mimoňská, Česká Lípa. www.nabitekrasch.cz
7: Delta Sport Česká Lípa. Specialista na elektrokola. Autorizovaný prodej a servis elektrokol. Zátěžové testy a repase všech typů baterií. Diagnostika a tuning motorů Bosch, Broze a Bafang. Česká Lípa, sídliště Špičák, budova Centrál. Více na webu deltasport.cz.
8: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Uzené tofu Nature's Promise větší za 12,90 a rajčata keříková s apkou za 27,90. Albert.
9: S profesorem v kabinetu oddávám se internetu. Ničeho však nelitujem, my tam spolu stárnetujem.
10: Stárnet. Ostatní vás k internetu jenom připojí. S námi budete stárnetovat. Moderní internet www.starnet.cz.
11: Mami, kdy pojedeme na ten výlet do světa z kostek?
12: Brzo, ale nejdřív se stavíme v Cherry.
11: A proč?
12: Mrknout se na auto.
11: A proč?
13: Protože v autosalonech Cherry teď pořídíte rodinné SUV Cherry již od 519 tisíc korun. A navíc každý návštěvník hraje o vstupenky do Legolandu. Seznam autosalonů najdete na cherrymotor.cz.
2: Ústecký kraj vás zve na den plný adrenalinu, techniky a zábavy.
14: V sobotu 20. června ožije letiště Ústí nad Labem velkolepými ukázkami zásahů hasičů,
15: policie, záchranářů i armády České republiky.
14: Uvidíte vrtulníky, speciální techniku, práci profesionálů v akci a chybět nebudou ani interaktivní stanoviště a program pro děti. Přijďte zažít den plný emocí, napětí a nevšedních zážitků pro celou rodinu. V sobotu 20. června na letišti Ústí nad Labem.
16: Tahitské léto v Aquapalace Praha už je tady.
17: Zábava vlny tobogány.
18: Co vás čeká?
19: Porce exotiky a k tomu divoká řeka.
20: Plno tobogánů a skluzovek.
21: Tak všichni rychle do plavek.
22: Nemusíš mít letenku, na e-shopu kup si vstupenku.
23: Relax, drinky, animace.
24: To je nekonečné moře legrace jak z tahitské pláže.
25: Tak co vy na to? Kdo z vás se ukáže?
16: Aquapalace Praha, tahitské léto. Zábava na celý den. Více na aquapalace.cz.
26: Pozor v Jablonci, 19. června otevíráme Half Price. Čekají na vás světové značky za výjimečné ceny. Oblečení, obuv, doplňky, bytové dekorace, sportovní vybavení, doplňky pro zvířata a dokonce i občerstvení z celého světa. Vše na jednom místě. Prvních 50 zákazníků získá poukázku na nákup. Nenechte si ujít otevření 19. června v Central Jablonec. Half Price. Great Brands.
27: Hledáš práci ve výrobě? Nečekej na lepší příležitost. Vivaplast právě hledá nové operátory a seřizovače, moderní technologie, silné zázemí a odměna, která odpovídá tomu, co umíš. Vivaplast. Přidej se k týmu, který jede naplno. www.viva.cz.
28: Franto, co koupíme dětem za vysvědčení? Zmrzlinováč?
29: Já bych koupil rákosku.
30: Zmrzlinovače a rákosky najdete na domo.elektro.cz.
31: Hledáte kámen, který se nerozpadne dřív než nálada v pondělí ráno? CS Kámen Plus. V kamenolomu Dubičná u Kravař na Českolipsku už přes 20 let jako jediní v Česku ručně štípeme čedič. Dlažba, kostky, obrubníky, stavební i okrasný kámen. Když kámen, tak od profíků. CSKámen.cz.
32: Zcela nová Kia K4. Vůz, ze kterého nespustíte oči. Sportovní design a dynamika. Velký vůz pro rodinu i podnikání. Kia K4. Již od 470 tisíc korun. Nyní i ve verzi kombi.
33: Nová Kia K4 na vás čeká v Autonord Česká Lípa. Autonord.cz.
34: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio.
35: Zlepši si náladu.
34: Zlepši si náladu.

0: Nejlepší dopravní servis na severu Čech. Opatrně na Českolipsku v Mimoně na Tršově náměstí. Probíhá tady aktuálně vyšetřování nehody dvou osobáků, počítejte s omezením. A na trase z Děčína na Nový Bor za Huntířovem se taky střetla dvě osobní auta. Tady aktuálně projíždíte Kyvadlově, tak na to myslete. Vaše dopravní info volejte na 800 900 952.
1: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu.
2: Jezdi ve vlastním stylu s novým Seat Arona. Kompaktní SUV s výrazným designem, vylepšenými full LED světlomety a interiérem, který tě pohltí. Do města i za dobrodružstvím. Seat Arona. Každá ulice je příležitost. Každá zatáčka, nový zážitek.
3: Autonord. Váš autorizovaný prodejce vozů Seat. www.autonord.cz.
4: Objevte svět potěšení a smyslnosti. Od jemných olejíčků, prádla, kosmetiky až po produkty, které rozproudí vaši fantazii. Růžový slon vám bez ostychu poradí. Udělejte si radost na www.růžovýslon.cz.
5: Mami, kdy pojedeme na ten výlet do světa z kostek?
6: Brzo, ale nejdřív se stavíme v Cherry.
5: A proč?
6: Mrknout se na auto.
5: A proč?
7: Protože v autosalonech Cherry teď pořídíte rodinné SUV Cherry již od 519 tisíc korun. A navíc každý návštěvník hraje o vstupenky do Legolandu. Seznam autosalonů najdete na cherrymotor.cz.
8: Teď je ten správný čas na mleté kuřecí maso z Klatov. Dobré kuře z Klatov. www.dzklatovy.cz.
1: On air.
9: Online.
1: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio Kontakt.
10: Je 15 hodin, krátké zprávy a s nimi Bára Purkartová. Krásné odpoledne. Města napříč celým Českem bojují proti takzvanému vizuálnímu smogu. Omezují reklamní poutače a také obří billboardy. Do boje vyrazila i Plzeň, jak nám potvrdil její primátor Roman Zarzický.

0: prodávat maximálně za 41,30. Za poklesem je podle analytiků ohlášená dohoda Spojených států s Íránem o ukončení války. Téměř pětina Čechů má momentálně hypotéku a další skoro pětina si ji plánuje vzít do 2 a více let. Ukázal to nejnovější průzkum, podle kterého chce naprostá většina lidí úvěr použít na vlastní bydlení. Menší část pak zvažuje koupy nemovitosti pro děti nebo jako investici.
1: Fotbalový servis.
0: Čeští fotbalisté už se na mistrovství světa v Americe přesunuli ze základny u Dallasu do Atlanty. Právě tam zítra odehrají druhé utkání skupiny proti Jihoafrické republice. Dnes má Koupkův tým na programu předzápasový trénink, který se odehraje mimo hlavní stadion. Poté proběhne tisková konference, na kterou by měl dorazit hlavní trenér Miroslav Koubek a kapitán nároďáku Ladislav Krejčí. Zápas proti Jihoafrické republice má výkop zítra v 18 hodin našeho času.
2: Aktuálně na severu měříme 22 stupňů Celsia, máme taky oblačno, místy dokonce i polojasno, denní maxima se dneska vyšplhají až na 24 a k večeru možnost taky přehánek.
1: Hit Radio Kontakt.
2: Ladíte Hit Radio Kontakt, startuje odpolední show, nám odbyla 3 hodina, 2 minutky k tomu, no a čeká nás toho dneska opravdu spoustu. Jednak tady pro vás mám plnou nádrž úplně zadara a taky lupeny na jeden festival, který rozhodně stojí za to navštívit. Všechno v průběhu odpoledne vyřešíme, každopádně teď už se jdeme užít skvělý hity, Weekend a taky Blinding Lights nám to dneska odstartuje.

Alex Warren a taky Ordinary, kousek, který nám doznívá éterem Hit Rádia Kontakt. Včera proběhl třetí Eden. Eva Farná to po třetí dala, po třetí to dokonce i vyprodala a bylo to neskutečný. Koukala jsem, že i spoustu mých známých tady od nás z kraje tam vyrazilo a i já jsem byla samozřejmě na tom koncertu. Já byla na nedělním, ale říkám vám, že kdybych měla tu možnost, tak jedu znova. Věřím tomu, že taky spoustu z vás by si to lajsklo ještě jednou a věřte mi, Eva Farná chtěla a plánovala dokonce i Eden 4. S tím, že by začala prodávat včera ráno a dneska večer už by byl koncert. Podle dostupných informací dokonce i všichni říkali, že tenhle koncert by se taky vyprodal, takže čtyřikrát by dala tenhle skvělý koncert. Jediný, co je zradilo, byla německá technika, protože technici už měli další kšefty a tak hold už to nějakým způsobem nešlo. Jinak už to bylo téměř skoro zařízený a já věřím, že spoustu z vás, kdo jste tam vyrazil, tak nelitujete jediný vteřiny ani jediný koruny vlastně u vůbec ničeho, protože tohle bylo něco tak srdcerivného, že mi to i teď vhání ještě slzy do očí. Neskutečná message, neskutečná energie a taky hlavně skvělý člověk, který stojí na pódiu jako historicky první žena, která vydala, třikrát prodala celý Eden. A prostě to tam roztančila úplně každýho, rozplakala, rozesmála a hlavně rozespívala. Tak to má bejt. Kamarádi, schválně mi dejte vědět, nebo vy klidně pošlete vaše fotky a zážitky z Edenu a já vám posílám Gotye a Kimbru. No, no, no,

0: Venku už nám to zase pěkně začíná pomalu vypadat jako léto a věřím, že tyhle songy vám k tomu dodávají ještě ten lepší feeling. Neil Diamond, Two Friends a Sweet Caroline právě teď za námi.
1: Jsme Hit Radio Kontakt a cesty v našem kraji známe jako svoje boty.
0: Takovýhle parádní hity vám servírujeme a protože jsme ten nejlepší kámoš na vaše cesty úplně kamkoliv, tak vám taky servírujeme ty nejčerstvější informace z našich silnic. Řidiče opatrně na Českolipsku v Mimoni na Tyršově náměstí, kde probíhá aktuálně vyšetřování nehody dvou osobáků, tady počítejte s omezením. No a s omezením počítejte taky na trase Jablonec nad Nisou Harachov, na průtahu Tanvaldu, na kruhovém objezdu. V pravém pruhu tady probíhá sečení křovin, takže rozhodně si tady s tomu vyhněte a jezdíte hlavně bezpečně a laďte i dál Hit Radio Kontakt, protože my vám za malou chvíli přineseme další dopravní info a vy nám o tom vašem dávejte vědět k nám na WhatsApp 606 825 404. My vás totiž dneska taky odměníme plnou nádrží a to stojí za to. Za chvíli Imagine Dragons, nebo taky Nová poetika.
2: Jablonec nad Nisou čeká mimořádná sportovní událost. Od 18. do 21. června se tu bude konat mistrovství Evropy v kulečníku. Do Jablonce se tak sjede evropská špička klubových týmů, kteří se utkají v pestré a dynamické disciplíně Five Pins. Více vám poví předseda kulečníkového klubu TJ Bižuterie Jablonec Petr Bušanský. Už ve čtvrtek na Hit Radio Kontakt.
1: Kompletní rozhovor najdete v podcastech Hit Radio Kontakt.

0: kvalitní, rychle a kvalitně do vašich klubových barev. Jděte na kupmerch.cz, e-shop pro kluby a organizace.
1: Vše pro vaši grilovačku pořídíte u nás. Tento týden Gemerka Botanika s optimálním poměrem hořčíku a vápníku za 12,90. Bohemia Mini, elegantní perlivé víno v plechovce za 26,90. A Budvar Výčepní, pivo z národního pivovaru za 9,90. Až do 23. června. Kaufland.
2: Co se tady děje?
3: Co se chystá?
4: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
5: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
4: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
6: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy.
7: Na velikosti? Záleží. Proto je šířka našeho sortimentu opravdu veliká. Ekondomy.cz. 20 tisíc položek pro vaši lásku skladem a diskrétně.
8: Friedland se baví. Sobota 20. června. Hudba, tanec, divadlo, sport, koncerty. The Ushu Open. Adam Mišík, The People, Claymore, AC.cz. Otevřené muzeum i vstup na věž. Skvělé jídlo a pití. Friedland se baví. Sobota 20. června.
9: Běhej lesy Jizerská. Proběhni se 29. srpna z Bedřichova po stopách legendární jizerské padesátky. Čekají tě ikonická místa jako Hřebínek, Smědava nebo Jizerka. Vyber si trasu 5, 11, 23 nebo 50 kilometrů a užij si jedinečnou atmosféru Jizerských hor. Registruj se na běhejlesy.cz.
10: Na nové Kunratické fandíme sportu. Nazujte tenisky a vyběhněte do přírody přímo ze dveří. Nová Kunratická, moderní bydlení na úpatí Jizerských hor.
11: Tradice, ekologie a odpovědná recyklace? To je Kovošrod Group CZ. Zpracováváme kovy, papír, plasty i auta. Více na Kovošrod.cz.
12: Jaké pantofle a kabelku na dovolenou? Jaké sneakersy na každý den? Objev sale na e-obu se slevami až do 50%. Najděte si své oblíbené modely a navíc z Modivo Club Gold získáš 10% zpět z každého nákupu. Nakupuj na eobuv.cz i v kamenných prodejnách e-obuv ví.
13: Třídím doma, třídím venku, třídím, když venčím svoji fenku. Třídím v bytě, třídím na chatě, třídím v lese, třídím na maturitním plese. Třídím v leže, třídím u vody za běhu, třídím v létě, třídím v zimě na sněhu. Třídím skromně, třídím hodně. Třídím v práci, třídím ve škole, třídím, když řídím, i když jedu na kole. Vytřídím krabici od pici, i když se zřídím a mám malou opici. Třídím, když je mi pídně, třídím, když je mi krásně, dobrý texty recykluju a třídím špatný básně. Třídím vždy a všude, tak to bylo, je a bude. Má to smysl. Třídíte odpad.
14: Ekokom.
15: Penny fandíme českému fotbalu. Proto dáváme zaměstnancům volno. Zítra v 17.30 zavíráme prodejny a jdeme fandit. Penny. Nakupte si dřív hezky česky.
16: Volkswagen přiváží limitovanou edici Love, do které se hned zamilujete. Skvěle vybavené Polo Love již od 379 tisíc korun při využití protiúčtu, nebo T-Cross Love a Taygo Love rovněž za skvělé ceny.
17: Navíc vám rádi spočítáme auto na úvěr nebo měsíční paušál s kompletní péčí. Přijďte si pro modely Volkswagen Love do Autonord.
18: Hledáš práci ve výrobě? Nečekej na lepší příležitost. Vivaplast právě hledá nové operátory a seřizovače, moderní technologie, silné zázemí a odměna, která odpovídá tomu, co umíš. Vivaplast. Přidej se k týmu, který jede naplno. www.viva.cz.
19: Hit Radio. Značka zmizela. Mapa nedává smysl a signál zůstal dole pod kopcem. Bludný kořen si překročil už 4x a žena hrozí rozvodem. Někdy se z nejspackanějšího výletu stane ten legendární, na který nezapomeneš. Hit Radio a 4Camping ordinují terapii venkem. Napiš nám na náš web tvou vzpomínku na nejspackanější výlet a vyhraj luxusní výbavu od 4Camping na další dobrodružství. Terapie venkem na Hit Radio.
20: Terapii venkem i soutěžní ceny přináší 4Camping. Vybavte se na všechny cesty na 4Camping.cz a zkoušejte na prodejnách po celém Česku.
2: Hit Radio.
3: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

Nově v éteru Hit Rádia Kontakt, kapela Poetika a jejich Blízko. Kousek, který věřím tomu, že zazní u většiny táboráků už tohle léto. Léto už je za rohem, tenhle víkend konečně oslavíme oficiálně první letní den. No a jak jinak si to o víkendu ještě víc zpestřit než summer party na Hit Rádiu Kontakt. Ta odstartuje už v pátek ve 3 odpoledne, to znamená, že páteční odpolední show už si užijeme v tomhle letním duchu a zároveň celý víkend jenom ty nejlepší letní pecky. Jak z 90., 80., tak i milénia, nebo ty, co trendujou právě teď. My si právě teď dáme malou ochutnávku toho, co uslyšíte právě celý víkend. Co vám budu povídat? Jak tenhle song nese sám název Summer Anthem, neboli taky letní hymna? A věřím, že když uslyšíte El Profesora a Bongo Cha Cha Cha, tak se vám vybaví jediný. A to, jak skáčete do moře, užíváte si drink na slunci a máte skvělou náladu. Tak jdem na to.

0: Na Hit Radio Kontakt naprosto úžasný Red Hot Chili Peppers a taky Snow. To jsme si užili krátce před 3:15. My už jsme si povídali jednou o tom, že fabrika v Semilech nabízí neskutečný program. A to třeba i festival Řemesel. Ten se bude konat už v červenci. No a my tady pro vás máme lupeny. Kamarádi, vy nám píšete pod soutěžní příspěvek na Facebooku a Instagramu Hit Rádia Kontakt, jakého řemesla se nejvíc bojíte. Protože tady se budete možná bát, pokud vaše řemeslo se zařazuje mezi ty, které se bojí. Protože tady uvidíte až 50 typických řemesel. Spoustu skvělého programu, který je nachystaný, různý, taky z představení vystoupí tady třeba Ondra Ruml, Marta Jandová, Šimon Bílina a spoustu dalších hudebních kapel. Samozřejmě spoustu skvělého jídla, skvělého pití a ta nejlepší zábava, tak jak to má být. Takže vy vyražte na Facebook nebo Instagram Hit Rádia Kontakt a i odpoledne leďte odpolední show, protože dneska někomu přistanou dva lupeny, kdo si z vás užije právě festival řemesel ve fabrice. Takže držím pěsti a my si společně jdeme užít Dašu a Činasky. Už za chvilku.
1: Jaká byla dnešní snídaně šampionů na Hit Radio?
2: My dneska máme jedno takové nostalgické výročí. 5 let od toho, kdy zmizela v Česku poslední telefonní budka.
3: Taky tam na tom bylo krásně vidět, jak stát věří českým občanům, jo? Protože zlatý stránky tam byly přidělaný na řetězu. No, ono to stejně bylo ohlodaný většinou a zůstal tam jenom ten řetěz s tou pevnou vazbou a vlastně nic, no.
4: Přesně, ty zvedal Martina Vomáčku tady v Příbrami třeba a chtěl snajít to číslo a to bylo vohořelý, jo.
3: Nebo slepený.
1: Dej si snídaní šampionů na Hit Rádiu. Od 6 do 9 s Michalem a Jasmin. Vozy Škoda v té nejlepší nabídce v regionu.
5: Auto Koutek. Ideální místo pro výběr nového vozu.
1: Nový vůz Škoda již za 399 tisíc korun.
5: Navíc zdarma prodloužená záruka a předplacený servis.
1: Ale jen u Auto Koutek Liberec Vratislavice.
5: Váš autorizovaný prodejce nových vozů Škoda.
1: A také prodejce ojetých vozů Škoda Plus.
5: www.autokoutek.cz.
1: Dobrá adresa pro váš vůz.
5: Již 30 let.
6: No to, že jsi mladý projektant s mokrým diplomem, ještě nemusí znamenat, že budeš kreslit jen ploty a zahradní domky. Teda alespoň ne u nás v Sudopu. Jsme Sudop Praha a nabízíme profesionální výzvy i mladým absolventům. Chceš se podílet na projektování třeba Smíchovského nádraží nebo vysokorychlostních tratí? Tak se podívej na projektantbudoucnosti.cz. Svoji budoucnost najdeš právě tam. Sudop Praha. Pojďte v tom s námi. www.projektantbudoucnosti.cz.
7: Kdo šetří, má za 3.
8: Za 500, maxi za 500. Při nákupu v Baumaxu nad 5000 dostaneš slevu 500 korun na další nákup. Ale pozor, akce platí jen do 21. června.
7: Super, jedeme hned. Dnes nakoupíme.
8: Zítra ušetříme.
7: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
9: Housebrand Café, per favore.
10: Si, signora.
11: Housebrand. Tuhle kávu si zasloužíte pít. Housebrandkava.cz.
12: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Nyní suché krmivo Royal Canin Maxi Starter Drůbež 15 kg za 1530 korun. Allegro Days jen do 22. června. Když něco, tak Allegro.
13: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
14: Vyberte si třeba hrachové lusky, kilo za 99,90 a cibuli lahůdkovou, svazek za 12,90 až do 23. června.
15: Čerstvé jako z Kauflandu.
16: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy.
17: Stylové SUV Hyundai Tucson přijíždí v limitované edici Go Check s nabídkou automatické převodovky či pohonu všech kol za polovinu ceny. Oblíbené SUV na vás čeká v Autonord v Terezíně již za méně než 670 tisíc nebo 6200 korun měsíčně. Autonord.cz.
10: Tři dny zábavy v České Lípě. Město Česká Lípa srdečně zve 19. až 21. června na tradiční městské slavnosti, kde si každý najde to své. Koncerty, Luna Park, superhrdinové, Neckyáda, rytíři, koncert v divadle, vědecké pokusy, sport nebo 3D filmy. Na hlavním pódiu vystoupí Michal David, Turbo, Michal Hrůza nebo Tereza Kerndlová. Vstup zdarma, těšíme se na vás. Více na www.mucl.cz.
18: CCC začal výprodej. Stovky modelů až o 50% levnější. A s členstvím v Modivo Club Gold ušetříte dvojnásob. Nakupujte ve výprodeji a získejte 10% cashback. Neváhejte, nakupujte v prodejnách CCC, v aplikaci a na ccc.eu.
19: Jak ty ještě pořád věříš, že značkový hadry jsou kvalitnější? Já ne, oblíkám se bez potisku. www.bezpotisku.cz.
20: Bydlet o úroveň výš?
21: Můžete i vy.
20: Rezidence Level 21. Družstevní bydlení 21. století v centru Mladé Boleslavy.
21: Nepotřebujete hypotéku. Stačí vám jen 25% z ceny bytu a můžete bydlet v novém.
20: Rezidence Level 21. Výstavba zahájena. Rezervujte si svůj byt včas.
21: Rezidence Level 21.cz.
22: Scháníte práci? Scháníte práci v Liberci? Zavedená chráněná dílna Service Plus stále nabírá zaměstnance. A také nabíráme zaměstnance se zdravotním postižením. Pro každého máme jistotu práce v této nejisté době. Více na Service Plus. Těšíme se na vás.
23: serviceplus.cz.
24: Mami, kdy pojedeme na ten výlet do světa z kostek?
25: Brzo, ale nejdřív se stavíme v Cherry.
24: A proč?
25: Mrknout se na auto.
24: A proč?
26: Protože v autosalonech Cherry teď pořídíte rodinné SUV Cherry již od 519 tisíc korun. A navíc každý návštěvník hraje o vstupenky do Legolandu. Seznam autosalonů najdete na cherrymotor.cz.
27: Kontakt.
28: Zlepši si náladu.
27: Zlepši si náladu.

Činasky a jejich každý ráno na Hit Radio Kontakt krátce před čtvrtou odpoledne. My se pojďme podívat na zítřek, protože zítra nás čeká důležitý zápas v rámci mistrovství světa ve fotbale. Češi totiž nastoupí proti Jihoafrické republice. No a bude to stát za to, protože i tady u nás v Liberci, a to přímo na náměstí před libereckou radnicí, to bude žít celý den fotbalem. To znamená, že zítra, pokud nevíte, co s odpolednem volným, tak rozhodně vyražte právě sem, protože nejen, že se bude sledovat na velké celoplošné obrazovce tenhle zápas, ale zároveň vás tady čeká třeba turnaj mladých fotbalistů, exibice reprezentace ve walking fotbalu, anebo koncert Kuby Děkana a večerní afterparty. Všechno se to zakončí taky pořádnou laser show na budově liberecké radnice, no bude to stát za to, takže rozhodně tohle zapište do svých kalendářů a zítra vyražte fandicem. Je to důležitý zápas, jde docela o všechno, takhle bych to asi řekla z pozice ženy, takže já u toho budu, doufám, že vy taky a budeme fandit úplně neskutečně. Teď už si ale jdeme užít společně Eda Sheerana a Celestial.

Rehab a taky In My Head, kousek, který nám doznívá právě teď na závěr 15. hodiny a to je taky čas, kdy jdeme kouknout na silnice. Nejlepší dopravní servis na severu Čech. Opatrně mezi Semily a Božkovem srazilo tady osobní auto Srnu, takže dbejte zvýšené opatrnosti. A taky na průtahu Liberce směrem na Turnov na mostě přes Sousedskou počítejte s omezením kvůli provozu.

0: a zítra máš. trenirkarna.cz.
1: Hledáš jistotu v práci, která má budoucnost? V CIS Systems tvoříme silná spojení, moderní výroba, čisté prostředí a tým, na který se můžeš spolehnout. Přidej se k nám. Navštiv nás na cissystems.cz. CIS Systems. Tvoje budoucnost začíná tady.
2: Vedro jako na Sahaře? Máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma, v kanceláři i na chalupě. Přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil. Mobilní klimatizace Senkor již od 5 999 korun v prodejní síti Datart.
3: Senkor.
4: Teď je ten správný čas na mleté kuřecí maso z Klatov. Dobré kuře z Klatov. www.dzklatovy.cz.
5: On air.
6: Online.
5: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Kontakt.
7: Máme 16 hodin, krátké zprávy a s nimi Bára Purkártová. Pozor na rádoby výhodné nabídky. Kontroly odhalily, že skoro 2/5 obchodníků v letošním prvním čtvrtletí porušili zákon právě při poskytování různých slev. Inspektoři provedli přes 650 kontrol. Porušení předpisů zjistili asi u 40% případů. Hodnota pokut byla skoro 10 milionů korun. Česko se chystá na první letošní vlnu veder. Už zítra se budou odpolední teploty blížit k tropické třicíce. O víkendu pak místy naměříme i kolem 35 stupňů Celsia. Jak dlouho vedro potrvá, zatím meteorologové neřekli. Ochladit by se mohlo příští týden v úterý nebo ve středu. No a tropy budou lákat taky k vodě, což sebou přináší rizika, která lidé často podceňují. Proto bychom měli dodržovat základní pravidla, jak říká předseda vodní záchranné služby Českého červeného kříže Daniel Vičan.
8: Když jdu do vody, neměl bych být opilý, protože já podceňuju svoje síly. Pak určitě neskáču po hlavě tam, kde nevím, jak je to hluboké. Dalším základním pravidlem, které lidi podceňují, je, že jsou dlouho vystaveni sluníčku. No a potom, když vstupují rychle do vody, tak samozřejmě může přijít šok z toho přehřátí.
7: Právě v tuto chvíli se mohou ve vodě objevit případné zdravotní problémy. České volejbalistky v Lize národů podlehly světovým jedničkám z Itálie 0-3. Po třech výhrách ze 4 zápasů na prvním turnaji v Číně, tak Češky na úvod dalšího turnaje na Filipínách utrpěly druhou porážku v soutěži. Další zápas v Lize národů čeká české volejbalistky ve čtvrtek proti Spojeným státům.
9: Na severu měříme 23 stupňů Celsia, denní maxima se dneska šplhají až na 24. Máme polojasno, místy oblačno, k večeru možnost taky dešťových přeháněk.
5: Hit Radio Kontakt.
9: Pokračujeme v Hit Radio Kontakt s naší odpolední show. S vámi je Denisa Janečková a právě teď taky Bon Jovi.

Taylor Swift a taky Fade of Ophelia, kousek, který vzboural celý internet a kousek, který hlavně každý miluje. Proto nesmí chybět ani tady u nás na Hit Radio Kontakt. My pojďme trošku slavit, kamarádi, protože konečně se nám po dlouhý uzavírce a nepříjemném omezení otevřela v Liberci Vítězná ulice. To znamená, já jsem na to teda upřímně přišla včera, když jsem jela od nás z rádia, z práce a jela jsem domů a najednou jsem věděla a viděla, že už tam není značka Slepá ulice, ale že už tam můžu projet. Takže jsem se do toho rovnou pustila, užila jsem si tuhle cestu a samozřejmě i naopak. Takže kamarádi, vy můžete už od Husovky dolů Vítěznou a samozřejmě i nahoru. Takže pojďme slavit, možná proto se jmenuje Vítězná ulice, protože je to takový malý vítězství pro nás Liberečáky. Velký omezení, jedno minimálně, už je pryč, takže konečně to máme zase o něco snažší, ale teď už se jdeme užít další pecky. Před námi Ella Henderson, taky Rudimental a kousek Alibi, takže pokud teďko budete svištět dolů Vítěznou, tohle si dejte pořádně na hlas, protože věřím, že tohle prostě dokáže zlepšit den úplně každému řidiči v Liberci.

0: Love Me a taky John Legend. Tohle je kousek, který doznívá éterem Hit Rádia Kontakt. Balada, která je ale taky potřeba i ve středu odpoledne.
1: Jsme Hit Rádio Kontakt a cesty v našem kraji známe jako svoje boty.
0: Známe to tady horem dolem a dáváme vám vědět o všech možných různých uzavírkách a také omezeních, které jsou na našich silnicích. Proto je Hit Rádio Kontakt, věřím tomu, nejlepší společník a nejlepší kámoš na vaše cesty. Opatrně v Novém Městě pod Smrkem ve Frýdlantské ulici, kde aktuálně probíhá výstavba obchodního centra. Komunikace tady je právě neprůjezdná. Bude to trvat zhruba do konce měsíce, takže snad bude brzo uzavírka pryč. A pozor taky v České Lípě v Litoměřické ulici, kde probíhá výstavba vodovodní a kanalizační přípojky. Tady počítejte s omezením. Aktuálně nehlášeny žádné nehody, takže i dál jezděte bezpečně po našich silnicích a vaše omezení nebo uzavírky, o kterých víte a které vás omezují, nám dávejte vědět na WhatsApp 606 825 404. Někdo si totiž dneska odnese plnou nádrž. Tak hodně štěstí, za chvíli Atmo Music nebo Leony.
2: Hledáte nový domov v Liberci? Najdete jej na Nové Kunratické. Bydlete v nejvyšším standardu, kde jsou předokenní žaluzie, podlahové topení i rekuperační jednotka s samozřejmostí. První etapa s moderními byty právě v prodeji. Vyberte si svůj byt na novakunratická.cz.
3: MPO Matrace, poctivá česká výroba, kvalitní materiály a ruce našich mistrů. Vyrobí vše na míru dle vašich potřeb. Navštivte naši prodejnu MPO Matrace v Liberci na Mydlářské ulici nebo na mpo-matrace.cz.
4: Když chcete pít to, co je zdravé, je to jednoduché. V moštovně Lažany lisujeme poctivé mošty z českého ovoce, bez chemie a konzervantů. Moštovna Lažany. České mošty z českého ráje. Pro zdravé tělo i veselou mysl. Moštovna Lažany. Pravá chuť ovoce.
5: Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
6: No včera bylo pozdě.
7: Naštěstí je tu onlinetextil.cz. Široký výběr a rychlé dodání. Trička, mikiny, bundy, čepice. Všechno na jednom místě. Onlinetextil.cz. Nakupte jednoduše online.
8: Sekání trávy nemusí být dřina, může to být radost. Gentleman's Tools Turnov nabízí sekací traktůrky pro každou zahradu i větší pozemek. Výkon, pohodlí, skvělá cena a zajištěný servis. Nasedni a sekání tě začne bavit. Gentleman's Tools posune vaši zahradu a sekání na vyšší úroveň. echoonline.cz.
9: Zastavit v pneuservisu Šišmiš v České Lípě se vyplatí. Čištění a plnění klimatizací. Rovnání aludisku. Výprodej pneumatik a aludisku. Mrkni na pneušišmiš.cz.
10: Chcete stabilní práci a k tomu náborový příspěvek 50 000 korun? Společnost TOS Wansdorf hledá posily na pozice frézař a horizontář. Podmínkou je výuční list v oboru mechanik seřizovač nebo obráběč kovů. Podrobnosti najdete v sekci kariéra na webu toswansdorf.cz nebo volejte 412 351 121. toswansdorf.cz.
11: Ústecký kraj vás zve na den plný adrenalinu, techniky a zábavy.
12: V sobotu 20. června ožije letiště Ústí nad Labem velkolepými ukázkami zásahu hasičů,
11: policie, záchranářů i armády České republiky.
12: Uvidíte vrtulníky, speciální techniku, práci profesionálů v akci a chybět nebudou ani interaktivní stanoviště a program pro děti. Přijďte zažít den plný emocí, napětí a nevšedních zážitků pro celou rodinu. V sobotu 20. června na letišti Ústí nad Labem.
13: Vozy Škoda v té nejlepší nabídce v regionu.
14: Auto Koutek. Ideální místo pro výběr nového vozu.
13: Nový vůz Škoda již za 399 000 korun.
14: Navíc zdarma prodloužená záruka a předplacený servis.
13: Ale jen u Auto Koutek Liberec Vratislavice.
14: Váš autorizovaný prodejce nových vozů Škoda.
13: A také prodejce ojetých vozů Škoda Plus.
14: www.autokoutek.cz.
13: Dobrá adresa pro váš vůz.
14: Již 30 let.
15: Na Königsteinu se otřásá země. Pevnost Königstein v saském Švýcarsku. Jen 20 minut od českých hranic. Mohutné hradby, nádherné výhledy a celodenní zábava pro děti i dospělé. Novinka, zážitková rekonstrukce, útok na Königstein. Zažijte pevnost Königstein na vlastní kůži. Vše i v češtině.
6: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
16: Chci novou podlahu. Krásnou i praktickou.
15: Tak to musíme do Spoltexu.
16: Hele, mají i japonské vinylové podlahy Tajima.
15: A kusové koberce i PVC v prodejně Spoltex v Pobočné ulici ve Vratislavicích nebo na e-shopu.
16: Tak už pojeď.
15: Spoltex.cz.
17: Běhej lesy Jizerská. Proběhni se 29. srpna z Bedřichova po stopách legendární jizerské padesátky. Čekají tě ikonická místa jako Hřebínek, Smědava nebo Jizerka. Vyber si trasu 5, 11, 23 nebo 50 kilometrů a užij si jedinečnou atmosféru Jizerských hor. Registruj se na běhejlesy.cz.
18: Na Nové Kunratické fandíme sportu. Nazujte tenisky a vyběhněte do přírody přímo ze dveří. Nová Kunratická, moderní bydlení na úpatí Jizerských hor.
19: Tradice, ekologie a odpovědná recyklace? To je Kovošrot Group CZ. Zpracováváme kovy, papír, plasty i auta. Více na kovošrot.cz.
20: Hit Radio.
21: Zlepši si náladu.
20: Zlepši si náladu.

Můžu ti vylejt svoje srdce, jenže nevím, k čemu ti to bude, když se pořád díváš blbě na mě. Chtěl jsem jenom vyndat všechno, co mám v sobě, abych zapomněl na věci, které v životě jsem dělal špatně. Klečím na kolenou, volám Bože, pusť mě

Znáš to, všechny city schovat na papír, pak jenom doufat, co se stane, až je objeví. Třeba nic, třeba všechno se to změní, život bude lepší, než to hraní, na co není.

Leony a Don't Worry, Féteru Hit Rádia Kontakt, pozitivní kousek, který jsme si tady společně užili v odpolední show. A právě teď si užije třeba Ivka svoje dva lupeny na festival Řemesel, který se bude konat na začátku července v Semilech ve Fabrice. Skvělý program, který rozhodně můžete využít i vy samozřejmě, protože lupeny stále jsou k mání a těšit se tam mimo jiné můžete taky na Martu Jandovou, taky Ondřeje Rumla, Šimona Bílinu a spoustu dalšího, zároveň víc než 50 řemeslníků a živé ukázky jejich práce. To taky byla jedna z otázek na vás, kdybyste mohli dělat jakékoliv řemeslo, kterého byste se nejvíc báli nebo kterého se nejvíc bojíte. A právě Ivka nám napsala elektrikář. To by nedopadlo dobře. Můžu vám říct, že asi sama bych si taky netroufla vlastně na tohle, ale co vám budu povídat, když to nemám nějak vystudovaný nebo nějak vyzkoušený, tak bych se netypla vlastně vůbec na nic. Takže já jsem ráda, že jsem tady s vámi za mikrofonem a že si můžeme užívat takhle společně tenhle strávený čas. Každopádně, gratulace Ivce, doufám, že pošleš nějakou fotku k nám do studia, nebo minimálně tvůj zážitek a vy buďte s námi i nadále, kamarádi, protože i zítra se na vás chystají dva lupeny. Teď už se na vás ale chystá naprosto úžasný, jedinečný a unikátní DJ Bobo. Tady je kousek Everybody.

0: Feels like I'm falling in love a taky kapela Coldplay v Eteru Hit Rádia Kontakt. Umíme jenom ty nejlepší hity. Já už se těším na víkend z jednoho prostého důvodu, protože se zase potkám s vámi. Tentokrát ve Friedlandu na akci Friedland se baví. Víc o téhle akci vám zjišťovala naše Deňa.
1: Oblíbená akce Friedland se baví je opět tady. Co všechno nás letos ve Friedlandu pobaví, probereme s panem starostou Danem Ramzerem. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Pane starosto, akce Friedland se baví, která bude už tuhle sobotu, proběhne na několika místech ve Friedlandu. Začněme na náměstí. Co se tady bude všechno dít?
2: Tak náměstí je vlastně středobodem té akce pro veřejnost. Budou tam 4 velké koncerty. V 11 hodin proběhne přehlídka Lidových škol umění Lidušek, takzvaná Zuš Open. Ve 2 hodiny Adam Mišík, 16 hodin The People, 19 hodin Kalimoři se svojí keltskou muzikou a v 21 hodin Revival ACCZ.
1: Teď se přesuneme ke kostelu, kde se budou konat komentované prohlídky kostela, ale to není vše. Co dalšího nás u kostela ve Friedlandu čeká?
2: No, je to hodně. Bude tam vlastně koncert, krásný koncert Gaudia Pura, koncert právě navazující na Zuš Open a bude tam několik komentovaných prohlídek, tak se na to moc těšíme.
1: Velká nabídka zábavy pak bude připravená v městském parku. Městský park bude patřit sportu, tanci i dětským atrakcím. Co všechno tady můžeme vidět a zažít?
2: Vlastně je to přehlídka volnočasových aktivit, které poskytuje naše město a naše školy a volnočasové aktivity. Těšit se můžeme na českou parkourovou reprezentaci anebo na oblíbenou kapelu z Friedlandska The Grizzlies.
1: Můžeme se těšit i na nějaké stánky a dobré občerstvení.
2: No, já si myslím, že toho dobrého jídla a pití bude hodně a moc se na to těším a určitě budete moc pochutnat spoustu dobrot právě na náměstí Tomáše Garrigua Masaryka a nebo v městském parku u Baráčníků a přitom se můžete koukat na taneční vystoupení CO Dance.
1: Ještě se zeptám, v kolik akce Friedland se baví startuje a platí se nějaké vstupné?
2: Akce je zadarmo, startuje v 10 hodin v parku a v 11 hodin na náměstí.
1: Friedland se bude bavit už tuhle sobotu, tak se přijďte bavit s ním. Pane starosto, díky za rozhovor, ať se akce vydaří a nashledanou.
2: Těším se na vás, naslyšenou.
3: Dopravní hlídka Hit Rádia Kontakt. Kdo ví nejlíp, co se děje na silnicích severních Čech? No přece ty. Tak buď kámoš a dej vědět, jaká je cesta. Dostaneš za to benzín zdarma. Napiš nám nebo pošli hlasovku na náš WhatsApp 606 825 404. O tom, kde jsi, jak se ti jede a kde jsou problémy. Každý den dáme jednomu z party naší dopravní hlídky plnou nádrž. Jsme Hit Radio Kontakt, tvůj parťák na silnicích severních Čech.
4: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například Hello ovocná svačinka různé druhy XXL balení za 10,90. Coca-Cola osvěžující nealkoholický nápoj 2 litry za 29,90. A Linteo Baby dětské vlhčené ubrousky za 19,90. Až do 23. června. Kaufland.
5: 3 dny zábavy v České Lípě. Město Česká Lípa srdečně zve 19. až 21. června na tradiční městské slavnosti, kde si každý najde to své. Koncerty, Luna Park, superhrdinové, Neckiáda, rytíři, koncert v divadle, vědecké pokusy, sport nebo 3D filmy. Na hlavním pódiu vystoupí Michal David, Turbo, Michal Hrůza nebo Tereza Kerndlová. Vstup zdarma, těšíme se na vás. Více na www.mucl.cz.
6: V parcelboxech vám nechají balík uložený jen 2 dny? To jako vážně? Pořiďte si raději Boxík. Vlastní chytrou schránku na balíky a žádná zásilka vám už nikdy neuteče. Boxík. Váš balík, vaše pravidla. Více na BOXEEK. Boxík.cz.
7: Nestihli jste dotaci na tepelné čerpadlo? Nevadí! Pořízením frézovaného podlahového topení získáte tepelné čerpadlo za cenu jako s dotací. Comfort Plus. Podlahové topení bez bourání. Comfortplus.cz. Teplo chytře a úsporně.
8: Zařaď vyšší rychlost a dej plný plyn z DGS. Vyrábíme díly pro auta, která jezdí po celém světě a budujeme týmy, které míří dopředu. Hledáme nové kolegy pro závody ve Friedlandě a Liberci. Naskočit může každý. Přidej se k nám. DGS s vášní pro lehkost.
9: Proč energii jen kupovat, když můžete mít vlastní elektrárnu? Čanda Solar. Specialisté na fotovoltaiku pro firmy i domácnosti. Řešení na míru včetně dotace přináší investici, která dává smysl. chandasolar.cz. Energie, která pracuje pro vás. Čanda Solar.
10: Auto na šrot.cz.
11: Výkup a ekolikvidace aut i autovraků všech značek.
10: Volejte 776-823-833.
11: Auto na šrot.cz.
10: Přijedeme, vůz vykoupíme za nejlepší cenu.
11: A zdarma odvezeme.
10: Volejte 776-823-833.
12: Novinka na českém trhu. Užitkové vozy Tenax od Eltrans Liberec. Spolehlivost, maximální výkon, minimální starosti. Užitkové vozy Tenax od Eltrans Liberec. Nízké provozní náklady, vysoká efektivita a výdrž. To je Tenax. Více na tenax.auto.eu.
13: Nisa Street Drift 2026. Nejnavštěvovanější driftingový závod sezóny už 21. června. Večerní battle Top 32. Kryté divácké zóny, koncert Paulího Garanda, Food Zona Merch. Tohle bude banger. Vstupenky na ticketportal.cz nebo na místě. Užij si s námi tenhle závod kolem nákupního centra Nisa Liberec.
14: Totální výprodej v zahradnictví z Pomyšl. Sleva až 70% na tisíce rostlin. Uvolňujeme sklady pro letní novinky. Nakupujte výhodně přímo u nás ve Spomyšli nebo online na zahradnictvíspomyšl.cz. Zahradnictví z Pomyšl. Vaše online zahradnictví.
15: Sklářské slavnosti Nový Bor 19. a 20. června. Sklářský trh, vláček po sklářských firmách, hudba, Brownies, We Are Domy, Adam Ďurica, Boogie Boys, chůdaři, ohnivý lunapark, jídlo a pití. To jsou sklářské slavnosti 19. a 20. června.
16: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Velké XXL balení Actimel 12 kusů s apkou za 89,90. Nebo Pilsner Urquell 8 pek za 229 korun. Albert. Dle srovnání k 10.6.
17: Ještě nemáš lístky na Hrady? To je třeba napravit.
18: Dan Landa.
17: Mirá.
18: Rybičky.
17: Migové.
18: Jdeme na Hrady.
17: 8 hradů.
18: 8 víkendů.
17: Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
18: Dan Landa.
17: Harley.
18: Tomáš Klus.
17: Single X.
18: A pozor, lístky za nejlepší cenu koupíš jen do 25. června na www.hrady.cz.
17: Hlavní partneři Krušovice Bohem a Coca-Cola. Tohle není jen festival, to jsou Hrady.
18: www.hrady.cz.
19: Hrdým partnerem festivalu Hrady.cz jsou Tesco Mobile a limitovaná edice SIM karty Extra Data. Jen u Tesco Mobile dostanete extra 30 GB dat gratis a opakovaně.
20: Radio Kontakt.
21: Zlepši si náladu.
20: Zlepši si náladu.

tahle novinka, ta se fakt povedla. Krištof a Dominika Lagia právě teď doznívají éterem Hit Rádia Kontakt z Brusnovej song Půlnoční hřích. I tohle vám pouštíme do uší a vy nám posílejte ještě stále vaše dopravní info. To znamená to, co vás potkalo na silnicích, co vás omezuje na vašich cestách do práce, do školy nebo třeba na nákup úplně kamkoliv a my vás za to odměňujeme plnou nádrží. Jo, takhle jednoduchý to je. Číslo na k nám na WhatsApp znáte 606 825 404. Stále máte tu možnost, v příští hodině si totiž dalšího z vás vylosujeme, komu pošleme plnou nádrž. Takhle to může být jednoduchý a takhle jednoduchý to je tady u nás na Hit Radio Kontakt. Proto vám držím pěsti a zatím posílám Lady Gagu. Tak jdem na to.

0: Ladíte Hit Radio Kontakt, tohle byla Lady Gaga, my jdeme na silnice. Nejlepší dopravní servis na severu Čech. Opatrně v Liberci v Husově ulici probíhá tady aktuálně vyšetřování nehody dvou osobáků, takže počítejte s omezením a pozor taky v České Lípě v Litoměřické ulici, kde probíhá aktuálně výstavba vodovodní a kanalizační přípojky, takže i tady počítejte s omezením. Vaše dopravní info volíte na 800 900 952.
1: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Uzené tofu Nature's Promise večí za 12,90 a rajčata keříková s apkou za 27,90. Albert.
2: Tak jsem tady na ten komín, paninko.
3: Je, ráda vás vidím. To nám ten rok zase utekl.
2: My se o komín postaráme bezpečně, spolehlivě a kvalitně. Liberecké komíny CZ.
4: Konečně dobré zprávy. Premium Klinik Česká Lípa. Provádíme operace šedého zákalu plně hrazené zdravotní pojišťovnou. Premium Klinik. Premium Clinic CZ. Nebo volejte 734 579 079.
5: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro Ondoliva olivový olej 750 ml za 199,90 a Activia 120 gramů, dva druhy za 9,90.

0: být možné koupit až od 21 let, ne od 18. Zakázat by se měl prodej přes internet a zavést by se měla spotřební daň. Daň z přidané hodnoty se pak zvedne ze snížené do základní sazby. Stát podpoří sociálně znevýhodněné školáky. Konkrétně investuje 222 milionů korun do základek, které s takovými žáky mají spojené výdaje. Jak mohou školy příspěvek využít, řekne mluvčí rezortu školství Ondřej Macura.
1: Základní školy, které měly za poslední 3 roky vyšší počet žáků než 180, mohou tyto peníze využít především na plat sociálního pedagoga, včetně odvodu. Další část financí je určena na přímou podporu žáků se sociálním znevýhodněním, které jim pomáhají dosáhnout rovného přístupu ke vzdělávání.
0: Například na pokrytí školního vybavení nebo na podporu účasti na školních aktivitách a akcích. Policie pátrá po sprejerech, kteří minulý týden řádili v Českém ráji. Chráněné krajinné oblasti nastříkali barvu na pískovcové schody a zítku na dětské naučné stezce v Sedmihorkách a také na skalní bloky skalního města Hruboskalsko. O pomoc při pátrání po sprejerech žádá policie i veřejnost. Fotbalisté Plzně znají soupeře pro druhé předkolo Evropské ligy. Los ve švýcarském Nyonu jim dnes vybral norský tým Tromso. Dvojzápas viktoriáni začnou 23. července venku. Odveta v Plzni se pak bude hrát o týden později.
2: Zítra se můžeme těšit vyloženě na letní teploty, které budou šplhat až k 28 stupňům Celsia. Čekáme jasno až polojasno a jenom výjimečně se může představit nějaká ta přeháňka.
3: Hit Radio Kontakt.
2: Ladíte odpolední show na Hit Radio Kontakt. Za mikrofonem s vámi Denisa Janečková a právě teď pro vás Lost Frequencies a taky Feeling.

Ladíte Hit Radio Kontakt, Katy Perry a taky Last Friday Night, kousek, který nám otevřel 17. hodinu. Společně to dneska probíráme celý odpoledne, soutěžíme tady o plnou nádrž právě pro vás. Kamarádi, vy jste mi psali opět na WhatsApp a dneska si výhru odnáší Maruška z Děčína, která napsala, že jezdí domů ulicemi Harantova a taky Berounská, ale pracuje se tady na silnici, to znamená omezení a projíždí jedním jízdním pruhem. Není to příjemný, kdykoliv, kde je nějaká uzavírka, kde se pracuje na silnici, hold, musíme to nějakým způsobem přežít. Naštěstí tyhle výkopové práce by neměly trvat dlouho a snad už je do léta budeme mít hotový. Děkujeme Marušce za tuhle zprávu. Maruška si odnáší plnou nádrž, to znamená nějaký výlet, to bude tenhle víkend zadarmo. Gratulujem, vypište dál k nám na WhatsApp 606 825 404, protože i vy můžete být zítra dalšími majiteli plné nádrže od Hit Radia Kontakt. Takže držím pěsti a teď už vám posílám další pecky. Právě teď je pro vás nachystaná Pink Natras a taky Just Give Me a Reason, kousek, který se nezapomíná. Tak jdem na něj.

0: Ladíte Hit Radio Kontakt, Kamarád a taky Be Mine. Doznívá 3 minuty po 6:15.
1: Jsme Hit Radio Kontakt a cesty v našem kraji známe jako svoje boty.
0: Skvělá společnost, kterou si s sebou vozíte ve vašem autě na vašich cestách, a to je přesně Hit Radio Kontakt. Jednak ty nejlepší hity a taky skvělý informace přímo z našich silnic, ať víte, čemu se máte vyhnout. Třeba v Liberci v Husově ulici probíhá aktuálně vyšetřování nehody dvou osobáků, takže tady rozhodně počítejte s omezením. A pozor, taky v Novém Městě pod Smrkem ve Frýdlantské ulici probíhá výstavba obchodního centra, komunikace tudy je neprojezdná, takže i tady počítejte s objížďkou. Nemělo by to trvat už dlouho. Každopádně i teď je tahle uzavírka, tak na to myslete. Pokud o něčem víte, dávejte nám vědět na WhatsApp, protože i zítra budeme rozdávat plnou nádrž zadara a to se vyplatí. Za chvíli už další hity Miley Cyrus nebo taky One Direction.
1: Jaká byla dnešní snídaně šampionů na Hit Radio?
2: My dneska máme jedno takový nostalgický výročí. 5 let od toho, kdy zmizela v Česku poslední telefonní budka.
3: Taky tam na tom bylo krásně vidět, jak stát věří českým občanům, jo? Protože zlatý stránky tam byly přidělaný na řetězu. No, ono to stejně bylo ohlodaný většinou a zůstal tam jenom ten řetěz s tou pevnou vazbou a vlastně nic, no.
4: Přesně, ty zvedal Martina Vomáčku tady přes Příbramy třeba a chtěl jsi najít to číslo a to bylo vohořelý, jo. Nebo slepený.
1: Dej si snídaní šampionů na Hit Radio. Od 6 do 9 s Michalem a Jasmin.
5: Připraveni na letní zážitky? K vodě i na výlety? Speny vždy výhodněji. Navíc fakci. Zmrzlina Rios, různé druhy, kus za 9,90 a paprika žlutá, kilo za 39,90. Penny.
6: Hit Radio Kontakt jede za vámi. Vidíme se na slavnostech, koncertech a festivalech. Potkáte se s námi ve fanzóně. Vezeme tisíce výher. Poslouchejte Hit Radio Kontakt, ať víte, kde se bavit.
7: K pořádným slavnostem a akcím prostě vždycky patří Svijany. Tradiční české vynikající pivo. Svijany. Srdeční záležitost.
6: Zábavní automaty.com. Zábava na vaše párty, oslavy i firemní akce. Vybírejte a objednávejte na zábavníautomaty.com.
8: Říká se, že štěstí si za peníze nekoupíte. Plně elektrické BMW iX1 teď ale můžete mít jen za 831 tisíc korun bez DPH. A tomu my říkáme štěstí. Nyní s úrokem 0%. Kontaktujte svého prodejce BMW a zažijte tu pravou radost z jízdy.
9: Informujte se u svého autorizovaného dílera BMW Kartek Liberec. Více informací a širokou nabídku nových i ojetých vozů naleznete na www.kartekgroup.com. Kartek Liberec.
10: Prošla jsem tolik obchodů, že už bych si zasloužila vlastní VIP sedačku.
11: Co hledáš? Trůn pro královnu?
10: Skoro. Něco kvalitního, co mi sedne do obýváku.
11: Navštiv nábytek Raž v České Lípě. Mají tam české sedací soupravy Lumko, co ti udělají klidně i na míru. Rozměry, látka, barva, přesně podle tebe.
10: To je jak sen. Kdeže to je?
11: Lumko v nábytku Raž. České sedačky, které vám opravdu sednou. Showroom ulice Mimoňská, Česká Lípa. www.nabytekrasch.cz.
12: Objevte svět potěšení a smyslnosti. Od jemných olejíčků, prádla, kosmetiky až po produkty, které rozproudí vaši fantazii. Růžový slon vám bez ostychu poradí. Udělejte si radost na www.růžovýslon.cz.
13: Tahitské léto Aquapalace Praha už je tady!
14: Zábava vlny tobogány.
15: Co vás čeká?
14: Porce exotiky a k tomu divoká řeka.
15: Plno tobogánů a skluzovek.
14: Tak všichni rychle do plavek.
15: Nemusíš mít letenku, na e-shopu kup si vstupenku.
14: Relax, drinky, animace.
15: To je nekonečné moře legrace jak z tahitské pláže.
14: Tak co vy na to? Kdo z vás se ukáže?
13: Aquapalace Praha, tahitské léto. Zábava na celý den. Více na aquapalace.cz.
16: Pozor v Jablonci, 19. června otevíráme Half Price. Čekají na vás světové značky za výjimečné ceny. Oblečení, obuv, doplňky, bytové dekorace, sportovní vybavení, doplňky pro zvířata a dokonce i občerstvení z celého světa. Vše na jednom místě. Prvních 50 zákazníků získá poukázku na nákup. Nenechte si ujít otevření 19. června v Central Jablonec. Half Price. Great Brands.
17: 4 dny, jedno město, nekonečno zážitků, to jsou Colors of Ostrava.
11: 15. až 18. července v Dolních Vítkovicích. 21 Pilots, Lord, Teddy Swims, Moby, Tata Boys, LP, Mirai, Skunk NNC a stovka dalších. K tomu desítky debat fóra Melting Pot, divadla, stand-upy, workshopy a filmy. Více na Colors.cz. Generálními partnery jsou Česká spořitelna, T-Mobile, Moravia Steel.
17: Hledáš práci ve výrobě? Nečekej na lepší příležitost. Vivaplast právě hledá nové operátory a seřizovače. Moderní technologie, silné zázemí a odměna, která odpovídá tomu, co umíš. Vivaplast. Přidej se k týmu, který jede naplno. www.viva.cz.
18: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
19: Vyberte si třeba hrachové lusky, kilo za 99,90 a cibuli lahůdkovou, svazek za 12,90 až do 23. června.
18: Čerstvé jako z Kauflandu.
20: Friedland se baví. Sobota 20. června. Hudba, tanec, divadlo, sport, koncerty. The Ushu Open. Adam Mišík, The People, Claymore, ACCZ. Otevřené muzeum i vstup na věž. Skvělé jídlo a pití. Friedland se baví. Sobota 20. června.
21: Mami, kdy pojedeme na ten výlet do světa z kostek?
22: Brzo, ale nejdřív se stavíme v Cherry.
21: A proč?
22: Mrknout se na auto.
21: A proč?
23: Protože v autosalonech Cherry teď pořídíte rodinné SUV Cherry již od 519 tisíc korun. A navíc každý návštěvník hraje o vstupenky do Legolandu. Seznam autosalonů najdete na cherrymotor.cz.
1: Hit Radio.
24: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

0: One Direction a taky One Way or Another doznělo éterem Hitrádia Kontakt a pokud náhodou nevíte ještě nějaký plán na dnešní večer a chtěli byste si prostě dnešní večer udělat něčím speciální, tak mám pro vás skvělý tip.
1: Městské divadlo Jablonec nad Nisou odehraje ve středu 17. června nové představení Jiřího Lábuse s jeho kolegy z legendární Ypsilonky s názvem Záskok. Herecké hvězdy studia Ypsilon jako Jiří Lábus, Martin Dejdar, Jan Jiráň a další jsou totiž pověstní svou schopností totální improvizace, kterou předvedou i v komedii Záskok. Čeká vás tak naprosto unikátní představení, jaké se v podobě, ve kterého uvidíte, už nebude opakovat.

0: Ladíte odpolední show na Hit Radio Kontakt. Tohle byla Ale Farben a taky Baby Goodbye. Kousek, který byste si třeba chtěli nechat zahrát dneska ještě jednou. A můžete, protože dneska máme středu, to znamená vaše středa. To znamená playlist od 6 do 9 jenom podle vás. Společně s Leo Dendější si užíváte pecky, který si sami vymyslíte a sami si necháte v rádiu zahrát. Osobně pro mě tohle byl vždycky velký sen si nechat zahrát song na přání právě v rádiu a vy máte tu možnost a to každou středu. Takže toho využijte. Přihlásit se můžete buď to přes webovky Hit Radio Kontakt, anebo zavolat přímo do studia. Číslo uslyšíte a samozřejmě toho využijte, protože co může být lepšího, než se zahrát prostě na přání. Takový dětský sen, věřím tomu každýho z nás. Za chvíli si společně dáme kousek Golden od Hunter X, a nebo taky B.O.B. a Hayley Williams, tak buďte s námi.
1: Jablonec nad Nisou čeká mimořádná sportovní událost. Od 18. do 21. června se tu bude konat mistrovství Evropy v kulečníku. Do Jablonce se tak sjede evropská špička klubových týmů, kteří se utkají v pestré a dynamické disciplíně Five Pins. Více vám poví předseda kulečníkového klubu TJ Bižuterie Jablonec Petr Bušanský. Už ve čtvrtek na Hit Radio Kontakt.
2: Kompletní rozhovor najdete v podcastech Hit Radio Kontakt.
3: Dopravní hlídka Hit Radia Kontakt. Kdo ví nejlíp, co se děje na silnicích severních Čech? No přece ty. Tak buď kámoš a dej vědět, jaká je cesta. Dostanej za to benzín zdarma. Napiš nám nebo pošli hlasovku na náš WhatsApp 606 825 404. O tom, kde jsi, jak se ti jede a kde jsou problémy. Každý den dáme jednomu z party naší dopravní hlídky plnou nádrž. Jsme Hit Radio Kontakt, tvůj parťák na silnicích severních Čech.
4: Jezdi ve vlastním stylu s novým Seat Arona. Kompaktní SUV s výrazným designem, vylepšenými full LED světlomety a interiérem, který tě pohltí. Do města i za dobrodružstvím. Seat Arona. Každá ulice je příležitost. Každá zatáčka, nový zážitek.
5: Autonord. Váš autorizovaný prodejce vozů Seat. www.autonord.cz.
6: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například čerstvá vejce velikosti M 30 kusů za novou běžnou cenu 144,90. Nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
7: Společnost

0: radostí, rychle a kvalitně do vašich klubových barev. Jděte na kupmerch.cz, e-shop pro kluby a organizace.
1: Svůj vysněný bazén můžete mít už letos. Objevte Recohome. Naší specializací jsou realizace bazénů, včetně bazénového okolí a komplet zahrad na klíč. Moderně, kvalitně a efektivně. A bohaté zkušenosti máme také s rekonstrukcemi rodinných domů, bytů, ale třeba i chalup a chat. Recohome. Vytváříme domov nejen uvnitř. Splňte si svůj sen na www.recohome.cz.
0: Gepy, přívěsy Liberec. Scháníte vozík? Na zahradu, stavbu i kolem domu? Gepy, přívěsy Liberec. Vozíky skladem, rychlé dodání a servis, na který je spoleh. Dříve Gamet, dnes Gepy, přívěsy Liberec. Pavlovice, dole v zatáčce pod hokejkou. Přívěsy Liberec.cz.
2: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Uzené tofu Nature's Promise ve cheese za 12,90 a rajčata keříková s apkou za 27,90. Albert.
3: Tahle nabídka na vás nepočká. Pevný internet od Vodafonu teď můžete mít už od 199 korun měsíčně na první rok, ale jen do konce června. Tak neváhejte ani minutu a skočte si pro pevný internet do naší prodejny nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
4: Vedro jako na Sahaře? Máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma, v kanceláři i na chalupě. Přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil. Mobilní klimatizace Senkor již od 5999 korun v prodejní síti Planeo.
5: Senkor.
6: Bydlet o úroveň výš?
5: Můžete i vy.
6: Rezidence Level 21. Družstevní bydlení 21. století v centru Mladé Boleslavy.
5: Nepotřebujete hypotéku. Stačí vám jen 25% z ceny bytu a můžete bydlet v novém.
6: Rezidence Level 21. Výstavba zahájena. Rezervujte si svůj byt včas.
5: Rezidence Level 21.cz.
7: Totální výprodej v zahradnictví z Pomyšl. Sleva až 70% na tisíce rostlin. Uvolňujeme sklady pro letní novinky. Nakupujte výhodně přímo u nás ve Spomyšli nebo online na zahradnictvíspomysl.cz. Zahradnictví z Pomyšl. Vaše online zahradnictví.
8: Ilona Čáková s kapelou vystoupí v Hodkovicích. 20. června Ilona Čáková, Hitmakers a Logr. Koupaliště Hodkovice.cz.
9: Housebrand Café, per favore?
10: Si, signora.
11: Housebrand. Tuhle kávu si zasloužíte pít. Housebrandkáva.cz.
12: Domov začíná v kuchyni. Kvé kuchyně v Turnově. Kuchyně přesně pro vás. Styl, kvalita a nejlepší cena ve své třídě. Kvékuchyně.cz.
13: Zdraví, krása a pohoda? Ano, to vám přináší Royal Sun. Královské opalování pro radost ze života. Slunce volá. Od 16. června chytni letní akci na permanentky v Royal Sun a připrav svoji pokožku na léto. Více na Instagramu a Facebooku Royal Sun. Royal Sun v Liberci u Kulturáku.
14: S Markem Dvořákem učíme děti první pomoc. I v životě dětí může nastat situace, kdy znalost první pomoci rozhoduje o osudech jejich kamarádů, sourozenců nebo rodičů. Proto nejen školám nabízíme online kurz první pomoci pro děti zdarma. Penny. První pomoc. Hezky česky. Více na penny.cz.
15: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan X-Trail se zvýhodněním až 210 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na Nissan.cz.
16: Hit Radio Kontakt.
17: Zlepši si náladu.
16: Zlepši si náladu.

B.O.B. a Hayley Williams, taky Airplanes, doznívají éterem Hit Rádia Kontakt krátce před šestou večerní a to znamená, že večerní speciál už je za rohem a odpolední show se pro dnešek loučí. Uslyšíme se zase zítra ve 3 odpoledne, kdy se na vás budu těšit, za chvíli už se na vás těší Lea Dendější a vy se nechte dneska zahrát na přání. Mějte se krásně a teď už PH Electro. Čau!

0: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu. Hit Radio.
2: Nejlepší dopravní servis na severu Čech. Opatrně v Londýnské ulici v Liberci, pracuje se tady na silnici. Vozovka je zúžená na jeden jízdní pruh a taky na průtahu Liberce směrem na Turnov na mostě přes Sousedskou. Počítejte s omezením provozu kvůli opravám. Pokud o něčem víte, vaše dopravní info potom volejte na 800 900 952.
1: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Rádia.
3: S profesorem v kabinetu oddávám se internetu. Ničeho však nelitujem, my tam spolu stárnetujem.
4: Stárnet. Ostatní vás k internetu jenom připojí. S námi budete stárnetovat. Moderní internet www.starnet.cz.
5: Čekat na lepší cenu? Už není na co.
6: Zahrada Galas nabízí poslední nové rodinné byty za staré ceny.
5: I hned k nastěhování a bez hypotéky. Stačí jen 20% ceny bytu.
6: Zahrada Galas. Moderní družstevní bydlení v Liberci, Františkově.
5: Zahradagalas.cz.
7: A budu mít vlastní pokojík v novém bytečku.
8: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 tisíc korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
9: Hey, I'm Dua Lipa.
10: Hi, I'm Lenny Kravitz.
11: Sviany k lepšímu létu prostě patří. Vychutnejte si tradičně vařené české pivo i dnes. Svijany. Srdeční záležitost.
1: On air.
0: Online.
1: I v aplikaci Radia.cz. Hit Radio.
12: Je 18 hodin, dobrý podvečer, u zpráv přeje Lucie Daňková. Čeká nás série tropických dnů. Před víkendem začne platit výstraha před vysokými a velmi vysokými teplotami. V pátek vystoupí na mnoha místech nad 31 stupňů, v sobotu pak atakují hranice 35. Od neděle se horko zmírní, ale teploty mohou dál stoupat k tropickým hodnotám a bude také dusno. Letní počasí nás vyláká k vodě, rybníkům, řekám i koupalištím. Slunce a voda ale přináší i rizika, která často podceňujeme. Jaká základní pravidla doporučuje předseda zdravotní záchranné služby Českého červeného kříže Daniel Vičan?
13: Když jdu do vody, neměl bych být opilý, protože já podceňuju svoje síly. Pak určitě neskáču po hlavě tam, kde nevím, jak je to hluboké. Dalším základním pravidlem, které lidi podceňují, je, že jsou dlouho vystaveni sluníčku. No a potom, když vstupují rychle do vody, tak samozřejmě může přijít šok z toho přehřátí.
12: Což znamená, že se ve vodě mohou objevit případné zdravotní problémy. Ministr pro sport, prevenci a zdraví Boris Šťastný chystá vlastní návrh nového zákona o podpoře sportu. Jeho finální verze bude předložena ještě letos. Návrh vzejde z propojení s předlohou, kterou ve sněmovně představil místopředseda ODS Karel Haas. No a Plzeň otevřela novou atletickou tribunu s jedinečným prostorem pro trénink. Sportovci tady mají možnost trénovat i běh do kopce a z kopce, protože tartanové dráhy vedou po obloukovité střeše. Podle atletů nic podobného jinde v Česku není.
1: Chceš si nechat zahrát hit podle sebe? Každou středu večer hrajeme na přání. Svůj hit si objednej na webu hitradio.cz. Hitradio.cz.
12: Oblačno a zpočátku noci ještě slabé přehánky, postupně se vyjasní, ráno se mohou tvořit mlhy. Nejnižší teploty 16 až 12 stupňů, v průběhu dne už většinou slunečno, jen místy oblačno. Nejvyšší teploty 26 až 30 stupňů, na severovýchodě a východě kolem 24. No a slabý proměnlivý nebo severní vítr k tomu.
14: Krásný dobrý večer, 2 minutky po 18. S vámi už vaše Lea Děnděši a startují hity na přání právě teď, protože je tu středa, kde hitu na přání je třeba. 17.

0: dobrý večer, 9 minutek po 18. hodině s vámi Lea Dienděš. Je to středa, kde hitů na přání je třeba. Jak jste vždycky zvyklí, tak song jako první pro vás všechny vykopávám já, protože je středa, polovina týdne za námi, polovina týdne před námi. A já nevím jak vy, ale vzhledem k tomu, že fakt bude horko, tak já bych vám všem chtěla poslat typicky letní song, kde si zatančíme, zaspíváme. Už dneska veškerý ty starosti hoďte za hlavu, dejte si nohy na stůl a užívejte si středečního večera, pokud možno na vlnách Hit Rádia. 777-937-777, to je to číslo ke mně do studia. Vypište a já vám posílám tohle.
1: Třeba nosa,

0: David Guetta, tedy Swim, Stones and I, Gone, Gone, Gone. Tohle máte rádi, to jsme vám taky hráli. 777-937-777, to je číslo ke mně do studia. Napište si, co byste rádi tento středeční večer 17.6. slyšeli a já slibuju, že se vám to pokusím splnit, že vám to zahraju, přečtu vzkaz, který napíšete, třeba můžete říct někomu, že ho máte rádi a prostě cokoliv, popřát jenom krásný večer. Takže 777-937-777, jako to udělal Jirka a napsal: ahoj Lonko, moc rád tě poslouchám, hlavně vaše středeční večery, protože hrajete podle nás posluchačů. Prosím, pošli mojí milovaný Alence Coldplay Fix You, je to naše svatební píseň, uděláš nám tím velikánskou radost. No tak to by bylo, abych tohle nezahrála. Coldplay Fix You, taky Nickelback nebo Eva Farná a Miraj, doufám, že jste si ten Eden užili. Tak tohle všechno zazní, no a co bude dál, to je prostě na vás, takže pište a já se těším, komu splníme přáníčko.
1: Tři dny zábavy v České Lípě. Město Česká Lípa srdečně zve 19. až 21. června na tradiční městské slavnosti, kde si každý najde to své. Koncerty, Luna Park, superhrdinové, Neckiáda, rytíři, koncert v divadle, vědecké pokusy, sport nebo 3D filmy. Na hlavním pódiu vystoupí Michal David, Turbo, Michal Hrůza nebo Tereza Kerndlová. Vstup zdarma, těšíme se na vás. Více na www.mucl.cz.
2: 178 tisíc korun dolů. Volkswagen Caddy teď skladem v Autonord. Víc asi vědět nepotřebujete. Snad jen, že je to limitovaná nabídka. Autonord. 5 měst na sever od Prahy. Jsme na začátku vašich cest. www.autonord.cz.
3: Hledáte nový domov v Liberci? Najdete jej na Nové Kunratické. Místo, které je protchnuté klidem i aktivním životním stylem. Komunitní zahrady, grillpointy, sportoviště i školka. Kompletní zázemí pro váš spokojený život. První etapa s moderními byty právě v prodeji. Vyberte si svůj byt na novákunratická.cz.
4: Ekondomy.cz. Pokud si u nás z 20 000 položek nevyberete, tak vás kousnu. Diskrétně a online. Ekondomy.cz. Vše pro vaši lásku.
5: Tak jsem tady na ten komín, paninko.
6: Je, rád vás vidím. To nám ten rok zase utekl.
5: My se o komín postaráme bezpečně, spolehlivě a kvalitně. Liberecké komíny CZ.
7: Zařaď vyšší rychlost a dej plný plyn z DGS. Vyrábíme díly pro auta, která jezdí po celém světě a budujeme týmy, které míří dopředu. Hledáme nové kolegy pro závody ve Frýdlantě a Liberci. Naskočit může každý. Přidej se k nám. DGS, zvláštní pro lehkost.
8: Proč energii jen kupovat, když můžete mít vlastní elektrárnu? Čanda Solar. Specialisté na fotovoltaiku pro firmy i domácnosti. Řešení na míru, včetně dotace, přináší investici, která dává smysl. ChandaSolar.cz. Energie, která pracuje pro vás. ChandaSolar.

0: www.albertiny.cz.
1: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 79,90. A kapsičky pro kočky Felix, 44 kusů, s apkou za 269 korun. Albert, dle srovnání k 10.6.
2: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy.
3: Třídím doma, třídím venku, třídím, když venčím svoji fenku. Třídím v bytě, třídím na chatě, třídím v lese, třídím na maturitním plese. Třídím v leže, třídím u vody za běhu, třídím v létě, třídím v zimě na sněhu. Třídím skromně, třídím hodně. Mám tip, úplnou tutovku, sešlápnu, vytřídím každičkou plechovku. Třídění kovu je opravdu moje. Šetřím tím energii i přírodní zdroje. Vytříděný kov se už nikdy nestratí a v mnoha podobách se k nám zpět navrátí. Třídím vždy a všude, tak to bylo, je a bude. Má to smysl. Třiďte odpad.
4: Ekokom. Hit Radio Kontakt jede za vámi. Vidíme se na slavnostech, koncertech a festivalech. Potkáte se s námi ve fanzóně. Vezeme tisíce výher. Poslouchejte Hit Radio Kontakt, ať víte, kde se bavit.
5: Pořádným slavnostem a akcím prostě vždycky patří Sviany, tradiční české vynikající pivo. Sviany, srdeční záležitost.
4: Zábavní automaty.com. Zábava na vaše party, oslavy i firemní akce. Vybírejte a objednávejte na zábavníautomaty.com.
6: Vozy Škoda v té nejlepší nabídce v regionu.
7: Auto Koutek. Ideální místo pro výběr nového vozu.
6: Nový vůz Škoda již za 399 tisíc korun.
7: Navíc zdarma prodloužená záruka a předplacený servis.
6: Ale jen u Auto Koutek Liberec Vratislavice.
7: Váš autorizovaný prodejce nových vozů Škoda.
6: A také prodejce ojetých vozů Škoda Plus.
7: www.autokoutek.cz.
6: Dobrá adresa pro váš vůz.
7: Již 30 let.
8: Poslouchej i naše podcasty Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách.
9: Hit Rádio. Zlepši si náladu.

Královen. Eva Farná s Mirajem, vzpomeneš si, pokračujeme dál, píšete nám na 777-937-777. Krásný dobrý večer, prosím pro mě a všechny dobré lidičky o zahrání Luny Bailando. Před x lety jsem s touhle písničkou vyhrála jednu rádiovou soutěž v Hradci Králové, tak abychom zavzpomínali, moc děkuju. Liduš, tak Lidušku, já doufám, že budeš mít radost, už si to volíme doprava a vy si, kamarádi, pište dál.

0: Relax.auto.eu.
1: V parcelboxech vám nechají balík uložený jen 2 dny? To jako vážně? Pořiďte si raději Boxík. Vlastní chytrou schránku na balíky a žádná zásilka vám už nikdy neuteče. Boxík. Váš balík, vaše pravidla. Více na BOXEEK. Boxík.cz.
2: Haló, to jsem já, zimní bunda. A musím říct, že je mi teda děsný vedro. Tohle už fakt není počasí pro mě. A hele, tamhle se z kanclu plazí oblek z košilí a mají jazyk až na vestě. No jo, kancelářský maraton. Tok šup, fešáci, mazat do Laundry Pointu. Tam vás zase dají do formy. Laundry Point, tam, kde oblečení získává druhý dech. Laundrypoint.cz.
3: Kdo šetří, má za 3.
4: Za 500, maxi za 500. Při nákupu v Baumaxu nad 5000 dostaneš slevu 500 korun na další nákup. Ale pozor, akce platí jen do 21. června.
3: Super, jedeme hned. Dnes nakoupíme.
4: Zítra ušetříme.
3: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
5: trenirkarna.cz.
6: Hej ty, ne ty, chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalotky se slevou 30%? Není problém, klikni na trenirkarna.cz, napiš kód radio a jede to! 30% na všechno s kódem radio. Dnes objednáš a zítra máš.
5: trenirkarna.cz.
7: Co se tady děje?
8: Co se chystá?
9: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
10: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
9: BYD, světový lídr v super úsporných technologiích. BYD.com.
11: Poctivý mošt poznáte hned, podle skvělé chuti. V Moštovně Lažany lisujeme poctivé mošty z českého ovoce, bez chemie a konzervantů, tak jak se to má dělat. Moštovna Lažany, české mošty z českého ráje. Moštovna Lažany, pravá chuť ovoce.
12: Ahoj Niky, tak co, kam dneska vyrazíme?
13: Hele, co ocení se?
12: Zase, včera jsem tam byla na rande.
13: A jo, já tam byla o víkendu s manželem a dětmi na obědě.
12: Ale vadí to?
13: Vždyť víš, že je to sázka na jistotu.
12: To je fakt. Parkování bez nervů, kafe na úrovni. Já si dám sushi, ty zase ten svůj burger. Značka Ideál.
13: Tak vidíš, ve 4 jsem tam jak na koni.
14: Spojte příjemné s příjemným v OC Nisa Liberec.
15: Ještě nemáš lístky na hrady? To je třeba napravit.
16: Dan Landa.
15: Mirá.
16: Rybičky.
15: Migové.
16: Jdeme na hrady.
15: 8 hradů.
16: 8 víkendů.
15: Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
16: Dan Landa.
15: Harley.
16: Tomáš Klus.
15: Single X.
16: A pozor, lístky za nejlepší cenu koupíš jen do 25. června na www.hrady.cz.
17: Hlavní partneři Penny a pojišťovna Kooperativa.
15: Tohle není jen festival, to jsou hrady.
16: www.hrady.cz.
18: Hrdým partnerem festivalu Hrady.cz jsou Tesco Mobile a limitovaná edice SIM karty Extra Data. Jen u Tesco Mobile dostanete extra 30 GB dat gratis a opakovaně.
19: Hledáš práci ve výrobě? Nečekej na lepší příležitost. Vivaplast právě hledá nové operátory a seřizovače. Moderní technologie, silné zázemí a odměna, která odpovídá tomu, co umíš. Vivaplast. Přidej se k týmu, který jede naplno. www.viva.cz.
20: Nisa Street Drift 2026. Nejnavštěvovanější driftingový závod sezóny už 21. června. Večerní battle Top 32. Kryté divácké zóny, koncert Paulího Garanda, Food Zona Merch. Tohle bude banger. Vstupenky na ticketportal.cz nebo na místě. Užij si s námi tenhle závod kolem nákupního centra Nisa Liberec.
21: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.

0: největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Hit Radio Kontakt.
1: Čas duši léčí, tak jako déšť skrývá tvůj pláč, skryje i strach, co v sobě máš. Čas duši léčí,

0: MPO Matrace, poctivá česká výroba, kvalitní materiály a ruce našich mistrů. Vyrobí vše na míru dle vašich potřeb. Navštivte naši prodejnu MPO Matrace v Liberci na Mydlářské ulici nebo na mpo-matrace.cz.
1: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Uzené tofu Nature's Promise větší za 12,90 a rajčata keříková s apkou za 27,90. Albert.
2: Volkswagen přiváží limitovanou edici Love, do které se hned zamilujete. Skvěle vybavené Polo Love již od 379 tisíc korun při využití protiúčtu, nebo T-Cross Love a Taygo Love rovněž za skvělé ceny.
3: Navíc vám rádi spočítáme auto na úvěr nebo měsíční paušál s kompletní péčí. Přijďte si pro modely Volkswagen Love do Autonord.
4: Ilona Čáková s kapelou vystoupí v Hodkovicích. 20. června Ilona Čáková, Hitmakers a Logr. Koupaliště Hodkovice.cz.
5: Hi, this is Ed Sheeran.
6: Hi, this is Madonna.
7: Hity na přání pokračují dál. 777 937 777 s vámi Lea. Krásný dobrý večer. Gigi D'Agostino.

0: Don't put the blame on me.
1: Regan Bowman.
0: Don't put your blame on me.
1: A jeho Human. A já bych někoho ráda slyšela v éteru Hit Rádia. Volejte na 800 937 937, pokud si chcete nechat zahrát něco podle sebe, zlepšit si ten středeční večer 17. června, toto letí to

0: to frčí, a nebo prostě jen tak popřát někomu hezký večer, říct, že ho má, že ho máme, máte, máte rádi. Takže 800 937 937, volejte právě teď, hity na přání až do 21. hodiny, 800 937 937, je to zlaté číslo ke mně do studia. Tak já se ptám, koho máme na telefonu, halo, halo.
1: Ahoj.
0: Ahoj, kdo tam?
1: Tady je Pavla.
0: Pavla, Pavlínko, kam jedeš?
1: Dcerou z kroužku domů a chtěli bychom si nechat zahrát nějakou písničku do auta.
0: A ty voláš od někud z Moravy, viď, podle přízvuku?
1: Jo, tady od Rýmařova.
0: Tak zdravíme na Moravu, já Moravu miluju. A ráda vám zahraju něco, co si přejete.
1: Tak my si dáme něco veselého a třeba Aku a Barbie Girl.
0: No tak to je skvělá volba. A je to tvoje volba nebo dcery?
1: Teda to má ráda taky, ale ta se tady šťuří a bojí se něco říct.
0: Cože se šťuří?
1: Jako směje.
0: A tak pozdraví nás aspoň. Ahoj.
1: Ahoj.
0: Jak se jmenuješ?
1: Sofie.
0: Sofie, máš krásný jméno. To bych ti zahrála Alvára Solera, Viva Sofia. Ale zahrajeme ti Barbie Girl. Holky, komu to pošleme?
1: Třeba zrovna sedí v autě.
0: Tak opatrně na cestách, hlavně za volanty, a Barbie Girl letí za vámi. Holky, ahoj!
1: Děkujem, ahoj!
2: Ahoj!
3: Hiya, Barbie!
2: Hi, Ken!
3: You wanna go for a ride?
2: Sure, Ken!
3: Jump in!

0: posloucháte Hit Radio, s vámi Lea, krásný dobrý večer, 7:15 aktuální čas až do 21. hodinky. Budeme hrát hity jenom podle vás, 777-937-777, pište si nebo můžete i na můj Instagram Lea Giongiosi. Jako to udělala tady Anička, právě jsem se tam mrkla na zprávy, napsala: ahoj Lonko, zdravím celé Hit Radio, právě teď nás čeká večerní grilovačka s přáteli, prosím tě, zahraj nám Don't Dream It's Over od Crowded House, uděláš nám velikánskou radost a bylo by to pro celou naši partu z Mladé Boleslavy, který jsou právě teď s námi na zahradě, hrajete nám tady na plný pecky. Díky moc, jste super. No tak jo. Jste se trefili i do mého vkusu, takže moc ráda zahraju. Tak za chviličku, ještě Nico Santos a Ray Dalton, tohle všechno jenom pro vás. Pište si, co bude dál.
1: Chcete zažít něco nezapomenutelného? Vyberte si na lksobě.cz. Navštivte dílny nebo farmy regionálních výrobců a vyrobte si či poznávejte, jak vzniká něco hezkého. Ano, na webu lksobě.cz najdete inspiraci pro vaše výlety. Lokální značky na jednom místě, to je Liberecký kraj Sobě.
2: Zdraví, krása a pohoda? Ano, to vám přináší Royal Sun. Královské opalování pro radost ze života. Slunce volá. Od 16. června chytni letní akci na permanentky v Royal Sun a připrav svoji pokožku na léto. Více na Instagramu a Facebooku Royal Sun. Royal Sun v Liberci u Kulturáku.
3: Svůj vysněný bazén můžete mít už letos. Objevte Recohome. Naší specializací jsou realizace bazénů, včetně bazénového okolí a komplet zahrad na klíč. Moderně, kvalitně a efektivně. A bohaté zkušenosti máme také s rekonstrukcemi rodinných domů, bytů, ale třeba i chalup a chat. Recohome. Vytváříme domov nejen uvnitř. Splňte si svůj sen na www.recohome.cz.
4: Housebrand Café per favore?
5: Si, signora.
6: Housebrand. Tuhle kávu si zasloužíte pít. Housebrand Káva.cz.

0: www.grilovačka.cz. Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Uzené tofu Nature's Promise větší za 12,90 a rajčata keříková s apkou za 27,90. Albert.
1: Jak ty ještě pořád věříš, že značkový hadry jsou kvalitnější? Já ne. Oblíkám se bez potisku. www.bezpotisku.cz.
2: Denso Liberec slaví 25 let a vy můžete být u toho. V sobotu 5. září od 10 hodin vás čeká den otevřených dveří plný zábavy, japonské kultury, skvělého jídla i prohlídek závodu. Program pro malé i velké až do 5 hodin. Vstup zdarma. Denso vás srdečně zve.
3: Sklářské slavnosti Nový Bor 19. a 20. června. Sklářský trh, vláček po sklářských firmách, hudba, brownies, We Are Domy, Adam Ďurica, Boogie Boys, chůdaři, ohnivý lunapark, jídlo a pití. To jsou sklářské slavnosti 19. a 20. června.
4: Bydlet o úroveň výš?
5: Můžete i vy.
4: Rezidence Level 21. Družstevní bydlení 21. století v centru Mladé Boleslavy.
5: Nepotřebujete hypotéku. Stačí vám jen 25% z ceny bytu a můžete bydlet v novém.
4: Rezidence Level 21. Výstavba zahájena. Rezervujte si svůj byt včas.
5: Rezidence Level 21.cz.
6: Vozy Škoda v té nejlepší nabídce v regionu.
7: Auto Koutek. Ideální místo pro výběr nového vozu.
6: Nový vůz Škoda již za 399 tisíc korun.
7: Navíc zdarma prodloužená záruka a předplacený servis.
6: Ale jen u Auto Koutek Liberec Vratislavice.
7: Váš autorizovaný prodejce nových vozů Škoda.
6: A také prodejce ojetých vozů Škoda Plus.
7: www.autokoutek.cz.
6: Dobrá adresa pro váš vůz.
7: Již 30 let.
8: Domov začíná v kuchyni. QV kuchyně v Turnově. Kuchyně přesně pro vás. Styl, kvalita a nejlepší cena ve své třídě. QV kuchyně.cz.
9: Na Königsteinu se otřásá země. Pevnost Königstein v saském Švýcarsku. Jen 20 minut od českých hranic. Mohutné hradby, nádherné výhledy a celodenní zábava pro děti i dospělé. Novinka, zážitková rekonstrukce, útok na Königstein. Zažijte pevnost Königstein na vlastní kůži. Vše i v češtině.
10: Běhej Lesy Jizerská. Proběhni se 29. srpna z Bedřichova po stopách legendární jizerské padesátky. Čekají tě ikonická místa jako Hřebínek, Smědava nebo Jizerka. Vyber si trasu 5, 11, 23 nebo 50 kilometrů a užij si jedinečnou atmosféru Jizerských hor. Registruj se na běhejlesy.cz.
11: Na Nové Kunratické fandíme sportu. Nazujte tenisky a vyběhněte do přírody přímo ze dveří. Nová Kunratická. Moderní bydlení na úpatí Jizerských hor.
12: Tradice, ekologie a odpovědná recyklace? To je Kovošrod Group CZ. Zpracováváme kovy, papír, plasty i auta. Více na kovošrod.cz.
13: Hit Radio.
14: Zlepši si náladu.
13: Zlepši si náladu.

0: Acid House, Don't Dream It's Over. Co budeme hrát dál? Někoho bych opět chtěla slyšet v éteru Hit Rádia 800 937 937. S vámi Lea, přeju vám krásný dobrý večer a ráda bych vám zahrala něco. Zahrala? Jsem to řekla po ostravsky? Zahrála něco, co vám udělá radost. Takže volejte si 800 937 937. Budeme vysílat společně a někomu třeba z vás uděláme velkou radost. Takže volejte a já se ptám, kdo je tam. Haló, haló. Haló.
1: Dobrý den.
0: No, dobrý den, kdo tam? Aha, asi nikdo, tak jdeme dál. Hezký dobrý večer, kdo tam?
2: Ahoj, tady Kristýna z Náchoda.
0: Ahoj, Kristýnko z Náchoda, kolik ti je let?
2: Mně je 27 a strašně ráda vás poslouchám. A jsem strašně ráda, že konečně můžu být v éteru Hit Rádia, to je super.
0: Ježíš Maria, moc tě zdravím, ahoj, tady Lea. A jedeme živě, slyšíte úplně celá Česká republika i za hranice, protože nás můžete ladit online.
2: Ano, jsem moc ráda a pozdravuju do Betánie. Můj kamarád má teďka noční směnu, tak ho moc pozdravuju, doufám, že mě slyší.
0: Třeba slyší, jestli poslouchá, co ti zahrajeme?
2: Co zahrajeme, chtěla bych Mariah Carey zahrát nějakou písničku, to výběr nechám na tobě.
0: Ano. A pro koho to bude?
2: Bude to pro mě, pro tebe a určitě pro všechny zamilované lidi, kteří jsou spolu dlouho, anebo pro někoho, kdo je nešťastně zamilovaný.
0: Dobře, a ty jsi šťastně nebo nešťastně zamilovaná?
2: Já jsem šťastně zamilovaná, ale momentálně se mě teďka úplně klepou v ruce, protože mám tady pustěný rádio v televizi a ještě držím v telefonu, telefon v ruce a...
0: No tak to je krásný, že jsme ti takhle mohli udělat radost, že jsi se dovolala, protože opravdu ta linka je non-stop obsazená, když vyhlásím, aby posluchači volali sem k nám. Tak mě to strašně těší o to víc, že ti můžu splnit tvoje hudební přáníčko. Pošlu ti Hero od Mariah Carey, no Mariah Carey, je to jedna z nejkrásnějších zamilovaných písniček, Hero je hrdina, tak pro všechny hrdiny od tebe.
2: A moc děkuju.
0: Já děkuju tobě, že jsi zavolala, měj se krásně. Budu, ahoj. Takhle jednoduchý to je. Já vám tak ráda plním ta vaše přáníčka, tak si pište a volejte dál. Jsme Hit Radio.

0: Shaboozy a Bar Song pro Haničku z Prahy, která právě teď má noční šichtu, jezdí tramvají, tak já doufám, že jí to potěšilo. Pokračujeme dál, ještě hodinku a 15 minut, hity na přání jenom podle vás. 777-937-777 nebo můj Instagram Lea Giongiosi. Pište si, co vám zahrajeme. Dario G nebo Maneskin, to jste chtěli, tohle bude. Za chvilku jsme zpět.
1: Teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Juke se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na nissan.cz.
2: Na velikosti? Záleží. Proto je šířka našeho sortimentu opravdu veliká. E-kondomy.cz. 20 tisíc položek pro vaši lásku skladem a diskrétně.
3: Každý den přináší nové výzvy.
2: Ať už pečujete o své blízké, nebo sami hledáte jistotu a pohodlí.
3: Ontex Turnov je tu pro vás. Staňte se Ontexákem jako operátor seřizovač a tvořte s námi výrobky pro jednodušší život.
2: Více na práce Ontex.cz.
4: Prošla jsem tolik obchodů, že už bych si zasloužila vlastní VIP sedačku.
5: Co hledáš? Trůn pro královnu?
4: Skoro. Něco kvalitního, co mi sedne do obýváku.
5: Navštiv nábytek Raž v České Lípě. Mají tam české sedací soupravy Lumko, co ti udělají klidně i na míru. Rozměry, látka, barva, přesně podle tebe.
4: To je jak sen. Kdeže to je?
5: Lumko v nábytku Raž. České sedačky, které vám opravdu sednou. Showroom ulice Mimoňská, Česká Lípa. www.nabytekrasch.cz.
6: Znáte to. Přístavba vzadu, garáž, která se časem zvětšila, podkroví, které vzniklo, tak nějak postupně. Dnes je u mnoha nemovitostí realita jiná než projekt na úřadě. Legalizací stavby vám dáme vše do pořádku. www.stavby-legal.cz.
7: Využijte slev na Zalandu, ušetřete až 60% na stylových kouscích, které oživí váš šatník. Co si vezmu na sebe, když v létě jedeme na hory? Co si vezmu na sebe, když si chci užít festival naplno? Vyberte si ten pravý outfit na jakoukoliv příležitost a ušetřete až 60% nyní na Zalando.cz. Co si vezmu na sebe? Zalando.
8: Stylové SUV Hyundai Tucson přijíždí v limitované edici Go Check s nabídkou automatické převodovky či pohonu všech kol za polovinu ceny. Oblíbené SUV na vás čeká v Autonord v Terezíně již za méně než 670 tisíc nebo 6200 korun měsíčně. Autonord.cz.
9: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Velké XXL balení Actimel 12 kusů s apkou za 89,90. Nebo Pilster Urquell 8 pek za 229 korun. Albert. Dle srovnání k 10.6.
10: Objevte svět potěšení a smyslnosti. Od jemných olejíčků, prádla, kosmetiky až po produkty, které rozproudí vaši fantazii. Růžový slon vám bez ostychu poradí. Udělejte si radost na www.růžovýslon.cz.
11: S profesorem v kabinetu oddávám se internetu. Ničeho však nelitujem, my tam spolu stárnetujem.
12: Stárnet. Ostatní vás k internetu jenom připojí. S námi budete stárnetovat. Moderní internet www.stárnet.cz.
13: Tahické léto v Aquapalace Praha už je tady.
14: Zábava vlny tobogány.
15: Co vás čeká?
14: Porce exotiky a k tomu divoká řeka.
15: Plno tobogánů a skluzovek.
14: Tak všichni rychle do plavek.
15: Nemusíš mít letenku, na e-shopu kup si vstupenku.
14: Relax, drinky, animace.
15: To je nekonečné moře legrace jak z tahické pláže.
14: Tak co vy na to? Kdo z vás se ukáže?
13: Aquapalace Praha, tahické léto. Zábava na celý den. Více na aquapalace.cz.
16: Ahoj Niky, tak co, kam dneska vyrazíme?
17: Hele, co ocení sa?
16: Zase, včera jsem tam byla na rande.
17: A jo, já tam byla o víkendu s manželem a dětmi na obědě.
16: Ale vadí to?
17: Vždyť víš, že je to sázka na jistotu.
16: To je fakt. Parkování bez nervů, kafe na úrovni. Já si dám sushi, ty zase ten svůj burger. Značka Ideál.
17: Tak vidíš, ve čtyři jsem tam jak na koni.
18: Spojte příjemné s příjemným v OC Nisa Liberec.
19: Haló, to jsem já, zimní bunda. A musím říct, že je mi teda děsný vedro. Tohle už fakt není počasí pro mě. A hele, tamhle se z kanclu plazí oblek z košilí a mají jazyk až na vestě. No jo, kancelářský maraton. Tok šup, fešáci, mazat do Laundry Pointu. Tam vás zase dají do formy.
20: Laundry Point, tam, kde oblečení získává druhý dech. Laundrypoint.cz.
21: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
22: Ilona Čáková s kapelou vystoupí v Hodkovicích. 20. června Ilona Čáková, Hitmakers a Logre. Koupaliště Hodkovice.cz.
23: Hit Radio.
24: Zlepši si náladu.
23: Zlepši si náladu.

0: Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
1: No včera bylo pozdě.
2: Naštěstí je tu online textil.cz. Široký výběr a rychlé dodání. Trička, mikiny, bundy, čepice. Všechno na jednom místě. Online textil.cz. Nakupte jednoduše online.
3: Zcela nová Kia K4. Vůz, ze kterého nespustíte oči. Sportovní design a dynamika. Velký vůz pro rodinu i podnikání. Kia K4. Již od 470 tisíc korun. Nyní i ve verzi kombi.
4: Nová Kia K4 na vás čeká v Autonord Česká Lípa. Autonord.cz.
5: Podnikám a potřebuju půjčit, ale banky na mě kašlou.
6: Řešení je úvěr od Acema.
5: Ale já potřebuju půjčit hodně.
6: Řešení je Acema.
5: Ale já potřebuju půjčit tak 10 milionů.
6: Řešení je Acema.
5: A co když potřebuju 20 milionů?
6: Řešení je Acema.
5: A 30?
6: Acema.
5: A 40?
6: Acema.
5: A 50?
6: Acema. Jde to i bez banky.
7: I'm Nicki Minaj.
8: Hey, this is John Legend.
9: Hey, it's Taylor Swift.
10: Pokračujeme, nezastavujeme hity na přání 777 937 777. Teď už Pink.

My pokračujeme dál u DG, odlétáš, doznívají z éteru Hit Rádia, 5 minutek po 8 hodině, píše nám tady Péťa. Ahoj Leonko, prosím, zahraj cokoliv od Kelly Family, třeba I Can't Help Myself, připomínáš mi tím moje zlaté 90. léta. Ano, my tady 90. milujeme a bylo by to pro Petra, Jirku a Haničku, tak kdy jsi to chtěla? Tady to je.

0: středeční večer z Eteru Hit Rádia, minutku po čtvrt na 9. Hezký dobrý večer, hrajeme jenom podle vás. Song pro všechny, kteří mají dneska dobrou náladu. Tak si užijte za chviličku Passenger, Berona a nebo Michael Jackson. O tohle si píšete, tak to taky bude. A samozřejmě 777-937-777, číslo k nám do studia.
1: Gepy, Přívěsy, Liberec. Scháníte vozík? Na zahradu, stavbu i kolem domu? Gepy, Přívěsy, Liberec. Vozíky skladem, rychlé dodání a servis, na který je spoleh. Dříve Gamet, dnes Gepy, Přívěsy, Liberec. Pavlovice, dole v zatáčce pod hokejkou. Přívěsy, Liberec, CZ.
2: Haló, to jsem já, zimní bunda. A musím říct, že je mi teda děsný vedro. Tohle už fakt není počasí pro mě. A hele, tamhle se z kanclu plazí oblek z košilí a mají jazyk až na vestě. No jo, kancelářský maraton. Tok šup, fešáci, mazat do Laundry Pointu. Tam vás zase dají do formy. Laundry Point, tam, kde oblečení získává druhý dech. Laundrypoint.cz.

0: starostí rychle a kvalitně do vašich klubových barev. Jděte na kupmerch.cz, e-shop pro kluby a organizace.
1: Trénírkárna.cz.
2: Hej ty, ne ty, chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalhotky se slevou 30%? Není problém, klikni na trénírkárna.cz, napiš kód rádio a jede to! 30% na všechno s kódem rádio. Dnes objednáš a zítra máš.
1: Trénírkárna.cz.
3: Proč energii jen kupovat, když můžete mít vlastní elektrárnu? Čanda Solar. Specialisté na fotovoltaiku pro firmy i domácnosti. Řešení na míru včetně dotace přináší investici, která dává smysl. ChandaSolar.cz. Energie, která pracuje pro vás. Čanda Solar.
4: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda. The power of dreams.
5: V parcelboxech vám nechají balík uložený jen 2 dny? To jako vážně? Pořiďte si raději Boxík. Vlastní chytrou schránku na balíky a žádná zásilka vám už nikdy neuteče. Boxík. Váš balík, vaše pravidla. Více na boxeek. Boxík.cz.
6: Poctivý mošt poznáte hned. Podle skvělé chuti. V moštovně Lažany lisujeme poctivé mošty z českého ovoce, bez chemie a konzervantů, tak jak se to má dělat. Moštovna Lažany, české mošty z českého ráje. Moštovna Lažany, pravá chuť ovoce.
7: Hledáte kámen, který se nerozpadne dřív než nálada v pondělí ráno? CS Kámen Plus. V kamenolomu Dubičná u Kravař na Českolipsku už přes 20 let jako jediní v Česku ručně štípeme čedič. Dlažba, kostky, obrubníky, stavební i okrasný kámen. Když kámen, tak od profíků. CS Kámen.cz.
8: Domov začíná v kuchyni. Kvé kuchyně v Turnově. Kuchyně přesně pro vás. Styl, kvalita a nejlepší cena ve své třídě. Kvé kuchyně.cz.
9: Drby z ohrad a výběhů zooparku Zelčín. Hlásíme se od slepičí party.
10: Ve dne plno lidí a večer. Někteří tu zůstanou spát. Stany, karavany, ticho v kempu. Ráno se probudí, aby jsme první, kdo je pozdraví. Mím to ráno odkdákáme. Kemp v zooparku má svoje kouzlo a my jsme u toho.
9: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
11: Bydlet o úroveň výš?
12: Můžete i vy.
11: Rezidence Level 21. Družstevní bydlení 21. století v centru Mladé Boleslavy.
12: Nepotřebujete hypotéku. Stačí vám jen 25% z ceny bytu a můžete bydlet v novém.
11: Rezidence Level 21. Výstavba zahájena. Rezervujte si svůj byt včas.
12: Rezidence Level 21.cz.
13: Ilona Čáková s kapelou vystoupí v Hodkovicích. 20. června Ilona Čáková, Hitmakers a Logre. Koupaliště Hodkovice.cz.
14: Chcete zažít něco nezapomenutelného? Vyberte si na lksobě.cz. Navštivte dílny nebo farmy regionálních výrobců a vyrobte si či poznávejte, jak vzniká něco hezkého. Ano, na webu lksobě.cz najdete inspiraci pro vaše výlety. Lokální značky na jednom místě, to je Liberecký kraj Sobě.
15: Každý den přináší nové výzvy.
16: Ať už pečujete o své blízké, nebo sami hledáte jistotu a pohodlí.
15: Ontex Turnov je tu pro vás. Staňte se Ontexákem jako operátor seřizovač a tvořte s námi výrobky pro jednodušší život.
16: Více na práce Ontex.cz.
17: Hit Radio.
18: Zlepši si náladu.
17: Zlepši si náladu.

Jackson. Takhle to chutná z éteru Hitrádia, když hrajete vy, když připíšete o to, co chcete slyšet. Ještě docela spousty skvělých hitů jenom podle vás. Do 21. hity na přání Linkin Park, Britney Spears, Imagine Dragons, Eva Farna a její Perpetuum Mobile. O to jste si hodně psali, tak slibuju, že bude taky partička Black Eyed Peas a zakončí to Robin Schulz. Tohle všechno ode mě, já se s vámi pro dnešní večer loučím, mějte se krásně, abych vám toho zahrála co nejvíc, tak méně slov, více muziky. To ctím takové pravidlo dnešního večera 17.6. a budu se na vás těšit v sobotu, v neděli, tak jak jste zvyklí. Narozeninová ruleta se bude roztáčet pro někoho z vás a spousty toho pro vás mám. Tak dobrou noc.

0: Chcete zažít něco nezapomenutelného? Vyberte si na lksobě.cz. Navštivte dílny nebo farmy regionálních výrobců a vyrobte si či poznávejte, jak vzniká něco hezkého. Ano, na webu lksobě.cz najdete inspiraci pro vaše výlety. Lokální značky na jednom místě, to je Liberecký kraj Sobě.
1: Ekondomy.cz. Pokud si u nás z 20 000 položek nevyberete, tak vás kousnu. Diskrétně a online. Ekondomy.cz. Vše pro vaši lásku.
2: Zařaď vyšší rychlost a dej plný plyn z DGS. Vyrábíme díly pro auta, která jezdí po celém světě a budujeme týmy, které míří dopředu. Hledáme nové kolegy pro závody ve Frýdlantě a Liberci. Naskočit může každý. Přidej se k nám. DGS s vášní pro lehkost.
3: Zdraví, krása a pohoda? Ano, to vám přináší Royal Sun. Královské opalování pro radost ze života. Slunce volá. Od 16. června chytni letní akci na permanentky v Royal Sun a připrav svoji pokožku na léto. Více na Instagramu a Facebooku Royal Sun. Royal Sun v Liberci u Kulturáku.
4: Nestihli jste dotaci na tepelné čerpadlo? Nevadí! Pořízením frézovaného podlahového topení získáte tepelné čerpadlo za cenu jako s dotací. Comfort Plus. Podlahové topení bez bourání. Comfort Plus.cz. Teplo chytře a úsporně.
5: Konečně dobré zprávy. Premium Klinik Česká Lípa. Provádíme operace šedého zákalu plně hrazené zdravotní pojišťovnou. Premium Klinik. Premium Clinic CZ. Nebo volejte 734 579 079.
6: Scháníte práci? Scháníte práci v Liberci? Zavedená chráněná dílna Service Plus stále nabírá zaměstnance. A také nabíráme zaměstnance se zdravotním postižením. Pro každého máme jistotu práce v této nejisté době. Více na Service Plus. Těšíme se na vás.
7: Service Plus.cz.
8: Když chcete pít to, co je zdravé, je to jednoduché. V moštovně Lažany lisujeme poctivé mošty z českého ovoce, bez chemie a konzervantů. Moštovna Lažany, české mošty z českého ráje. Pro zdravé tělo i veselou mysl. Moštovna Lažany, pravá chuť ovoce.
9: Hledáte nový domov v Liberci? Najdete jej na Nové Kunratické. Místo, které je protchnuté klidem i aktivním životním stylem. Komunitní zahrady, grill pointy, sportoviště i školka. Kompletní zázemí pro váš spokojený život. První etapa s moderními byty právě v prodeji. Vyberte si svůj byt na novakunratická.cz.
10: Hele, vidíš ty dva? Mají rande a jdou si pro mě. Potřebujou schladit.
11: Viděla jsi ten pohled? Jak na mě mrkla? To je Dortomil.
10: Ať už máte chuť na osvěžující gelato nebo poctivý dort, v Gelato della Vita si vybere každý. Denně čerstvé gelato, dorty z těch nejlepších surovin i sladké chvíle, na které se nezapomíná. Gelato della Vita v Liberci, Dolním Hanichově a naproti radnici. Gelato.dv.cz.
12: Říká se, že štěstí si za peníze nekoupíte. Plně elektrické BMW iX1 teď ale můžete mít jen za 831 tisíc korun bez DPH. A tomu my říkáme štěstí. Nyní s úrokem 0%. Kontaktujte svého prodejce BMW a zažijte tu pravou radost z jízdy.
13: Informujte se u svého autorizovaného dílera BMW Kartek Liberec. Více informací a širokou nabídku nových i ojetých vozů naleznete na www.kartekgroup.com. Kartek Liberec.
14: Prošla jsem tolik obchodů, že už bych si zasloužila vlastní VIP sedačku.
15: Co hledáš? Trůn pro královnu?
14: Skoro. Něco kvalitního, co mi sedne do obýváku.
16: Navštiv nábytek Raž v České Lípě. Mají tam české sedací soupravy Lumko, co ti udělají klidně i na míru. Rozměry, látka, barva, přesně podle tebe.
14: To je jak sen. Kdeže to je?
16: Lumko v nábytku Raž. České sedačky, které vám opravdu sednou. Showroom, ulice Mimoňská, Česká Lípa. www.nabytekrasch.cz.
17: Haló, to jsem já, zimní bunda. A musím říct, že je mi teda děsný vedro. Tohle už fakt není počasí pro mě. A hele, tamhle se z kanclu plazí oblek z košilí a mají jazyk až na vestě. No jo, kancelářský maraton. To kšup, fešáci, mazat do Laundry Pointu. Tam vás zase dají do formy.
18: Laundry Point, tam, kde oblečení získává druhý dech. Laundrypoint.cz.
19: Každý den přináší nové výzvy.
20: Ať už pečujete o své blízké, nebo sami hledáte jistotu a pohodlí.
19: Ontex Turnov je tu pro vás. Staňte se Ontexákem jako operátor seřizovač a tvořte s námi výrobky pro jednodušší život.
20: Víc více na práce ontex.cz.
0: Hit Radio.
21: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Igor Orozovič v Jabloneckém divadle. Talentovaný herec, zpěvák a hudebník Igor Orozovič přináší na pódium Městského divadla v Jablonci jedinečnou kombinaci šanzonu, popu, jemného jazzu, filmové hudby a blues v představení Když chlap svléká tmu. Na toto hudební představení můžete do Jabloneckého divadla zavítat v pátek 19. června. Více info a vstupenky na www.divadlojablonec.cz.
1: Franto, co koupíme dětem za vysvědčení? Zmrzlinováč?
2: Já bych koupil rákosku.
3: Zmrzlinovače a rákosky najdete na domo-elektro.cz.
4: Na Königsteinu se otřásá země. Pevnost Königstein v Saském Švýcarsku. Jen 20 minut od českých hranic. Mohutné hradby, nádherné výhledy a celodenní zábava pro děti i dospělé. Novinka, zážitková rekonstrukce, útok na Königstein. Zažijte pevnost Königstein na vlastní kůži. Vše i v češtině.
5: Hit Radio Kontakt.
6: Zlepši si náladu.

Chcete stabilní práci a k tomu náborový příspěvek 50 000 korun? Společnost TOS Varnsdorf hledá posily na pozice frézař a horizontář. Podmínkou je výuční list v oboru mechanik seřizovač nebo obrávěč kovů. Podrobnosti najdete v sekci kariéra na webu tosvarnsdorf.cz nebo volejte 412 351 121. tosvarnsdorf.cz. Svůj vysněný bazén můžete mít už letos. Objevte Recohome. Naší specializací jsou realizace bazénů, včetně bazénového okolí a komplet zahrad na klíč. Moderně, kvalitně a efektivně. A bohaté zkušenosti máme také s rekonstrukcemi rodinných domů, bytů, ale třeba i chalup a chat. Recohome. Vytváříme domov nejen uvnitř. Splňte si svůj sen na www.recohome.cz. CZ.

0: Lístky na www.levnězčiny.cz. Vozy Škoda v té nejlepší nabídce v regionu.
1: Auto Koutek. Ideální místo pro výběr nového vozu.
0: Nový vůz Škoda již za 399 tisíc korun.
1: Navíc zdarma prodloužená záruka a předplacený servis.
0: Ale jen u Auto Koutek Liberec Vratislavice.
1: Váš autorizovaný prodejce nových vozů Škoda.
0: A také prodejce ojetých vozů Škoda Plus.
1: www.autokoutek.cz.
0: Dobrá adresa pro váš vůz.
1: Již 30 let.
2: Ústecký kraj vás zve na den plný adrenalinu, techniky a zábavy.
3: V sobotu 20. června ožije letiště Ústí nad Labem velkolepými ukázkami zásahu hasičů,
2: policie, záchranářů i armády České republiky.
3: Uvidíte vrtulníky, speciální techniku, práci profesionálů v akci a chybět nebudou ani interaktivní stanoviště a program pro děti. Přijďte zažít den plný emocí, napětí a nevšedních zážitků pro celou rodinu. V sobotu 20. června na letišti Ústí nad Labem.
4: Zdraví, krása a pohoda? Ano, to vám přináší Royal Sun. Královské opalování pro radost ze života. Slunce volá. Od 16. června chytni letní akci na permanentky v Royal Sun a připrav svoji pokožku na léto. Více na Instagramu a Facebooku Royal Sun. Royal Sun v Liberci u Kulturáku.
5: Ještě nemáš lístky na Hrady? To je třeba napravit.
6: Danlanda.
5: Mirá.
6: Rybičky.
5: Migové.
6: Jdeme na Hrady.
5: 8 hradů.
6: 8 víkendů.
5: Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
6: Danlanda.
5: Harley.
6: Tomáš Klus.
5: Single X.
6: A pozor, lístky za nejlepší cenu koupíš jen do 25. června na www.hrady.cz.
7: Hlavní partneři Penny a pojišťovna Kooperativa.
5: Tohle není jen festival, to jsou Hrady.
6: www.hrady.cz.
8: Hrdým partnerem festivalů Hrady.cz jsou Tesco Mobile a limitovaná edice SIM karty Extra Data. Jen u Tesco Mobile dostanete extra 30 GB dat gratis a opakovaně.
9: Hele, vidíš ty dva? Mají rande a jdou si pro mě. Potřebujou schladit.
10: Ha, viděla jsi ten pohled? Jak na mě mrkla? To je dortomilka.
11: Ať už máte chuť na osvěžující gelato nebo poctivý dort, v Gelato Della Vita si vybere každý. Denně čerstvé gelato, dorty z těch nejlepších surovin i sladké chvíle, na které se nezapomíná. Gelato Della Vita. V Liberci, Dolním Hanichově a naproti radnici. Gelato DV. CZ.
12: Čekat na lepší cenu? Už není na co.
13: Zahrada Galas nabízí poslední nové rodinné byty za staré ceny.
12: I hned k nastěhování a bez hypotéky. Stačí jen 20% ceny bytu.
13: Zahrada Galas. Moderní družstevní bydlení v Liberci, Františkově.
12: Zahrada Galas.cz.
14: A budu mít vlastní pokojík v novém bytečku.
15: Objevte svět potěšení a smyslnosti. Od jemných olejíčků, prádla, kosmetiky až po produkty, které rozproudí vaši fantazii. Růžový slon vám bez ostychu poradí. Udělejte si radost na www.růžovýslon.cz.
16: Každý den přináší nové výzvy.
17: Ať už pečujete o své blízké, nebo sami hledáte jistotu a pohodlí.
16: Ontex Turnov je tu pro vás. Staňte se Ontexákem jako operátor seřizovač a tvořte s námi výrobky pro jednodušší život.
17: Více na práce Ontex.cz.
18: Hit Radio.
19: Zlepši si náladu.
18: Zlepši si náladu.

0: Scháníte práci? Scháníte práci v Liberci? Zavedená chráněná dílna Service Plus stále nabírá zaměstnance. A také nabíráme zaměstnance se zdravotním postižením. Pro každého máme jistotu práce v této nejisté době. Více na Service Plus. Těšíme se na vás.
1: Serviceplus.cz.
2: Autokoutek.
3: Na jediné adrese. Nejvíce značkových autosalonů v regionu.
2: Ideální místo pro výběr vašeho vozu.
3: Výhodné financování.
2: Pro nové i ojeté vozy.
3: Ale jen u Autokoutek.
2: Dobrá adresa pro váš vůz.
3: www.autokoutek.cz.
2: Již 30 let.
4: Na velikosti? Záleží. Proto je šířka našeho sortimentu opravdu veliká. Ekondomy.cz. 20 000 položek pro vaši lásku skladem a diskrétně.
5: Prošla jsem tolik obchodů, že už bych si zasloužila vlastní VIP sedačku.
6: Co hledáš? Trůn pro královnu?
5: Skoro. Něco kvalitního, co mi sedne do obýváku.
7: Navštiv nábytek Raž v České Lípě. Mají tam české sedací soupravy Lumko, co ti udělají klidně i na míru. Rozměry, látka, barva, přesně podle tebe.
5: To je jak sen. Kdeže to je?
7: Lumko v nábytku Raž. České sedačky, které vám opravdu sednou. Showroom ulice Mimoňská, Česká Lípa. www.nabitekrasch.cz.
8: Chcete zažít něco nezapomenutelného? Vyberte si na lksobě.cz. Navštivte dílny nebo farmy regionálních výrobců a vyrobte si či poznávejte, jak vzniká něco hezkého. Ano, na webu lksobě.cz najdete inspiraci pro vaše výlety. Lokální značky na jednom místě, to je Liberecký kraj Sobě.
9: Čekat na lepší cenu? Už není na co.
10: Zahrada Galas nabízí poslední nové rodinné byty za staré ceny.
9: I hned k nastěhování a bez hypotéky. Stačí jen 20% ceny bytu.
10: Zahrada Galas. Moderní družstevní bydlení v Liberci, Františkově.
9: Zahradagalas.cz.
11: A budu mít vlastní pokojík v novém bytečku.
12: Každý den přináší nové výzvy.
13: Ať už pečujete o své blízké, nebo sami hledáte jistotu a pohodlí.
12: Ontex Turnov je tu pro vás. Staňte se Ontexákem jako operátor seřizovač a tvořte s námi výrobky pro jednodušší život.
13: Více na práce Ontex.cz.
14: Zdraví, krása a pohoda? Ano, to vám přináší Royal Sun. Královské opalování pro radost ze života. Slunce volá. Od 16. června chytni letní akci na permanentky v Royal Sun a připrav svoji pokožku na léto. Více na Instagramu a Facebooku Royal Sun. Royal Sun v Liberci u Kulturáku.
15: Chci novou podlahu, krásnou i praktickou.
16: Tak to musíme do Spoltexu.
15: Hele, mají i japonské vinylové podlahy Tajima.
16: A kusové koberce i PVC v prodejně Spoltex v Pobočné ulici ve Vratislavicích nebo na e-shopu.
15: Tak už pojeď.
16: Spoltex.cz.
17: Svůj vysněný bazén můžete mít už letos. Objevte RecoHome. Naší specializací jsou realizace bazénů, včetně bazénového okolí a komplet zahrad na klíč. Moderně, kvalitně a efektivně. A bohaté zkušenosti máme také s rekonstrukcemi rodinných domů, bytů, ale třeba i chalup a chat. RecoHome. Vytváříme domov nejen uvnitř. Splňte si svůj sen na www.recohome.cz.
18: Objevte svět potěšení a smyslnosti. Od jemných olejíčků, prádla, kosmetiky až po produkty, které rozproudí vaši fantazii. Růžový slon vám bez ostychu poradí. Udělejte si radost na www.růžovýslon.cz.
19: MPO Matrace, poctivá česká výroba, kvalitní materiály a ruce našich mistrů. Vyrobí vše na míru dle vašich potřeb. Navštivte naši prodejnu MPO Matrace v Liberci na Mydlářské ulici nebo na mpo-matrace.cz.
20: Novinka na českém trhu. Užitkové vozy Tenax od Eltrans Liberec. Spolehlivost, maximální výkon, minimální starosti. Užitkové vozy Tenax od Eltrans Liberec. Nízké provozní náklady, vysoká efektivita a výdrž. To je Tenax. Více na tenax.auto.eu.
21: Zařaď vyšší rychlost a dej plný plyn z DGS. Vyrábíme díly pro auta, která jezdí po celém světě a budujeme týmy, které míří dopředu. Hledáme nové kolegy pro závody ve Frýdlantě a Liberci. Naskočit může každý. Přidej se k nám. DGS. Zvážní pro lehkost.
22: Hit Radio.
23: Zlepši si náladu.
22: Zlepši si náladu.

0: Prošla jsem tolik obchodů, že už bych si zasloužila vlastní VIP sedačku.
1: Co hledáš? Trůn pro královnu?
0: Skoro. Něco kvalitního, co mi sedne do obýváku.
2: Navštiv nábytek Raž v České Lípě. Mají tam české sedací soupravy Lumko, co ti udělají klidně i na míru. Rozměry, látka, barva, přesně podle tebe.
0: To je jak sen. Kdeže to je?
2: Lumko v nábytku Raž. České sedačky, které vám opravdu sednou. Showroom ulice Mimoňská, Česká Lípa. www.nabytekrasch.cz.
3: Říká se, že štěstí si za peníze nekoupíte. Plně elektrické BMW iX1 teď ale můžete mít jen za 831 tisíc korun bez DPH. A tomu my říkáme štěstí. Nyní s úrokem 0%. Kontaktujte svého prodejce BMW a zažijte tu pravou radost z jízdy.
4: Informujte se u svého autorizovaného dílera BMW CarTech Liberec. Více informací a širokou nabídku nových i ojetých vozů naleznete na www.cartechgroup.com. CarTech Liberec.
5: Hi, this is Ed Sheeran.
6: Hi, this is Madonna.
7: Hit Radio Kontakt.
8: Zlepši si náladu.
9: Hey,

0: Poslouchejte, už je večer. Erotické pomůcky, prádelko, lubrikanty a mnohem víc. To jsme my, e-kondomy.cz.
1: Hele, vidíš ty dva? Mají rande a jdou si pro mě. Potřebujou schladit.
2: Ha, viděla jsi ten pohled? Jak na mě mrkla? To je dortomilka.
1: Ať už máte chuť na osvěžující gelato nebo poctivý dort, v Gelato della Vita si vybere každý. Denně čerstvé gelato, dorty z těch nejlepších surovin i sladké chvíle, na které se nezapomíná. Gelato della Vita. V Liberci, Dolním Hanichově a naproti radnici. Gelato.dv.cz.
3: Chcete zažít něco nezapomenutelného? Vyberte si na lksobě.cz. Navštivte dílny nebo farmy regionálních výrobců a vyrobte si či poznávejte, jak vzniká něco hezkého. Ano, na webu lksobě.cz najdete inspiraci pro vaše výlety. Lokální značky na jednom místě, to je Liberecký kraj Sobě.
4: Každý den přináší nové výzvy.
0: Ať už pečujete o své blízké, nebo sami hledáte jistotu a pohodlí.
4: Ontex Turnov je tu pro vás. Staňte se Ontexákem jako operátor seřizovač a tvořte s námi výrobky pro jednodušší život.
0: Více na práce Ontex.cz. Zdraví, krása a pohoda? Ano, to vám přináší Royal Sun. Královské opalování pro radost ze života. Slunce volá. Od 16. června chytni letní akci na permanentky v Royal Sun a připrav svoji pokožku na léto. Více na Instagramu a Facebooku Royal Sun. Royal Sun v Liberci u Kulturáku.
5: Ratatararata, trička, ratatararata, potisk, potisk, trička, bilabel, CZ.
6: Svůj vysněný bazén můžete mít už letos. Objevte Recohome. Naší specializací jsou realizace bazénů, včetně bazénového okolí a komplet zahrad na klíč. Moderně, kvalitně a efektivně. A bohaté zkušenosti máme také s rekonstrukcemi rodinných domů, bytů, ale třeba i chalup a chat. Recohome. Vytváříme domov nejen uvnitř. Splňte si svůj sen na www.recohome.cz.
7: Prošla jsem tolik obchodů, že už bych si zasloužila vlastní VIP sedačku.
8: Co hledáš?
7: Trůn pro královnu?
8: Skoro.
7: Něco kvalitního, co mi sedne do obýváku.
8: Navštiv nábytek Raš v České Lípě. Mají tam české sedací soupravy Lumko, co ti udělají klidně i na míru. Rozměry, látka, barva, přesně podle tebe.
7: To je jak sen. Kdeže to je?
8: Lumko v nábytku Raš. České sedačky, které vám opravdu sednou. Showroom, ulice Mimoňská, Česká Lípa. www.nabitekrasch.cz.
9: Z chalupy se stal dům, ve kterém dnes bydlíte? Změna rekreačního objektu na rodinný dům má svá pravidla. Černá stavba je riziko, které je třeba eliminovat. Stavby Legal.cz vám zajistí klid a legalizaci stavby na klíč.
10: Konečně dobré zprávy. Premium Klinik Česká Lípa. Provádíme operace šedého zákalu plně hrazené zdravotní pojišťovnou. Premium Klinik. Premium Clinic.cz. Nebo volejte 734 579 079.
11: Housebrand Café per favore?
12: Si, signora.
13: Housebrand. Tuhle kávu si zasloužíte pít. Housebrand Káva.cz.

0: Hledáte kámen, který se nerozpadne dřív než nálada v pondělí ráno? CS Kámen Plus. V kamenolomu Dubičná u Kravař na Českolipsku už přes 20 let jako jediní v Česku ručně štípeme čedič. Dlažba, kostky, obrubníky, stavební i okrasný kámen. Když kámen, tak od profíků. CS Kámen.cz.
1: Zařaď vyšší rychlost a dej plný plyn z DGS. Vyrábíme díly pro auta, která jezdí po celém světě a budujeme týmy, které míří dopředu. Hledáme nové kolegy pro závody ve Frýdlantě a Liberci. Naskočit může každý. Přidej se k nám. DGS s vášní pro lehkost.
2: Když chcete pít to, co je zdravé, je to jednoduché. V moštovně Lažany lisujeme poctivé mošty z českého ovoce, bez chemie a konzervantů. Moštovna Lažany, české mošty z českého ráje, pro zdravé tělo i veselou mysl. Moštovna Lažany, pravá chuť ovoce.
3: Hi, this is Ed Sheeran.
4: Hi, this is Madonna.
5: Hit Radio Kontakt.
6: Zlepši si náladu.
7: Hey,

0: Vidíš, ty dva mají rande a jdou si pro mě. Potřebujou schladit.
1: Viděla jsi ten pohled? Jak na mě mrkla? To je dortomilka.
0: Ať už máte chuť na osvěžující gelato nebo poctivý dort, v Gelato de la Vita si vybere každý. Denně čerstvé gelato, dorty z těch nejlepších surovin i sladké chvíle, na které se nezapomíná. Gelato de la Vita. V Liberci, Dolním Hanichově a naproti radnici. Gelato.dv.cz.
2: Chcete zažít něco nezapomenutelného? Vyberte si na lksobě.cz. Navštivte dílny nebo farmy regionálních výrobců a vyrobte si či poznávejte, jak vzniká něco hezkého. Ano, na webu lksobě.cz najdete inspiraci pro vaše výlety. Lokální značky na jednom místě, to je Liberecký kraj Sobě.
3: Hledáte kámen, který se nerozpadne dřív než nálada v pondělí ráno? CS Kámen Plus. V kamenolomu Dubičná u Kravař na Českolipsku už přes 20 let jako jediní v Česku ručně štípeme čedič. Dlažba, kostky, obrubníky, stavební i okrasný kámen. Když kámen, tak od profíků. CSKámen.cz.
4: Zdraví, krása a pohoda? Ano, to vám přináší Royal Sun. Královské opalování pro radost ze života. Slunce volá. Od 16. června chytni letní akci na permanentky v Royal Sun a připrav svoji pokožku na léto. Více na Instagramu a Facebooku Royal Sun. Royal Sun v Liberci u Kulturáku.
5: Ratatararata, trička, ratatararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bilabil.cz.
6: Zařaď vyšší rychlost a dej plný plyn z DGS. Vyrábíme díly pro auta, která jezdí po celém světě a budujeme týmy, které míří dopředu. Hledáme nové kolegy pro závody ve Frýdlantě a Liberci. Naskočit může každý. Přidej se k nám. DGS s vášní pro lehkost.

0: na www.levnězčiny.cz.
1: Přístavba, garáž nebo podkroví, které vzniklo časem? U mnoha nemovitostí stav, který neodpovídá stávající dokumentaci a realitě. Legalizace stavby tento problém vyřeší. www.stavby-legal.cz řeší vše na klíč.
2: Konečně dobré zprávy. Premium Klinik Česká Lípa. Provádíme operace šedého zákalu plně hrazené zdravotní pojišťovnou. Premium Klinik. Premium Clinic.cz nebo volejte 734 579 079.
3: Drby z ohrad a výběhů Zooparku Zelčín. Hlásíme se z lamých výběhů.
4: Nevím, čím to je, ale v létě se chce s námi fotit úplně každý. Ze předu, z boku, s úsměvem i bez. Já stojím, koukám a dělám, že je to náhoda. Milá, my máme prostě charisma. Přijďte, dáme společný selfie.
3: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.

0: Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu. Hit Radio.

0: Radio Kontakt. Každý den přináší nové výzvy.
1: Ať už pečujete o své blízké, nebo sami hledáte jistotu a pohodlí.
0: Ontex Turnov je tu pro vás. Staňte se Ontexákem jako operátor seřizovač a tvořte s námi výrobky pro jednodušší život.
1: Více na práce Ontex.cz.
2: Poctivý mošt poznáte hned, podle skvělé chuti. V moštovně Lažany lisujeme poctivé mošty z českého ovoce, bez chemie a konzervantů, tak jak se to má dělat. Moštovna Lažany, české mošty z českého ráje. Moštovna Lažany, pravá chuť ovoce.

0: Vidíš, ty dva mají rande a jdou si pro mě. Potřebujou schladit.
1: Viděla jsi ten pohled? Jak na mě mrkla? To je Dortomilka.
0: Ať už máte chuť na osvěžující gelato nebo poctivý dort, v Gelato Della Vita si vybere každý. Denně čerstvé gelato, dorty z těch nejlepších surovin i sladké chvíle, na které se nezapomíná. Gelato Della Vita. V Liberci, Dolním Hanichově a naproti radnici. Gelato.dv.cz.
2: Chcete zažít něco nezapomenutelného? Vyberte si na lksobě.cz. Navštivte dílny nebo farmy regionálních výrobců a vyrobte si či poznávejte, jak vzniká něco hezkého. Ano, na webu lksobě.cz najdete inspiraci pro vaše výlety. Lokální značky na jednom místě, to je Liberecký kraj Sobě.
3: Každý den přináší nové výzvy.
4: Ať už pečujete o své blízké, nebo sami hledáte jistotu a pohodlí.
3: Ontex Turnov je tu pro vás. Staňte se Ontexákem jako operátor seřizovač a tvořte s námi výrobky pro jednodušší život.
4: Více na práce Ontex.cz.
5: Autokoutek.
6: Na jediné adrese nejvíce značkových autosalonů v regionu.
5: Ideální místo pro výběr vašeho vozu.
6: Výhodné financování.
5: Pro nové i ojeté vozy.
6: Ale jen u Autokoutek.
5: Dobrá adresa pro váš vůz.
6: www.autokoutek.cz.
5: Již 30 let.
7: Hit Radio.
5: Zlepši si náladu.
7: Zlepši si náladu.

0: Zdraví, krása a pohoda? Ano, to vám přináší Royal Sun. Královské opalování pro radost ze života. Slunce volá. Od 16. června chytni letní akci na permanentky v Royal Sun a připrav svoji pokožku na léto. Více na Instagramu a Facebooku Royal Sun. Royal Sun v Liberci u Kulturáku.
1: Hi, this is Ed Sheeran.
2: Hi, this is Madonna.
3: Hit Radio Kontakt.
4: Zlepši si náladu.

0: Vidíš, ty dva mají rande a jdou si pro mě. Potřebujou schladit.
1: Ha, viděla jsi ten pohled? Jak na mě mrkla? To je dortomilka.
0: Ať už máte chuť na osvěžující gelato nebo poctivý dort, v Gelato della Vita si vybere každý. Denně čerstvé gelato, dorty z těch nejlepších surovin i sladké chvíle, na které se nezapomíná. Gelato della Vita. V Liberci, Dolním Hanichově a naproti radnici. Gelato.dv.cz.
2: Chcete zažít něco nezapomenutelného? Vyberte si na lksobě.cz. Navštivte dílny nebo farmy regionálních výrobců a vyrobte si či poznávejte, jak vzniká něco hezkého. Ano, na webu lksobě.cz najdete inspiraci pro vaše výlety. Lokální značky na jednom místě, to je Liberecký kraj Sobě.
3: Každý den přináší nové výzvy.
4: Ať už pečujete o své blízké, nebo sami hledáte jistotu a pohodlí.
3: Ontex Turnov je tu pro vás. Staňte se Ontexákem jako operátor seřizovač a tvořte s námi výrobky pro jednodušší život.
4: Více na práce Ontex.cz.
5: Autokoutek.
6: Na jediné adrese nejvíce značkových autosalonů v regionu.
5: Ideální místo pro výběr vašeho vozu.
6: Výhodné financování.
5: Pro nové i ojeté vozy.
6: Ale jen u Autokoutek.
5: Dobrá adresa pro váš vůz.
6: www.autokoutek.cz.
5: Již 30 let.

0: Hit Radio Kontakt.
1: Zdraví, krása a pohoda? Ano, to vám přináší Royal Sun. Královské opalování pro radost ze života. Slunce volá. Od 16. června chytni letní akci na permanentky v Royal Sun a připrav svoji pokožku na léto. Více na Instagramu a Facebooku Royal Sun. Royal Sun v Liberci u Kulturáku.